Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na býčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu a třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si je objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme. Ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj, Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity má z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělaly trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku a zvětšinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku za tepla jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí, je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže se na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývalé.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No tak přesně ty teď nemáme, takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhle tom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlahačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlahačkou, po případě pařížskou šlahačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsi na to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, a tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý. No, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů, i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, již recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a svojitou vrtěžkou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěžka, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách. Tak co potřebujeme?
2: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak četl, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
1: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
2: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok.
1: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
2: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
1: Jde o to, aby se máslo nespařilo, aby ne moc dlouho to dělal?
2: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
1: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
2: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. S touto není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
1: Začíná se to scelovat, potom prostě co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
2: Přesně, jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
1: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč, proč to nenecháš v kouli?
2: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
1: Těsto na trubičky odpočnulo.
2: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
1: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
2: Já se ho budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
1: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválil opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
2: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesní, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já se to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
1: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
2: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to půjde hůř.
1: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
2: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček, a nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
1: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
2: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tečovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
3: Čokoláda, no.
1: Pak s tím uděláme co?
2: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
1: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou a budeš plnit ty trubičky z obou stran.
2: Je to tak, budeme plnit.
1: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
2: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
3: No jak křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když jsem ji válel.
1: Je to linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
2: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
1: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten dezert zmizí. Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovirok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá Pochoutkový rok.
2: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekli vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
1: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A kunštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
2: Já se moc těším, já si to snad pustím.
1: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síň od rána

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových svin, chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiče z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěži jezdíme hlavně s těmi nejlepšími. Jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicera.
3: Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
4: Připravit Cicera není až tak těžké. To je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
3: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
4: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl... Správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka, takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké.
3: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
4: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku, jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to pláštěvně hnědé zvíře se světlejšími oznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
3: Cicero vypadá, že je celkem hodný býk.
4: Jo, Cicera jsou schopni předvádět i naše děti, že ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho taky. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče? To se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
6: Dýmem výfukovil zamlžený svět. Poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed.

0: dla mnie powie, co stwierdzi.
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povídlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale... Prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad. Sněd.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda, tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřej. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Mm-hmm. Povidla jste vařili někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou álej malou. A jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecanej koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječního koňaku, tak přijde na řadu pokecanej koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to skynutýho těsta, takže to je tak, jako taková rozjetá buchta.
2: A na tom drobenka je na tom taky?
3: A na
2: to
3: je drobenka, no. Aha. Samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
3: No. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
3: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
3: Ano, no, protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádné prášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku.
3: Taky, že jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy. Třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
3: Tak dobře, tak si můžem povídat o čemkoliv jiným.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio Pardubice.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Toaleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru, nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedíme na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat. Patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně. Takže měly by to být třeba, dejme tomu, sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikdy nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich porotců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A. pařížskou šlehačkou, za B. citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Pardubice. Rádio Vatikán.

Srdečně zdravím všechny příznivce a milovníky lidové kultury. Tato krásná romantická píseň v podání cymbálové muziky Danaj otevírá naši další výpravu za folklórem. A je jasné, že tentokrát zamíříme do Jihomoravské Strážnice. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Ještě jednou vás zdravím, milí posluchači. My dnes nebudeme do vody ve Strážnici skákat, ale tímto vinařským městečkem, existujícím od 13. století, budeme procházet. Letos se tam už po 81. konal Mezinárodní folklorní festival, největší a nejstarší svého druhu v Evropě. A právě ve Strážnici se koná proto, že právě na zdejším zámku sídlí naše jediná vědecká instituce zabývající se folklorem, Národní ústav lidové kultury. Zřizuje ho Ministerstvo kultury, tedy stát, a ten je také spolupořadatelem proslulého folklorního festivalu. A já se vám dnes pokusím přiblížit alespoň stručný výběr z toho, co se na něm letos událo. A abychom si navodili správnou atmosféru, hrát nám budou samé strážnické muziky. Danaj, Strážničan a Demižon. A my se hned po další písni vypravíme do Strážnického zámku, který se nachází uprostřed rozlehlého zámeckého parku. A právě v něm se celý festival koná.

0: Tak milí posluchači, a s kým jiným bychom měli hodnotit než s ředitelem Národního ústavu lidové kultury a také prezidentem festivalu ve Strážnici Martinem Šimšou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, my když jsme si povídali tady ve Strážnici před rokem, kdy jste slavili 80. výročí, tak jsme si říkali, jakých úspěchů se dosáhlo. Teď jsme v roce 1. A mě by velmi zajímalo, kam byste vy jako ředitel i jako prezident toho festivalu celou tu akci posunuli třeba v příštích 20 letech, abychom se dožili všichni i té stovky, tak kam by měl směřovat? Měl by více se rozpínat směrem k novým generacím, nebo spíše pečovat a vtahovat pořád do dění ty stávající příznivce lidové kultury?
1: Náš festival je festival rodinného typu. To znamená, že svoje místo tam najdou všechny generace. A já, když procházím tím festivalovým areálem v průběhu jeho konání, mohu říct, že skutečně všechny ty generace tam vidím. Tu nejstarší generaci, která si zajde na procházku tou alejí, jsou to lidi, kteří přijíždí a jsou na amfiteátrech, ale stejně tak je tam střední generace, které vidím třeba na Verbuňku a vzpomínají na to, jak kdysi tancovali nebo se nechají dojmout tím uměním těch tanečníků. A jsou tam i rodiče s dětmi, kteří prostě přijeli s těmi batolátky z Pív kempu a mimo tu péči o tady tyto svoje potomky stihnou i nějaký festivalový program. Samozřejmě jsou to i mládežníci, kteří bez dozoru rodičů zažívají první okouzlení tou nocí z hucí, ať už se to týká tance, zpěvu nebo degustace vína. Prostě to k té Strážnici patří. Takže já si myslím, že člověk na tom festivalu může průběžně zestárnout, aniž by ho musel opustit. Co je mnohem náročnější a je to výzva pro ty další desetiletí, je teplota. Program může být sebelepší, ale ve chvíli, kdy se cítíte jak topinka na pánvičce, tak to vám veškerou chuť z toho vystoupení bere. Takže nějakým způsobem se popasovat s tou teplotou bude naprosto zásadní, protože my jsme na úrovni Itálie a v Itálii platí, že festivaly končí koncem května. Červen, červenec, srpen, tam žádný festival neprobíhá, protože ty teploty už jsou nevyhovující a my u nás máme zaužívaný podle toho starého módu konec června, který ovšem ještě za mého dětství v 80. letech byl mnohem chladnější a dneska máme 35. Všude bývá běžné, že festivály probíhají tady v těch jižních zemích spíš večer a přes noc. Možná budeme přes den spát a přes noc poběží programy, protože to bude teplotně snesitelnější. Nad tímhle vším musíme přemýšlet, jak nabídnout návštěvníkovi určitý komfort, aby nám z toho festivalu neutekl.
0: A diváci neutíkají a touto písní jsou každý rok ve Strážnici přivítáni.

A jak vlastně vypadá dění ve festivalové Strážnici? Začíná už v pátek a probíhá na dvou místech. Ve strážnickém skanzenu lidových staveb, kam míří především milovníci autentického folkloru v podání regionálních skupin, a v samotném areálu strážnického zámeckého parku, který disponuje hned třemi amfiteátry, či chcete-li stadiony. Ten nejmenší se jmenuje Zahrada, ten nejproslulejší nese název Bludník a ten nejnovější a největší Zámek. A tam pravidelně probíhá jeden z největších taháků festivalu. Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Tomuto mužskému solovému tanci, zapsanému na seznam UNESCO, jsem se věnovala minule v cyklu Utajené poklady regionu. Takže dnes jen stručně a trochu se předtím verbířsky naladíme.

0: A co se samotné soutěže verbířů týče? Finalisté projdou sítem regionálních kol a výběr těch nejlepších z nejlepších probíhá v sobotu od rána přímo na amfiteátru Zámek ve Strážnici. Odpolední velké finále bylo letos náročné. 45 stupňů Celsia na slunci, žár a úmorné vedro. Přesto byl ale plný kotel a všichni soutěžící byli ve slavnostních, tedy zimních krojích, přestože jim bylo nabídnuto zvolit odlehčenou takzvaně letní verzi kroje, namísto těžkých vlněných kalhot takzvané třaslavice a namísto vlněných vest a brunsleků pouze košile. Přesto toho soutěžící nevyužili a byli krásní a veslavnostním. Absolutním vítězem se stal Petr Polách z Kunovic u Uherského Hradiště. Jemuž nechyběly ani skvěle zvládnuté kroky, ani skoky, ani skvělý zpěv, ani výborná kondice, ba dokonce ani charisma a mužnost. Strážnický festival ale není jen o soutěžení, zábavách a hraní pod širým nebem, ale také o komponovaných stylizovaných programech a také o udílení cen. Letos mu dominovaly ženy a vybrala jsem pro vás dvě, vlastně tři. Laureátkami festivalu se letos staly dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus Věra Fenclová, která se spolu s Jaroslavou Šiktancovou rozhodla představit dílo další mimořádné ženy, choreografky Aleny Skálové, která by se letos dožila rovné stovky. Alena Skálová byla žena mimořádně muzická, která obohatila spolu s Jaroslavem Krčkem a souborem Chorea Bohemika tuzemský folklor o další dimenzi. Mimochodem, zpráva pro milovníky výtvarna. Pokud máte rádi malíře a performera Františka Skálu ze skupiny Tvrdohlaví, vězte, že Alena Skálová byla jeho maminka. A právě o ní se rozhodla Věra Fenclová připravit program s názvem Můj milý člověče. A Věru Fenclovou jsem po udílení cen zachytila a vyspovídala. Já vám gratuluji, paní Věro, já vám velmi gratuluji. A rovnou musím začít. Všichni vědí, že vy jste dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus. Alena Skálová pro vás vytvořila několik čísel. Mě by velmi ale zajímalo, v čem změnila ona vás jako ženu, jako choreografku, v čem ona změnila vaše vnímání folkloru nebo přístupu k lidové kultuře, nebo k těm materiálům?
1: Jednak asi v tom, že když dostanete nebo hledáte nějaký text, tak se musíte jít po tom obsahu, nikoliv jenom po té formě. Například Můj milý člověče, to je tak silná věc, přitom by na to někdo mohl tancovat co úsecko. Chápete? Takže po obsahu těch věcí. Teď mě velice vyhovovalo, ona šla po, co pak po pravdivosti, ale pak šla i po té přesnosti. O tom, že aby to bylo pravdivý, aby se nelhalo, což my jsme nedělali, ale já jsem najednou pocítila, že cítím, co vlastně ona chce říct. A teď nutila ty lidi, aby byli schopní o tom, co dělají, aby to prožili a teprve ten prožitek šel přes tu rampu. Ona využila pro to zpracování, já bych řekla, takových jako obecných životních pravd a situací. Tvrdila, ve folkloru je prostě všechno a je to pravda. A ona čerpala, že ona znala písniček, ona znala všechny ty kroky, figury, tak ona uviděla obraz. A na tým ten obraz promluvil.
0: To, že jste udělala takový memoriální pořad na připomenutí odkazu Aleny Skálové, již by bylo letos 100 let, je krásné, ale samozřejmě vy se věnujete souboru Gaudamus jako vedoucí i nadále. Takže co teď čeká Gaudamus a jaké překvapení případně můžeme v podání vašeho souboru vidět?
1: To, co připravujeme, je 10. října v divadle ABC reprízu tohoto pořadu. Bude to stejný pořad.
0: Ale bude vypadat úplně jinak, protože bude...
1: Úplně jinak, protože bude v divadle, je to komorní prostředí. Zatímco ten Bludník, kde to bylo, to je prostor úžasně svobodný. A jsem za to velice ráda. A vím, že v tom divadle bude to zase jiný. Tak doufám, že to osloví, jako to oslovilo tady diváky.
0: Tak já doufám, paní Věro, že vám to vlilo, to ocenění novou energii dožil a že se uvidíme jak 10. října na vlastně druhé premiéře vašeho pořadu Můj milý člověče v Praze, v divadle ABC, čímž zveme samozřejmě i další posluchače, pokud to budou chtít vidět. No a doufám, že do roka do dne se potkáme buď tady ve Strážnici, nebo na nějakém jiném festivalu. Věra Fenclová, letošní laureátka Strážnického festivalu, vedoucí pražského souboru Gaudamus při Vysoké škole ekonomické. Moc děkujeme, paní Věro, a naslyšenou.
1: Děkuji moc.
0: A touto skladbou v podání souboru Muzika Bohemika si teď Alenu Skálovou připomeneme i my.

0: Vzpomínáte, jak prezident festivalu Martin Šimša v úvodu zdůrazňoval, že festival ve Strážnici je festivalem rodinným? Tak jsem se pokusila uvnitř Strážnického parku jednu takovou rodinu s více dětmi najít a zjistit, proč do Strážnice vlastně jezdí. Strážnice je neuvěřitelné místo, milí posluchači, protože se tady můžete setkat se spoustou přátel, nejenom z Moravy, ale také z Prahy i z Mělníka, protože mám tady vedle sebe Jana Úlovce, vedoucího souboru Jarošovci z Mělníka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ovšem pan Jan tady není vůbec sám a není tady ani tak za folkloristy jako za tatínka, že ano, protože vy jste tady i s vaší ženou, i s vašimi dětmi. Synečka tady máme, ahoj, jak se jmenuješ?
2: Tomáš Úlovec.
0: Vjezdíte do Strážnice každý rok, co vás právě na tomto místě tak vábí a fascinuje? Já jsem vás tady s dětmi a docela malými viděla už několikrát.
1: Je to pravda, že se jezdíme pravidelně, co to šlo vlastně od jednoho roku, ale bereme tu Strážnici tak opravdu folkloristicky, to znamená, vždy spíme v kempu, ve stanu, aby to bylo zkrátka se vším všudy a když se dá, tak pobudeme až do těch nočních hodin na pořadech, případně na hraní v parku. Takže to je zkrátka celá ta atmosféra toho víkendu. A věřím, že to je to pojítko, proč sem vlastně všichni jezdí a proč se jim to tady všem líbí.
0: No proč se to líbí vám, to je mi jasné, ale tak co vaše děti, od kdy ty sem jezdíš s tatínkem a s maminkou?
2: Já sem jezdím asi od 2 let a baví mě to tady a těším se na další rok.
0: Jak vypadá ten váš den, když někam jdete s maminkou a s tatínkem a se sourozenci, tak co máte za program vlastně, když sem přijedete?
2: Vždycky, když přijedem, tak si musíme postavit stát. Potom jdem na to zahájení a další den vstanem, najíme se, jdeme na program, když je velký vedro jako teď, tak se jdeme vykoupat a potom jsme jít například do 12 vzhůru a potom jdu spát.
0: No teda, a co děláš do těch 12 hodin?
2: Dívám se na ty programy, poslouchám, snažím se neusnout.
0: No tedy, tak to je vlastně velké dobrodružství. Ale zeptáme se zase tatínka, vy jste zcela cíleně začali vozit své děti do Strážnice, abyste v nich jaksi podpořili tu lásku k folkloru. Byl to prostě záměr a plán, nebo jste je vy jako folklorní nadšenci prostě s vaší ženou vzali sebou?
1: No, že by to bylo cílená výchova, skoro až teror, tak to bych si dovolil tvrdit, že to tak není. Ale tím, že vlastně ty děti v tom vyrůstají odmala, tak je to zkrátka to taková přirozená součást i života těch dětí, což si myslím, že je vlastně to hlavní a to stěžení, proč

Závěr Strážnického festivalu probíhá pravidelně v neděli v podvečer, kdy ho definitivně uzavře gala program s názvem To nejlepší nakonec. Ale hraní v zámeckém parku nekončí ani se závěrečnou znělkou festivalu, jak teď ostatně sami slyšíte.

0: Tak, milí posluchači, to jste slyšeli největší vytrvalce strážnického festivalu, protože tito dva mladíci tady hrají od pátečního večera před celý sobotní den, večer. Dnes máme neděli odpoledne. Já vás, pánové, obdivuji, protože já jsem vás tady viděla každý den. Tak je na čase se seznámit. Takže odkud jste, jak se jmenujete?
1: Těší mě, já jsem Honza Ohryzek. Jsem z Valašska původně, ale teďka v Brně už žiju 11 let.
2: Dominik Miškyřík, dobrý den, z Velké nad Veličkou, Horňácko. Jenom bych dodal, že jsme se potkali v Brně.
1: Ano.
2: V hospodě.
0: Vy jste si na tom předem domlouvali, nebo jak to vlastně vznikne, že sem přijede někdo na festival, potom tady v parku vydrží hrát opravdu 3 dny v kuse. Takže vy jste se dohodli, nebo to vzniklo opravdu ad hoc?
1: Je to úplně ad hoc, prostě lidi nabíjejí energii a tím pádem, když jsou kolem kamarádi a správná parta, tak to jde prostě automaticky.
2: Je to úplně náhodné, já jsem první den naspal 2,5 hodiny a dneska půl hodiny a sešli jsme se tady jenom tak, že jsme se tady sešli prostě, každý jsme úplně s jinama, jak jsme se to potkali, začali jsme hrát a to jde samo, ano, přesně.
0: Co studujete, pánové, to by mě zajímalo, jestli to nějak s folklorem souvisí.
2: Je to elektro.
1: Veterina.
0: Tak to úplně nesouvisí, ale aspoň naši posluchači vidí, co všechno je možné. My si vždycky klademe otázku, jaký má folklor význam pro současné mladé. Je to pořád ještě sdělné, není to anachronismus?
2: Já třeba jsem k tomu taky jako nevzlížel od malička. Byl jsem do toho nucený od rodičů samozřejmě až do 9. třídy. Nebavil mě ani soubor, ani cymbálka. Vlastně až jsem vyšel na střední a byl jsem na intru, byl jsem sám. A jako uvědomil jsem si, že jako mě to vlastně baví, jenom jsem dělal problémy, protože jsem do toho byl nucený právě. Tak jsem se k tomu nějak jako dal zpátky. A jsme tady, no.
1: Folklor, pokud k tomu člověk přičichne, tak už u toho zůstane. A když jsme zakládali muziku cymbalovou, tak já jsem v té době poslouchal dead metal, ale prostě nějak se to sešlo a ten folklor, jak se vpíše do duše, tak v ten moment to tam je. A myslím si, že ať už mladí, tak starší, kdokoliv, kdo má na to náladu a chuť, a hlavně chuť potkat další lidi, které baví to samé, tak v ten moment je to úplně ideální.
0: A slovy mladých folkloristů, jinak veterináře a elektroinženýra Jana Ohryzka a Dominika Miškyříka, bychom se s letošním strážnickým festivalem mohli rozloučit. Ovšem úplně poslední slovo musí dostat prezident festivalu Martin Šimša. Co by se mělo v těch budoucích 20 letech změnit, co se týče programu? Máte vy nějakou představu, na co by měl být kladen větší akcent, co v tom programu určitě zůstane a co byste si vy třeba osobně přála, aby se objevovalo častěji? Já bych měla říct, že vy jste také autorem jednoho z programů, které jsou teď velice aktuální, protože se týká lidové kultury národnostních menšin, které u nás žijí. Tak jak si představujete tu proměnu, co se týče té programové skladby?
3: Domnívám se, že v současné době ten festival má natolik pestrou skladbu, že dokáže nabídnout nejrůznější formy prezentace folkloru v České republice, od těch vyloženě stylizovaných, které jsou možné vidět pouze na pódiu, až po ty relativně autentické, které se odbývají ve skanzenu a které nám předvádí místní chasy a které přináší to, co znají bezprostředně ze svých domovin. Co bych si já osobně přál, aby postupem času přibývalo těch venkovských skupin, a to nejenom z jihu Slovácka nebo z Valašska, ale také z českých zemí, protože to je pro mě ten doklad, že ten folklor sestupuje z toho pódia a dostává se tam, kde vždycky byl, to znamená mezi lidi, pro které má nejrůznější význam a oni ty svoje interakce potom dokáží přinést, předvést a říct, takhle to u nás žije, možná to není stopro, jak by si to představoval folklorista nebo etnograf, ale je to živé, má to náboj a za to já bych se velice přimlouval.
0: Co k tomu dodat? Tak pravil prezident Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a také ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Moc děkuji a naslyšenou.
3: Naslyšenou ve Strážnici.

a slovy Martina Šimši se s 81letou strážnicí pomalu loučíme. Doufám, že jsem navnadila i ty z vás, kteří ještě nikdy na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici nebyli. Takže pokud budete mít příští rok o posledním červnovém víkendu čas a chuť, ráda se s vámi ve Strážnici setkám. Nebo ještě dřív, třeba hned příští sobotu na vlnách Českého rozhlasu u dalšího dílu Utajených pokladů regionů. Tentokrát se podíváme na jízdy králů. Krásný týden plný slunce, folkloru a zpěvu vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Víte, co to jsou hnízdečka pro nedonošené děti a kdo je jejich autorkou? Dnešní díl bude patřit sestřičkám na novorozenecké jednotce intenzivní péče, která je nedílnou součástí péče o nejmenší pacienty. Mým vzácným hostem dnes bude Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Silná žena, která se neonatologii věnuje přes 30 let. Zakladatelka instagramového účtu Niku UPMD, kde najdete neuvěřitelné záběry předčasně narozených a nemocných novorozenců a detaily specializované péče celého neonatologického týmu. Eva je také autorkou hnízdeček pro předčasně narozené a nemocné novorozence. Se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození holčičky vážily 740 gramů a 690 gramů. Cesta k uzdravení povede přes pracoviště, které jako jediné v České republice má specializaci na léčbu dětí s vrozenou brániční kýlou. Léčí novorozence s dalšími vážnými vrozenými vadami a také s různými infekčními komplikacemi. Na díl mezi dětmi se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Eva Řežábková, staniční sestra neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu plus 4 dny jsou hosty pořadu, kde mluvíme o moderní medicíně, o cestě k uzdravení, která dnes půjde hlavně přes děti. Povedu rozhovor s ženami, které mají obrovský podíl na tom, že Gábinka a Dominika, tato dvě malá dvojčátka, se mají skvěle k světu. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Začneme Evo Řežábková, staniční sestro, která se neonatologii věnuje přes 30 let, tím, co to jsou vlastně hnízdečka. Vy jste jejich autorkou. K čemu slouží?
3: Hnízdečka slouží ke komfortu předčasně narozených dětí a nemocných novorozenců na jednotce intenzivní péče, aby jsme jim přece jenom trošku zpříjemnili to prostředí, v kterém se vlastně ty děti ocitnou. Hnízdečka navozují prenatální polohu, což je pro ně nesmírně důležité, protože čím jsou mladší, čím se dříve narodí, tím tu prenatální polohu právě potřebují identifikovat dál v tom svém životě na té jednotce intenzivní péče. Hnízdečka samozřejmě přinesly i obrovský benefit nejenom pro ty děti, ale přinesly benefit i pro rodiče. A to z toho důvodu, že ty rodiče cítili, že ty děti jsou chráněny, jsou v bezpečí, v teple, že jim je krásně, že jsou hřejivá a jsou i barevná, takže odvádí tu pozornost od těch hadiček, od toho prostředí na ty jednotce intenzivní péče. A dalším benefitem jsou právě zdravotní sestry. Poměrně se jim změnila práce tím, že ty děti jsou klidnější, spějí víc, mají klidnější puls, dech, lépe si drží teplotu. A ta práce se v tomhletom zkvalitnila, že na ty děti trošičku méně šaháme. Dříve se na ně šahalo po 3 hodinách, kdy se přebalovali, přeměřovali. A dnes, když jsou stabilní, mluvím o stabilních pacientech, tak je to po 6 hodinách.
1: Jak vás to vlastně napadlo, ta hnízdečka vymyslet, vytvořit? Kde jste našla inspiraci? Protože vy jste vlastně vytvořila takový druhý domov těm malým dětem, které se takhle předčasně narodí.
3: To je zajímavá otázka, protože já jsem téměř 12 let pracovala u Apolináře a byla jsem přesvědčena o tom, že polohujeme úplně nejlíp, jak můžeme v té době polohovat. Nicméně mě to naučilo moje mateřství, moje vlastní děti, protože jsem zjistila, že ty děti mají teplotu, jsou nemocný, potřebují se schoulit, když je bolí bříško, potřebují si přitáhnout nohy k bříšku. A když jsem se vrátila zpět na jednotku intenzivní péče, tak najednou mi to strašně vadilo, že ty děti nemají komfort, že polohovací pomůcky jsou hrubý, neosobní, jsou chladivý, děti se velmi málo polohují, převážně leželi na zádech, mají tvrdý podložení pod krkem, ne takový jakoby měkký polštářek. A vlastně mi to potom mým mateřství se všechno spojilo a říkala jsem si, tak takhle ne, pojďme to zkusit jinak. Tou nejdůležitější pomůckou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla kostička, který říkám kostička pod krk, protože aby se tím dětem dobře dýchalo, tak sami dobře víme, že máme doma polštář, který si dáváme jenom pod krční páteř a krásně se nám spí. A vlastně to všechno vychází z toho domova.
1: Jak tento neuvěřitelný vynález, ten druhý teplý domov, přijali vaši kolegové na neonatologii v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí?
3: Začátky byly velmi, velmi těžké. Úplně na začátku, já jsem tam byla pouhé 2 měsíce, takže si umíte představit, když přijde sestřička do stabilního kolektivu.
1: A začne jim do toho mluvit.
3: Přesně tak. Takže začátky byly velmi, velmi těžké a vlastně to trvalo 2 roky, než se dostala do praxe a velmi mě pomohli lékaři, což je zajímavé, protože lékaři začali ordinovat do ordinací, že si přejí, aby děti a hlavně chronice leželi v hnízdečkách. A sestřičky, to je pro mě úplně to nejdůležitější, protože dnes se předhánějí, která bude mít nejvíc vystajlovaný inkubátor, kdy budou ladit spolu, kor dvojčátka. Takže za mě sestřičky super.

0: Protože vy jste mimo jiné založila instagramový účet, který se jmenuje
1: Niku_UPMD.
0: Ale píše se to Nicu. To pro ty, kteří by se právě teď chtěli na ten instagramový účet podívat, co tam uvidí?
1: Uvidí tam ten náš život. Instagramový účet byl založen z důvodu, aby veřejnost viděla, jak tam žijou sestřičky, rodiče, lékaři, sanitáři a vlastně co to všechno obnáší a aby poznali ty osudy těch dětí. Na Instagramu jsou zveřejněny děti pouze, které mají souhlas. Nikdy si nedovolíme zveřejnit děti, které nemají souhlas od rodičů. Ty děti, které jsou zveřejněné, jsou již doma. Nikdy nezveřejňujeme děti, které ještě leží na našem oddělení. Je to docela zajímavá zkušenost, protože na nás se napojili nejenom studenti, medici, lékaři z jiných oborů, ale i samozřejmě ta veřejnost a nedílnou součástí jsou ty maminky. Protože když naši lékaři chodí na konzilium na P3, což je rizikové těhotenství, kde informují maminky, co bude dál následovat, co bude dál čekat, tak jim už automaticky o tomto instagramovém účtu říkají a my ty maminky máme velmi, velmi klidné, protože vědí, že přijdou do prostředí, který už se trošičku seznámili. K tomu nám teda Instagram velmi pomohl. A natáčím, stříhám, ale popisky dělá lékař. Já spolupracuju s lékařem, ten Instagram nedělám sama. Dělám ho s lékařskou záštitou, protože si myslím, že takovýhle odborný a vzdělávací Instagram nemůže dělat sestra sama.
0: Spolu se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek Klára. Ještě jednou dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Vám se narodili holčičky Gabriela a Dominika, přišli na svět ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození vážili 740 gramů a 690 gramů. Jaký je ten příběh celý?
2: Když jsem byla transportována z Jablonecké nemocnice právě do Podolí, můj stav byl tak vážný, že jsem si vyslechla od pana primáře přímo špatný verdikt, že má vyčnívající vak blan, takže porod proběhne ještě ten den, ale bohužel jsem byla v týdnu 22 plus 3 dny, takže holčičky by to určitě nepřežily. Takže mě rovnou dali právě na ten porodní box s tím, že ten porod se během dne rozjede. Ale my jsme vydrželi a to díky nesmírně podpoře mého manžela a celé rodiny, protože to díky i lékařům, dovolili mému manželovi tam se mnou zůstat na porodním boxe a to krásných 16 dní jsme tam vydrželi. Takže holčičky se ještě tak jako dopekly u mě, ale pak museli teda ven. Takže se narodili 24. týdnu a 4 dny. A to z důvodu, že mi začínala infekce v těle, takže byl to akutní císařský řez. Kdyby tomu tak nebylo, tak by holčičky neměly šanci na přežití. Když se narodili, nevěděli jsme, jestli přežijou, nepřežijou. Rozhodujících bylo první 24 hodin, to holčičky zvládly, následně 48 hodin, co jsme taky zvládli a pak se jednalo o ty týdny první, což si vedli krásně, i když měli hrozně nízkou porodní hmotnost. A když už jsme mysleli, že to nejhorší máme za sebou, tak bohužel přišla rána a to ve 32. týdnu. Stalo se to jako první Gabrielce, kdy se jí zauzlovali střívka, takže musela akutně na operaci. Tímto bych chtěla poděkovat chirurgům z Motola, který přijeli a Gabinku nám operovali. Musela jí být vyšita stomie, ale zvládla to krásně a bohužel to samé, co měla Gabrielka, se stalo i Dominičce a musela být operovaná taky a nevěděli jsme, co bude dál. To byl prosinec, kdy jsme si mysleli, že půjdeme tak nějak domů před Vánoci a to byl náš největší dárek, který bychom mohli dostat. A stalo se tak, protože výborní chirurgové z Motola odoperovali vlastně ještě Dominičku na začátku prosince a stomii zanořili. A 20. prosince donesli jsme si už domů takový dva krásný dárečky, který to hezky vybojovali.
1: Paní Karašová s jejím manželem byli neskuteční. Neskuteční. Vlastně u holek trávili denodenně. A vlastně k těm rodičům máme velmi blízký vztah, protože oni nám tam nechávají to nejcennější, co mají, a to je jejich děti. My jsme tam prožili s nima neskutečných 177 dní. A i my jsme si strašně přáli jim ten dárek domů dát, protože půl roku

0: jít v nemocnici. Je prostě strašně dlouhá doba dennodenně dojíždět. Je to rodina, která se nám vydala pod kůži. A samozřejmě jsou děti, které nám proběhnou tím oddělením, a jsou tam 2-3 dny, ale některé ty rodiny tam opravdu stráví s námi třeba těch 6 měsíců.
1: Říká Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho.

0: Cesta k uzdravení.
1: Gabrielce a Dominice je dneska kolik?
2: Biologicky jim je 16 měsíců a korigovaně oslavili první rok.
1: A jak se mají?
2: Mají se čile k světu. Jsou to dvě raubířky. Dominička, hodně hyperaktivní holčička, která si vynucuje všechno, ale je to takový mazel, a Gabča bych řekla, že to je taková její ochranitelka, která si nechá všechno od ní líbit, ale umějí se poškárlit, ale je vidět, že jedna bez druhý nemůže bejt. Jsou úžasný, dělají pokroky každý den, jsou to silný holky.
1: Vy taky. A váš manžel taky. A vy teď, Kláro, máte možnost něco vzkázat svojí rodině.
2: Svý rodině bych chtěl asi vzkázat, že bez nich bychom to nedokázali. Ačkoliv oni to měli těžký, protože v době, kdy my jsme se snažili udržet holčičky co nejdýl u mě v příšku, tak mi umíral strejda. Bylo to nesmírně těžký a oni to zvládli všechno. Bez jejich podpory bychom to určitě nezvládli a hlavně bych chtěla poděkovat strašně moc mému manželovi. Protože v první řadě holčičky jsou tady díky jemu. Jsem hodně na něj napojena a vím, že bez něho bych to nezvládla.
3: Ano, pan Kareš je neuvěřitelný muž. Nikdy paní Karešovou nenechal samotnou, protože byly doby, kdy je těm maminkám smutno na duši. Vyčítají si spoustu věcí, strašně to dlouho trvá. A tady se vždycky ukáže ten silný vztah té rodiny. A ty holky to vyhrály jenom díky těm rodičům.
1: Jak je důležitá psychická podpora v těžkých chvílích?
3: Přesně tak. Je to nejenom u nás v ústavu, kdy je centrum provázení, který paní Karešová určitě využila. Pak ty sestry, které jsou u toho lůžka, a ten lékař, protože ty sestřičky vlastně jsou úplně nejblíž těm maminkám, protože se starají o ty jejich děti. A ty sestřičky jsou prvotní psychická podpora. Je to prvotní člověk, s kterým se maminka setká a vlastně spolu pohladí to dítě, dají ruku na miminko, kdy se ty rodiče opravdu bojí. A samozřejmě lékaři, kdy podávají informace a opravdu se z nás stává tým a do toho týmu ty rodiče patří.
1: Což se nedá dělat, pokud člověk nemá srdce na pravém místě. Takový je příběh, možná i osud staniční sestry Evy Řežábkové z novorozenecké jednotky intenzivní péče ústavu péče o matku a dítě. Evo, já bych vám chtěla popřát, aby se vám splnil ten sen, a sice abyste sestry ještě něco naučila, protože tak, jak to teďka vnímám, tak máte určitě co předat.
3: Děkuju.
1: Já vám děkuji za návštěvu u nás. Klárko, děkuji, že jste se nám svěřila se silným příběhem, což v cestě k uzdravení občas míváme. Já přeji holčičkám pevné zdraví a přijďte navštívit druhou mámu, Evu Řežábkovou, zase někdy.
2: Přijedem určitě. Děkujem za pozvání.
3: Taky děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Vybavení nových útočných vozidel výsadkářů v Chrudimi zajistí česká zbrojovka. Svitavy navýší počet kontejnerů na tříděný odpad. Tomio Okamura navštíví v druhé půlce července Čínu. Doprovodí ho Renáta Vesecká. Dnes čekejte oblačno až zataženo s deštěm. Teploty do 23 stupňů. Zprávy připravila Věra Přibylová. Dobré nedělní ráno. Vybavení a servis pro nová útočná vozidla výsadkového pluku v Chrudimi zajistí česká zbrojovka STV Group v Poličce. Celkem 46 vozů dostanou vojáci od Spojených států amerických jako dar za dřívější českou pomoc napadené Ukrajině. První várka už je v Chrudimi, zbytek dorazí později. Zástupce STV Group Ivo Strejček říká, že lehká bojová vozidla Flyer je možné vyzbrojit v různých verzích.
2: Jsme schopni pracovat a připravit i de facto na jakoukoliv potřebu uživatele, na jakoukoliv modifikaci, ať se budeme bavit o velitelských vozidlech, spojovacích vozidlech, ale taky až po nosiče protitankových řízených střel, přesné munice, protivzdušných a protidronových modifikací.
0: Svitavy rozšíří síť kontejnerů na tříděný odpad. Ve městě přibude dalších 24 nádob na plast a papír. Radnice se o toho slibuje, že lidé budou více třídit a sníží se množství směsného komunálního odpadu, říká starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
3: Hlavním naším cílem je dosáhnout zákonného limitu 65% třídění separovaného odpadu. Aktuálně se pohybujeme ve výši 60%, takže prostor pro zlepšení stále je veliký a proto se vydáváme touto cestou.
0: V Hlinsku dokončili úpravy Matulovy stezky. Naučná trasa vede směrem k Hornímu Bavákovu a turisty seznamuje s historií těžby kamene v regionu. Na nákup nových prvků získalo město dotaci 1 000 000 korun. Stezka je tak doplněná třeba o vyhlídku se žulovými židlemi nebo relaxační lavice. Předseda sněmovny Tomio Okamura navštíví koncem července Čínu. Upozornil na to server Aktuálně.cz. Na návštěvu šéfa vládní SPD pozval předseda čínského parlamentu. Okamuru by měla doprovodit předsedkyně ústavně právního výboru Renata Vesecká za motoristy. Součástí delegace budou i podnikatelé. Okamura už dříve řekl, že by chtěl podpořit cestování čínských turistů do Česka. Podle něj před pandemií covidu utráceli v tuzemsku nejvíc peněz na osobu. Příliv turistů z Číny by podle něj přinesl do státní kasy 1 000 000 korun z daně z přidané hodnoty. Policisté upozorňují, že řidiči často nedodržují bezpečnou vzdálenost. To přitom způsobí každý rok asi 5% nehod. Odborníci se shodují, že bezpečná vzdálenost mezi auty je zhruba 70 metrů. Lidé se také mohou pomoci pravidlem 2 vteřin. Na dálnici se zvolí pevný bod, jako je třeba sloupek nebo strom, a minout by ho měli o 2 vteřiny později než auto před nimi. Pokuta za nedodržení bezpečné vzdálenosti v Česku se od od závažnosti nehody. Například v Rakousku za to ale můžou policisté udělit pokutu až 10 000 korun.
1: Sport. Počasí.
0: Dnes bude v kraji oblačno až zataženo. Na většině území občasný déšť nebo přehánky. Ojediněle i bouřky, večer pak ubývání srážek. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách pak 13 až 16 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky te budou velmi dobré, tlak se měnit nebude, večer slabě stoupne a biopředpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Teď brzy ráno nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno přejeme z Pardubic, je neděle 5. července, probouzíme se společně tedy do nového svátečního dne a před námi je hodina nabitá písničkami, které nestárnou, tak pro dobré probuzení minimálně. Do dalších zpráv jeli Přibylové o 17:30, právě teď kapela Lucie, za chvíli i Petra Janů, Roy Orbison, Petr Naď a nebo také Tina Turner.
1: Dobré ráno a Jan Bamberský.

0: jsem volná, radovala se Petra Janů, protože je zamilovaná a zadaná. Tedy alespoň v písničce, kterou jsme slyšeli 3 minuty před 6:15. Ve svitavské nemocnici začíná největší proměna za poslední desetiletí. Za plného provozu projde areál rozsáhlou modernizací, která přinese nové pavilony i rekonstrukci těch stávajících. Práce potrvají až do roku 2030 a půjde o druhou největší investici Pardubického kraje do zdravotnictví v jeho historii. Podrobnosti zjišťovala redaktorka Věra Pavlasová.
1: Celá stavba byla vysoutěžena za 1 miliardu 367 milionů korun. Kraj počítá s dílčí dotací z evropských fondů, říká hejtman Martin Netolický z uskupení 3PK a doplňuje další informace k financování modernizace.
2: Zatím to vypadá, že úvěr nebudeme muset přijímat, nicméně nevylučujeme, že například v závěru období výstavby té nemocnice ve Svitavách bude nutné přijmout cizí zdroje.
1: Provozní ředitel dodavatele stavby Jiří Cetko potvrdil, že práce zahájí začátkem července a budou probíhat za provozu nemocnice.
3: Určitě to bude jedna z velkých výzev, která čeká náš realizační tým, ale naše maximální snaha bude ten provoz omezit minimálně, byť je férové říct, že k nějakému omezení 100% dojde.
1: Budete mít nějaká speciální bezpečnostní opatření?
3: Bezpečnostní standardy pro naše stavby jsou na poměrně vysoké úrovni, řekl bych, překračují i to, co vyžaduje česká legislativa. My na to velice dbáme, takže ať už je to od kvalitního ohraničení staveniště, všude pevný zábrany, žádný dřevěný prkna, kdybych tak řekl, jo. Takže ano, nejlíp se přesvědčit pak v realizaci.
1: Záměrem celé přestavby svitavské nemocnice je hlavně zmodernizovat lůžkový fond.
4: My máme zrekonstruované a už na úrovni doby udělanou intenzivní péči, operační sály, akorát ty standardní lůžková oddělení vlastně jsou poplatná době, ve které vznikla, znamená 19. 20. století.
1: Popisuje současný stav nemocnice ředitel Pavel Kunčák.
4: A cílem je vlastně změnit i tuto část nemocnice. Celá stavba je plánovaná do několika etap. Takže začnou teďka v průběhu léta první části, takové spíš přípravné práce, to největší začne vlastně příští rok.
1: Jak dlouho potrvají a co budete dělat nejdřív?
4: Zatím pracujeme s harmonogramem na 4 roky. Mělo by být hotovo v roce 2030. Celá ta akce je vlastně etapově vymyšlena tak, aby nedošlo prakticky žádnému omezení lůžkové kapacity, takže ty omezení budou spíš jako z důvodu stavby, to znamená nějaká hlučnost nebo prašnost v některých etapách té výstavby, hlavně když se bude bourat. Při té výstavbě jako takové úplně nepředpokládám, že by tyhle problémy byly jako zásadní, protože my vlastně nejdřív postavíme novou budovu, do které se přestěhuje část nemocnice a potom teprve se budou bourat vlastně ty zbylá lůžková oddělení.
1: Zhotovitel projektu modernizace svitavské nemocnice si staveniště převezme ve středu 1. července. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zdravíme do Litomyšle, dnes u vás končí další už 68. ročník Smetanovy Litomyšle, konkrétně na Zámeckém nádvoří. Podrobnosti se z našeho vysílání dozvíte, a to od Nadi Kubínkové, která bude přítomna a spojí se s námi po 14:45 odpoledne.
1: Počasí.
0: No ale do té doby máme ještě 9 hodin času a vyplníme je písničkami, které nestárnou, mnohými pořady. A teď i předpovědí počasí pro dnešní den, pro neděli slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, pro neděli 5.7. Dnes bude v našem kraji převážně oblačno a zataženo, už teď se snáší déšť na mnohých místech, pršet by mělo na většině území, minimálně v podobě přeháněk, ojediněle sem tam i nějaká ta bouřka, ubývání srážek přijde na řadu až večer, teploty dnes 20 až 23 stupňů, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio na jedničce, což je mírná zátěž.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Slyšeli jste už o tom, že nedaleko Živanic běžel krátce po válce tajný výzkum paprsků smrti. Vedl ho ještě tajemnější inženýr Štamfl. Před únorovým převratem ale i s laboratoří zmizel. Kam? Na to se zeptáme jeho dcery a vezmeme ji přímo do Živanic za paní kronikářkou a tamním panem starostou. Živanice nedávno získali archiválii s první písemnou zmínkou o obci. Prozradíme vám tedy, jak jsou Živanice staré a jestli se chystají nějaké oslavy. Do Živanic a okolí vás zve Šárka Kuchtová.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Rozprav o 17:30, ještě Petr Naď, aj tak jsme frajeri a teď tedy v 5:23 i Marie Tomsová, která se postará o další chvilky našeho nedělního ranního programu. A dnes nás čeká tanec mezi kapkami deště.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Když zavládnou vedra a sucha, s povzdechem si přejeme, kéž by zapršelo. Déšť je požehnáním, které umí prý umít jakékoliv neštěstí, pokud sebou nevezme štěstí. Déšť může být romantický, uklidňující, vytrvalý, ale i nebezpečný, když se změní v přívalový liják. Kdy vlastně na Zemi poprvé zapršelo? Podle vědců asi před 4 miliony let, kdy byl povrch Země ještě žhavý, ale jakmile se planeta ochladila a vodní pára kondenzovala, spustily se vytrvalé liáky. Ty zaplnily prolákliny v zemské kůře a daly vzniknout oceánům. Bez dešťů by na Zemi nemohl vzniknout život. Každá kapka deště v sobě nese kousek zázraku. Je jako taková slza z nebes. Když se utvoří v oblaku, má tvar kuličky, ale odporem vzduchu na cestě na zem se sploští. Nejvytrvalejší déšť a nejvíc srážek se vyskytují v pohoří Khasi na severovýchodě Indie díky monzunovým větrům z Bengálského zálivu. Myslíte si, že je u nás v létě velké sucho? Kde pak? Nejsuší je takzvané suché údolí v Antarktidě, kde nespadla kapka, ani vločka, miliony let. Déšť se tvoří v mracích, ale ne ve všech. Vysoké mohutné mraky na dolním okraji tmavé, věští bouřky a prudké krátké přehánky. Klidný a vytrvalý déšť vzniká v souvislých šedých vrstvách na obloze. Ale občas se kapky během letu díky horkému vzduchu prostě vypaří a na zem vůbec nedopadnou. Víte, že když běžíte bez deštníku, promoknete míň než za pomalé chůze? A čím jste menší, tím méně kapek na vás dopadne. Kdykoliv jsem slyšela Marii Rotrovou zpívat krásnou písničku Má lásko voníš deštěm, vůbec jsem netušila, že jde o takzvaný petrichor. Tedy vůni vznikající tím, že se kapky během jarní nebo letní přehánky dotýkají teplé země, evokují pocity čerstvosti a čistoty. Právě ty v nás vyvolávají vzpomínky na dětství, prázdniny u babičky na venkově nebo romantické chvíle deštěm vonících lásek. Však i také voňavkářští mágové dodnes používají v parfémech i domácích vůních. Déšť v nás probouzí fantazii a inspiruje básníky. Jiří Orten pravil, déšť jsou housle pro básníka. Rudolf Cortés zpíval, je po dešti a kosové si štěstím pletou noty. A kdo z nás si, co by dítko předškolní nezapěl, prší, prší, jen se leje. Nebo později nezhlédl americký film Zpívání v dešti s Genem Kellym. Kachyňovy lásky mezi kapkami deště. Případně se nezačetl do Bromfieldova románu Když nastaly deště nebo Očenáškova Když v ráji pršelo. Viktor Hugo si kdysi povzdechl Hněv žen je jako déšť v lese. Padá dvakrát. Mongolské přísloví nás utěšuje Déšť přejde, hosté odejdou. Ve Švédsku říkají, déšť dává růst trávě, víno hovoru. A pravdu má zpěvačka Dolly Parton, když zpívá, pokud chcete duhu, musíte se smířit s deštěm. Tak hezkou neděli i celý příští týden s právě takovým počasím, jaké si přejete. Vaše Marie Tomsová.

0: Ale frajery a Petr Nať v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice, po půlkách Věry Přibylové, už další písničky, které nestárnou, těšit se můžete na Babiho Daňka nebo Jiřího Korna.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Kvůli častým kolonám připravují silničáři rozšíření frekventované silnice a kruhových objezdů u pardubického Globusu v Trnové. Doprava se tam ucpává dlouhodobě, hlavně ve špičkách. Situaci navíc zhoršilo otevření navazujícího ochvatu Fáblovka Dubina. Více řekneme ve zprávách v 6 hodin. Dům dětí a mládeže v Moravské Třebové se letos přestěhuje do budovy v bývalé základní školy v ulici Československé armády. Než se tam děti a kroužky nastěhují, nechá město upravit objekt upravit. Mluvčí města Lucie Krčmářová řekla, že stavební práce vyjdou zhruba na 500 000 korun. Římskokatolická farnost přes léto zpřístupní kostel svatého Vavřince v Seči. Zájemci ho můžou navštívit vždy mezi 14. a 17. hodinou. Součástí prohlídek je i výstava Nebe bylo plné hvězd, která připomíná perzekuce řeholníků za komunistického režimu. Česko se dnes připomíná slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Bratři z byzantské Soluně přišli v roce 863 na tehdejší Velkou Moravu, aby tu šířili křesťanství a vzdělanost. Pro Slovany vytvořili vlastní písmo hlaholici. Jejich odkaz připomínají třeba Cyrilometodějské slavnosti, které se celý víkend konají na Velehradě. V německém Erfurtu končí stranický sjezd krajně pravicové strany Alternativa pro Německo. Tamní úřady očekávají velké protidemonstrace. Jen v sobotu na místě podle policie protestovalo asi 30 000 lidí, většinou pokojně. AfD je v současnosti nejsilnější opoziční stranou v německém spolkovém sněmu. Civilní tajná služba ji loni označila jako extremistickou. A počasí dnes bude v kraji oblačno až zataženo. Na většině území občasný déšť nebo přehánky. Ojediněle čekejte i bouřky. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách pak 13 až 16 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, tlak se měnit nebude. Večer slabě stoupne a biopředpověď je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody ze silnic Pardubického kraje hlášené nemáme a pokud jste na cestách, dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Jan Vamberský.
3: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já.

ahoj, pár tam hoď, až do pekla se dříve do hrabem, jo, jo. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já, jo, jako já.

0: Zpívat jako déšť, jel se Jiří Korn, ještě by se hodila píseň Prší krásně, protože venku skutečně teď v našem kraji krásně poprchává, víc si řekneme už zhruba za nějakých 6-7 minut v aktuální předpovědi počasí, ale teď míříme do Černé vody na Orlického záhoří, kam přijela světová elita travního lyžování. Ještě než se závodníci postavili na start, museli ale pořadatelé připravit trať na travnatém svahu a reportér Jiří Hofman byl u toho.
1: 50 na startu. Ready? Úzká stopa dopředu. Pojď!
2: 70 travních lyžařů ze 6 zemí obsadilo na 2 dny sjezdovku v Černé vodě na Rychnovsku. O body do světového poháru bojovala světová špička tohoto netradičního sportu.
3: A je to podsta všem pořadatelům, že dostali důvěru pořádat světový pohár.
2: Pořádání závodu světové úrovně je podle sportovního ředitele úseku lyžování na trávě Martina Štěpánka oceněním práce místních pořadatelů.
3: Důležité je říct, není to jenom o té přípravě, ale je to o celoroční dřině, ten svah udržovat. Je to neustále sekání a co je horší, je to boj s divokými prasaty a skrtky.
2: Před každou jízdou potřebují pečlivou přípravu také samotné travní lyže. Česká reprezentantka Šárka Abrahamová na nich před startem mění opotřebované díly a kontroluje jejich nastavení.
4: Před závodem se musí teda vyměnit hlavně kolečka a třecí plošky, aby byly co nejnovější. A přímo před závodem se ty čisté lyže musí namazat, jak ty kolečka, tak vlastně lyžta.
2: Spravedlivé podmínky musí pořadatelé zajistit i během samotného závodu. Po každém závodníkovi upravují tráť, aby byla pro všechny co nejpodobnější. Na průběh jízd zároveň dohlížejí brankoví rozhodčí, jako například paní Dana.
5: Jo, každý brankový rozhodčí má u sebe někoho s hrabičkama, který vlastně vyhrabává tu tráť, aby měli všichni tak nějak relativně stejné podmínky, takže pokud si tam dělají drny a seno, tak se to vyhrabává.
2: Místní tráť si pochvalují i zahraniční závodníci. Italský reprezentant Filippo Zamboni oceňuje především její profil a možnosti, které nabízí stavitelům tratí.
6: È una bella pista, non difficilissima, però lascia spazio all'immaginazione dei tracciatori, quindi ci si può sbirzarire e viene fuori una bella gara.
2: A takhle odpověděl na otázku, zda se sem příští rok vrátí.
7: Určitě ano, chci pokračovat závodění i v příští sezóně a pokud se tady světový pohár znovu pojede, rád se sem vrátím.
2: Světový pohár v travním lyžování se v Černé vodě jezdí od roku 2022 a pořadatelé věří, že se sem světová elita vrátí i v příštích sezónách. Z Černé vody na Rychnovsku Jiří Hofman, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Pardubice.

0: bouřkou. Teploty od 20 do 23 stupňů Celsia. Na horách bude frišno jenom 13 až 16 nad nulou. Rozptylové podmínky velmi dobré, tlak se měnit nebude a Bion na jedničce a to je mírná zátěž.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Slyšeli jste už o tom, že nedaleko Živanic běžel krátce po válce tajný výzkum paprsků smrti. Vedl ho ještě tajemnější inženýr Štamfl. Před únorovým převratem ale i s laboratoří zmizel. Kam? Na to se zeptáme jeho dcery a vezmeme ji přímo do Živanic za paní kronikářkou a tamním panem starostou. Živanice nedávno získaly archiválii s první písemnou zmínkou o obci. Prozradíme vám tedy, jak jsou Živanice staré a jestli se chystají nějaké oslavy. Do Živanic a okolí vás zve Šárka Kuchtová.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Chtěl bych napsat báseň,

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Za 9 minut bude 7, čeká nás ještě Petr Moka, také kapela Fleetwood Mac a teď návštěva do stěhového závodiště v Pardubicích. Většina z nás ho má spojeno s Velkou Pardubickou, která se pravidelně koná 2. říjnovou neděli. Větší fanoušci do stihu ho ale navštěvují i v průběhu roku, třeba na kvalifikace slavného do stihu. A jsou i tací, kteří sledují i jiné soutěže, třeba všestranost, parkour a nebo drezuru. Na to je potřeba také kolbiště a to se v Pardubicích změnilo k nepoznání.
1: S úpravou pardubického kolbiště, které je hned za vstupem do areálu, se začalo na konci listopadu 2020.

0: 2025. Pracuje se na něm tedy necelých 8 měsíců. A úpravy jsou skoro hotové, jak říká mluvčí dostihového závodiště Pardubice Kateřina Nohavová.
1: Jezdecké kolbiště je téměř před dokončením, už se opravdu finišují takové věci, jako je třeba chodník okolo samotného kolbiště. Povrch i s tím moderním zavlažováním je hotový. Přes prázdniny budou probíhat ještě nějaké dokončovací práce a hned na začátku příštího školního roku bychom ho měli slavnostně otevřít.
0: Vyjmenovat seznam úprav by bylo hodně dlouhé. Jednodušší je říci, že vznikla stavba v podstatě úplně nová. Protože proměna je opravdu generální.
1: To kolbiště je z brusu nové a doslova to takto můžu říct, protože to staré kolbiště bylo odstraněno úplně. Je to největší a možná i nejmodernější kolbiště v České republice. Je opravdu velké, má zavlažování ze spodu, bude osvětlené, takže se na něm budou moct konat závody i těch nejvyšších kategorií, a to nejenom ve dne, ale i večer.
0: Vzhledem k tomu, že kolbiště na pardubickém dostihovém závodišti je nejlepší v Česku, tak se znovu otevírá možnost pro pořádání soutěží té nejvyšší kategorie, jak domácích, tak i mezinárodních.
1: Výstavbou tohoto nového moderního kolbiště máme teď příležitost vrátit se k pořádání soutěží i na těch mezinárodních úrovních, tak jak tady v minulosti bývalo, protože tady kromě mistrovství republiky nebo kromě olympijských kvalifikací na všestrannost byly právě třeba i závody mistrovství Evropy.
0: Říká k novému kolbišti mluvčí dostihového závodiště Pardubice Kateřina Nohavová. Otaku Twirt, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Tatínka si najde sám. Nezapomenutelný Tomáš Holý v legendárním filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. ČT 2. Texaský Ranger vyšetřuje sérii vražd na mexické hranici. Premiéra westernu Duel v Mount Hermonu. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního koncertu u příležitosti zakončení prestižního hudebního festivalu s událostmi v kultuře v přestávce. Smetanova Litomyšl 2026, velké finále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Na železničním koridoru z Prahy do Pardubic začíná série omezení. Ve Svitavách začaly rozsáhlé opravy inženýrských sítí na průtahu městem. Před 30 lety se ve Skotsku narodila ovce Dolly, první úspěšný klon savce. Dnes bude obloha v Pardubickém kraji oblačná až zatažená. Na většině území čekejte občasný déšť a teploty do 24 stupňů. Zprávy má Věra Přibylová. Dobré nedělní ráno. Ode dneška musí cestující na koridoru z Prahy do Pardubic počítat s komplikacemi. Dělníci začínají s údržbou a opravou trati. V první etapě bude omezený provoz v úseku z Kolína do Řečan nad Labem. Práce potrvají do 21. července. Dálkové spoje můžou nabírat zpoždění. Regionální vlaky budou nahrazené autobusy, dodává mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz opravovaný úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
2: Svitavy zahájily rozsáhlou obnovu inženýrských sítí. Stavební práce teď komplikují dopravu především v ulicích Bezručova a Kapitána Jaroše, které patří k nejvytíženějším ve městě. Podle starosty Davida Šimka ze Sdružení pro město musí řidiči počítat s dopravními omezeními nejen během letošních prázdnin, ale také v průběhu příštího roku.
5: Hodně to souvisí s tím, že ředitelství silnic a dálnic chce v roce 2028 dělat kompletní výměnu živičného povrchu v průtahu městem Svitavy a do té doby je naším úkolem spravit kompletně všechny sítě, které se na průtahu nacházejí. Takže i v příštím roce v tomto průtahu budeme pokračovat v dalších ulicích.
2: V Čachnově na Chrudimsku má znovu fungovat pila. Bývalý areál státních lesů převezme soukromá firma. Ta chce zpracování dřeva obnovit. Podnik už získal nutný souhlas krajského úřadu. Při koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště byste si měli dát pozor na kvalitu vody. Podle hygieniků totiž hrozí zdravotní problémy. Pobyt v kontaminované vodě může způsobit třeba kožní vyrážky, zánět spojivek nebo střevní potíže. Náchylné jsou hlavně malé děti. Po návštěvě přírodního koupaliště byste se měli osprchovat a v případě potíží vyhledat lékaře. Před 30 lety se ve Skotsku narodila ovce Dolly, první úspěšný klon savce. Jméno získala podle slavné americké country zpěvačky Dolly Parton. Narození ovce bylo pro vědce ze skotského Edinburghu přelomovým úspěchem. Mimo jiné si od něj slibovali, že pomůže při léčbě nemocí. Zároveň ale rozpoutal debatu o etice klonování.
3: Počasí.
2: Na východě Čech bude oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách pak 13 až 16 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou dnes velmi dobré, tlak přes den slabě klesne, večer pak slabě stoupne a bio bude na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody ze silnic Pardubického kraje hlášené nemáme, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Bleskovka je před námi, uslyšíte ji a budeme soutěžit krátce před 7:30. Cenou dnes bude kniha z nakladatelství Kazda, která se jmenuje Pařížské noci. No a tak trochu osvět Paříže bude týkat i soutěžní otázka, ale opravdu jenom trochu. Písničky, které nestárnou, tak těch nebude trochu do 7:30. Třeba Reddy Kirken, kapela Olympic, Franz Gall a nebo i Rangers.
7: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: začátku vysílání Českého rozhlasu Pardubice víte, tak výsadkový pluk v Chrudimi čeká vyzbrojování novými lehkými útočnými vozidly Flyer 72 Heavy Duty. Několik desítek nových vozů americké výroby daruje armádě vláda Spojených států jako poděkování za dřívější vojenskou pomoc Česka napadené Ukrajině. První várka těchto výsadkových vozidel je už v Chrudimi a jejich slavnostní odhalení v tamních kasárnách sledoval i redaktor Ondřej Wolf.
1: Já teď stojím u nového lehkého útočného vozidla a pokusím se teď podívat dovnitř. Je tady taková miniaturní klika, takové zvláštní vysouvání. Otevřely se těžké dveře a uvnitř vidím 6 sedadel. Je tady případně i otvor pro kulomet na střeše.
2: Tohleto vozidlo je unikátní v tom, že vlastně to je balíček jednotlivých kitů, které se na to dají nakoupit podle toho, co si zájemce vlastně o to auto vybere. Takže si tam může vlastně dát, co chce. Dokonce to existuje v minometní verzi, v protitankové verzi a tak dále.
1: Na nové útočné vozy Flyer se už těší i velitel 43. výsadkového pluku Petr Tesařík. Vozidla podle něj doplní park stávajících bojových vozů Land Rover Defender Cayman.
2: Tím, jak jsme se rozrostli o nějakých vlastně 100%, tak nutně potřebujeme další vozidla.
1: Vláda Spojených států amerických daruje armádě 46 vozů, potvrzuje velitel pozemních sil armády České republiky Josef Trojánek.
3: Samozřejmě posune to zejména výsadkový pluk, protože výsadkový pluk ve struktuře pozemních sil je specifickou jednotkou. V podstatě ať už výběrem lidí, specifičností úkolů a vlastně i operačním prostředím, do který pluk nasazujeme, takže pro ně klíčové slovo je mobilita.
1: Podle Trojánka je prvních 18 nových útočných vozidel v Česku, dalších 6 na cestě a zbytek zatím v USA. Americká vozidla zatím nejsou bojeschopná. Vojáci čekají na schválení jejich provozu na českých silnicích a americká strana je navíc dodává v základní verzi bez vojenského vybavení. Flyery tak bude nutné dovybavit podle představ výsadkářů. Na starosti to bude mít česká zbrojovka STV Group, říká její zástupce Ivo Strejček.
4: Jsme schopni pracovat a připravit i de facto na jakoukoliv potřebu uživatele, na jakoukoliv modifikaci, ať se budeme bavit o velitelských vozidlech, spojovacích vozidlech, ale až po nosiče protitankových řízených střel, přesné munice, protivzdušných a protidronových modifikací.
1: Z chrudimských kasáren Ondřej Wolf, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 1956 byla slavnostním výkopem zahájena stavba elektrárny v Opatovicích nad Labem. A pozor, stavba netrvala zase tak dlouho, jak je ten areál rozsáhlý, a možná byste typovali, že to skutečně nějaký ten pátek trvalo. Do provozu byla dána už 13. června roku 1959.
1: Počasí.
0: V našem kraji dnes bude oblačno až zataženo, na většině území déšť a nebo přehánky, sem tam nějaká ta bouřka, teplotní maxima dnes 21 až 24 stupňů, na horách 13 až 16 nad nulou, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak přes den slabě klesne, večer potom slabě stoupne a bio na jedničce, což je mírná zátěž.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám horolezeckou legendu Ninu Štěrbovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Bleskovka.
1: A jdeme soutěžit o knihu z nakladatelství Kazda Pařížské noci. Je to román, který je dojemným příběhem o lásce, která vzniká tam, kde by ji nikdo nehledal. No a trochu se bude Paříže týkat i soutěžní otázka. Zajímá nás, kdy byla slavnostně otevřena malá Eiffelovka, stojící v Praze na vrchu Petříně, 726464848. Tak někdo by měl být na telefonu. Kdo to je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jarka.
1: Tak, Jarko, za A to mohlo být 28.1891, za B 10.4.1900 byla otevřena malá Eiffelovka na pražském Petříně, anebo 5.7.1910.
2: 20. srpna 1891.
1: Já jsem to tam slyšel, ano.
3: Jistě.
1: Skutečně je to tak, Petřínská rozhledna byla postavena za pouhé 4 měsíce roku 1891 jako součást jubilejní zemské výstavy. Tak, knížka je tedy vaše, gratulujeme a přejeme hezkou neděli.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou.
2: Ne, ale vnuk, který mají hodně snědění, tak ty mě toho nem napovídal.
0: Bleskovka. Český rozhlas Pardubice.

0: už za chvíli v ranním programu Českého rozhlasu Pardubice další písničky, které nestárnou. Kometa Jaromíra Nohavice a kapely Čechomor a taky Věra Špinarová bude zpívat. Teď se ale přiblížil čas dalších zpráv a s nimi opět přichází Věra Přibylová.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Kvůli častým kolonám připravují silničáři rozšíření frekventované silnice a kruhových objezdů u pardubického Globusu v Trnové. Doprava se tam ucpává dlouhodobě, hlavně ve špičkách. Situace navíc zhoršilo otevření navazujícího obchvatu Fáblůvka Dubina loni v prosinci. Dům dětí a mládeže v Moravské Třebové se letos přestěhuje do budovy bývalé základní školy v ulici Československé armády. Než se tam děti a kroužky nastěhují, nechá město objekt upravit. Mluvčí města Lucie Krčmářová řekla, že stavební práce vyjdou zhruba na 500 000 korun. Římskokatolická farnost přes léto zpřístupní kostel svatého Vavřince v Seči. Zájemci ho můžou navštívit vždy mezi 14. a 17. hodinou. Součástí prohlídek je i výstava Nebe bylo plné hvězd, která připomíná perzekuce řeholníků za komunistického režimu. Česko si dnes připomíná slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Bratři z Byzantské Soluně přišli v roce 863 na tehdejší Velkou Moravu, aby tu šířili křesťanství a vzdělanost. Pro Slovany vytvořili vlastní písmo hlaholici. Jejich odkaz připomínají třeba Cyrilometodějské slavnosti, které se celý víkend konají na Velehradě. V německém Erfurtu končí stranický sjezd krajně pravicové strany Alternativa pro Německo. Tamní úřady očekávají velké protidemonstrace. Jen v sobotu na místě podle policie protestovalo asi 30 tisíc lidí, většinou pokojně. AfD je v současnosti nejsilnější opoziční stranou v německém spolkovém sněmu. Civilní tajná služba ji loni označila jako extremistickou. A počasí, dnes bude v kraji oblačno až zataženo, na většině území čekejte déšť nebo přehánky, objevit se mohou i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách pak 15, 13 až 16 stupňů Celsia. Rostylové podmínky budou velmi dobré, tlak se měnit nebude a večer slabě stoupne. Biopředpověď je na jedničce a to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Na silnicích Pardubického kraje se jezdí bez nehod. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Jan Vamberský.
3: Zatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl se mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese,

vagóny a Kepler rozepsal nebeské zákony. Hledal až nalezl hvězdářských triér tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: George zpívala Věra Špinarová, 7.38 aktuální čas, chvíle dát si něco na zub, tedy alespoň pomyslně virtuálně. I když konec konců, jestli se chystáte něco vařit, tak to pro vás může být i inspirace. Je tu 10. jubilejní ročník pochoutkového roku, v rámci jehož hledáme vlastně ten nejlepší recept ze všech dosavadních receptů. Tedy z těch 630 výherních připravuje porota spolu s profesionálními kuchaři vaše další soutěžní recepty a dává jim trochu jiný rozměr. Dnes bude péct ořechové trubičky plněné šlehačkou od Vlasty Pospíšilové z Drnovic. Recept, který skončil druhý v roce 2022. Cukrář Vojtěch Vrtiška. Jak se mu vlastně peče letos v pochoutkovém roce, kde s ostatními peče znovu recepty posluchačů a co vyhráli?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
2: Je slyšet, že Vojta prostě sladké miluje, nejenom co se týká přípravy, ale i konzumace. Kam chodíval třeba na oblíbené zákusky?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a já to tam strašně rád.
2: Naši kolegové z pochoutkového roku, když předělávají ty soutěžní recepty, tak mají právo si to trochu upravit podle svého. I Vojta tohle právo dostal.
1: A když jsem ho tak čet, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou. Takže...
3: To zvládli za jedno odpoledne.
1: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám.
2: Možná, aby si Vojta ukrátil čas, tak vytvořil trubičky i trochu větší.
1: Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi.
2: A jak se nám to povedlo?
1: Moje křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
2: A nejlepší na tom vážení je ta pařížská šlehačka, kterou to Vojta vylepšil.
1: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
0: Tak tedy trubičkami se šlehačkou dobře najedený Patrik Rozehnal vás v jubilejním pochoutkovém roce opět přivítá po 10. hodině, kde si celý recept spolu s Vojtou Vrtiškou budete mít možnost upéct, ale už teď ho najdete v krátkém minutovém videu na našem Facebooku nebo Instagramu a taky na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Neviditelný dotek kapely Genesis v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice, 7.44, nejvyšší čas mrknout na oblohu.
1: Počasí.
0: No, pro někoho to bude pohled velmi žalostný, pro někoho naopak radostný. Jaký pohled to bude pro Imricha Drapáka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové? Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tak jsem tady v suchu, tak docela příjemný. No,
0: tak prozraďte, jaká bude neděle? Zatím je uplakaná, změní se to?
2: No, budou nás přecházet jednotlivé frontální systémy teďka až do středy, takže musíme počítat spíše s velkou oblačností. I dneska se během nemůže občasný déšť nebo přánky vyskytovat. Ojedině dokonce i nějaká slabá bouřka. Teprve večera se by ty srážky ubývaly. Teploty je docela příjemný, 21 a 24 stupňů. A víte, slabý, postupně ale mírný, severozápadní, západní, 3 až 7 metrů za sekundu, potom večer zeslábne. Prosté podmínky ale budou velmi dobré a biostupeň číslo 1, mírná zátěž.
0: Použiju pronostiku, která by měla přijít na řadu příští týden. Svatá Markéta hodila srb do žita. Tak hodí srb do žita, vyjedou kombajny do polí, anebo je déšť ještě o něco zdrží?
2: Já si myslím, že potom nějak po té středě, že by klidně mohli vjet, až do středy to opravdu vypadá, že by tam bylo více oblačnosti. Ty minimální teploty v noci 15 až 12 a zítra 20 až 23 stupňů a opět měsíc s občasnými deštěnými přeháníkami, to by mělo trvat až do středy. Pod čtvrtka potom by už ty srážky úplně ustávaly a postupně by se nám začínalo oteplovat a zatím to vypadá, že o víkendu bychom se dostávali i na 30 stupňů Celsia opět.
0: Takže prázdniny a horké teplo, horké počasí se zase vrátí, říká Imrich Drapák. Zdravíme do Hradce Králové, děkujeme, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
3: Tentokrát to bude repríza cestování světem po stopách Napoleona do Afriky i na velikonoční ostrovy při rozhlasovém putování s malířem, grafikem a řezbářem Pavlem Matuškou. A představím vám i jeho, jak tomu říkal, smetí ze světa, ve kterém ovšem získal za tvorbu Habaděj ocenění v Japonsku, Kanadě, Belgii i třeba Brazílii, ale nejenom tam. Zamíříme s Pavlem Matuškou jako obvykle na cestách v pondělí po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 5. července, státní svátek, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863. Vytvořili písmo Hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako jazyk při bohoslužbách. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jihlavský sněm skončil vyhlášením kompaktát před 590 lety v roce 1436. Na něm došlo k uznání husitské víry a České království se stalo zemí dvojí víry a vyznání. Po dlouhých letech husitských válek bylo vyhlášeno i smíření Čechů s křesťanským světem. První cestu pro 500 klientů zorganizoval anglický podnikatel Thomas Cook v roce 1841, to je 185 let. Za jeden šiling se svezli vlakem z Leicesteru do Loughborough a zpět. Tím vznikla slavná cestovní kancelář. Cestovka Thomas Cook zkrachovala po 178 letech. Socha pohanského boha Radegasta na vrcholu Radhoště byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. Autorem 320 cm vysoké žulové sochy boha slunce, hojnosti a úrody byl sochař Albín Polášek. Dnes stojí na Radhošti replika. Pravý Radegast je ve vestibulu Frenštátské radnice. První ročník folklorního festivalu ve Strážnici začal před 80 lety v roce 1946. Celý název zněl Československo v tanci a zpěvu. Revoluční dámské plážové oblečení předvedl francouzský návrhář Louis Réard před 80 lety v roce 1946. A jelikož s ním chtěl učinit skutečně atomový výbuch ve světě dámské módy, pojmenoval ho po atolu, kde 4 dny předtím opravdu atomovka vybuchla. Bikiny. První klonovaný savec se narodil před 30 lety v roce 1996 v Rostlinově ústavu ve skotském Edinburghu. Slavná ovce Dolly. A já přeju hezkou neděli.
3: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Pardubický kraj zatím nedostal žádný příspěvek od Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic nižších tříd. Dnes si připomínáme příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Tenisté Lehečka, Bousková a Nusková se probojovali do osmi finále Wimbledonu. Oblačno, zataženo, déšť na většině území, teploty do 24 stupňů. Takové počasí nás dnes čeká v kraji. Jsou tu zprávy s Věrou Přibylovou. Pardubický kraj zatím nedostal žádný příspěvek od Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic nižších tříd. Zatímco předloni čerpal 350 milionů a v loni 120 milionů korun, letos je na nule. Informuje o tom hejtmanství s tím, že výpadek se snaží vykrýt z vlastních rezerv. Zájem o vydání cestovních pasů a občanských průkazů je v Královéhradeckém kraji na začátku července podobný jako loni. Úřady v některých městech mají obsazené online rezervace až do druhé poloviny července. Jinde jsou ale čekací doby minimální a na přepážku můžou lidé přijít i bez objednání.
4: Například v Hradci Králové je v online rezervačním systému první volný termín na podání žádosti o cestovní pas 15. července. Na žádosti o občanský průkaz dokonce až o týden později. Stále ale platí, že lidé můžou přijít i bez objednání. V takovém případě si podle vedoucí odboru hradeckého magistrátu počkají většinou hodinu nebo dvě. Jsou ale dny, kdy je takový nápor, že příjem žádostí zastavují. Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Česko si dnes připomíná příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863 na pozvání knížete Rostislava. Výrazně ovlivnili rozvoj vzdělanosti i kultury. Pro Slovany vytvořili vlastní písmo, hlaholici, a položili základy nového jazyka. Vysvětluje slavista a jazykovědec František Čajka.
5: Slovanům zprostředkovali podstatnou část křesťanské vzdělanosti ve srozumitelném jazyce, ve staroslovenštině. Tím významně přispěli k formování kulturní identity většiny slovanských, ale i některých neslovanských národů.
3: Ve Washingtonu skončili velkým ohňostrojem oslavy 250. výročí americké nezávislosti. Ty předtím zkomplikovala bouřka, kvůli které organizátoři evakuovali areál. Americký prezident Donald Trump tak vystoupil s několika hodinovým zpožděním. Ve svém projevu prohlásil, že Spojené státy vyhrávají jako nikdy předtím. Následně zazněla americká hymna a oslavy pak uzavřela velkolepá show s ohňostroji a hudebním doprovodem. Ta trvala 40 minut, využila přes 850 tisíc kusů pyrotechniky a usiluje o zápis do Guinnessovy knihy rekordů.
0: Sport.
3: Fotbalisti Maroka a Francie jsou prvními čtvrtfinalisty mistrovství světa. V další fázi turnaje na sebe týmy narazí. Maroko vyhrálo nad Kanadou 3-0, Francie porazila Paraguay 1-0. Poprvé v éře samostatného Česka si zahraje osmifinále Wimbledonu pět českých singlistů. Po Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové prošly dál také Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka. Bousková zvítězila nad Ruskou Samsonovovou, Lehečka zdolal Španěla Munara a Nosková porazila Rumunku Kirsteovou. Linda Nosková tak české úspěchy vyzdvihuje.
6: Krásný, samozřejmě já sleduju holky a i chlapy, jak jsou na tom. Jsem jako strašně ráda, že se nám takovýhle výsledky povedou. A já myslím, že si toho možná ne všichni vždycky váží, že z takové malé země se tolik nás probojovalo do takové špičky a že to stále potvrzujeme.
3: Karolína Muchová a Barbora Krejčíková si dnes v 8. finále Wimbledonu zahrají proti sobě.
0: Počasí.
3: Dnes bude na východě Čech oblačno až zataženo, na většině území zaprší, ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů. Rozptylové podmínky budou dnes velmi dobré, tlak přes den slabě klesne, večer pak slabě stoupne a biopředpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Až do 1. srpna počítejte s uzavírkou silnice nižší třídy v části obce Boršovský les na Hřebečsku. Je tam riziko pádu stromů na komunikaci. Pokud jste na cestách, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 8 hodin 5 minut, tak co nás čeká? Návštěva na Savrk, kde dokončili proměnu bývalého lomu, a to v odpočinkový park a i písničky, které nestárnou, do 8:30 Iveta Bartošová, Smoky, Miroš Birka anebo Petr Spálený.
0: Dobré ráno a Jan Bamberský.

0: Jehly a špendlíky, tady Needles and Pins a kapela Smoky, u nás mídlový princ Václav Neckář, ale před námi je teď návštěva bývalého smetiště v Nasavrkách, ze kterého udělali odpočinkový park s atrakcemi pro turisty. Skončila tak proměna bývalého lomu vedle Kelského skanzenu ve stínu stromů, tak návštěvníci můžou nabrat sílu na další výlet a nebo si třeba vyzkoušet i rýžování zlata. Novinku vám teď představí redaktor Josef Kopecký.
1: Tady někdo sedí. To je kelt.
2: To je kelt?
1: Ale přitom to je nějaká vodní atrakce.
2: To je keltský bůh Granus, bůh léčení a léčivých pramenů.
1: A proto má, co to je? Džbán?
2: No, tak jsem na tenkém ledě, nevím, jak tomu kelti říkali. Amfora třeba, nevím. Nicméně tady je pumpa a velmi jednoduše lze z toho džbánu vypouštět vodu.
1: A už se plaví.
2: A už se bůh válí ve vodě a co je podstatné, že tou vodou zalévá celou krajinu.
1: Krásně zapumpoval Jan Doucek z Národního geoparku Železné hory a je to jeden z nových prvků tady vedle Kalckého skanzenu. A ono těch věcí je tady poměrně víc. Co se tady vlastně změnilo?
2: Já si myslím, že úplně všechno, protože tady jsme u starého žulového nebo granodioritového lomu, chcete-li. Po roce 89 tak celý prostor byl prohlášen jako les. A tak sem ti lidé chodili si pro dřevo, pro vodu, naváželi sem různý odpad i nebiologického charakteru, bohužel.
1: To byla ta historie a čemu bude sloužit teď?
2: Teď by to mělo sloužit lidem. A to nejenom turistům, byť i pro ně je to děláno, ale samozřejmě i místním, protože je to takové propojení keltů, geologie, ale i propojení skanzenu s městem Nasavrky. Je tady řada míst na sezení, je tady řada míst na odložení kola, jsou tady hamakoviště, to znamená, že si můžete donést nebo půjčit hamaku a pověsit si tady, relaxovat, spát, co já vím. A jsou tady i místa, kde si děti zařádí a zároveň i místa, která nabízejí rozšíření do budoucna ve formě třeba nějakých přednáškových prostor a tak podobně.
1: Tohle vypadá jako rýžovací vana. Opět pumpa.
2: Prostě můžou si se mít, že jo, vyrýžovat.
3: Mě tady ta jako napojící se aktivita, která vlastně má trošku přesah jako z těch keltů ještě do jiných věd, takže mě připadá moc zajímavé právě propojit ty kelty s nějakou další možností se dozvědět něco nového.
4: Říká Ondřej Vojtíšek ze Sdružení Bojí, které sousední keltský skanzen provozuje. Stavba relaxační zóny stála přes 3 miliony korun. Z Nasavrk Josef Kopecký, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: Jestli budete mít dnes chuť a máte to kousek do Outmanic, tak můžete přijít na hřiště, kde od 13 hodin bude probíhat Cyrilo-metodějský den řemesel.
1: Počasí.
0: Ale dnes to úplně nevypadá na venkovní aktivity, i když jestli patříte mezi milovníky deště, pak si přijdete na své. Dnes bude v našem kraji oblačno a zataženo, na většině území zaprší, ojediněle se objeví i bouřky. Teploty dnes 21 až 24 stupňů, na horách 13 až 16. Co se týče rostlových podmínek, budou velmi dobré, tlak tak ten přes den slabě klesne, večer pak zase stoupne a bio bude na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Slyšeli jste už o tom, že nedaleko Živanic běžel krátce po válce tajný výzkum paprsků smrti. Vedl ho ještě tajemnější inženýr Štamfl. Před únorovým převratem ale i s laboratoří zmizel. Kam? Na to se zeptáme jeho dcery a vezmeme ji přímo do Živanic za paní kronikářkou a tamním panem starostou. Živanice nedávno získaly archiválii s první písemnou zmínkou o obci. Prozradíme vám tedy, jak jsou Živanice staré a jestli se chystají nějaké oslavy. Do Živanic a okolí vás zve Šárka Kuchtová.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vierch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí raj pro milovníky nedotčené přírody.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 9.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Začala modernizace svitavské nemocnice. Dodavatel projektu si tento týden převzal staveniště. Celá stavba byla vysoutěžená za 1 miliardu 367 milionů korun. Práce potrvají do roku 2030. Probíhat budou za provozu, jak potvrdil ředitel Pavel Kunčák. Heřmanův městec může přijít o část dotace na dopravní terminál. Podle poskytovatele totiž město až do letošního března neplnilo základní podmínku, aby na přestupní uzel zajíždělo minimálně 40 spojů za den. Poradnice chce vrátit přes 27 milionů korun. Na zámku Pardubice vzniká nová přírodovědná expozice. Lidé ji najdou v hospodářských budovách zámku, kde bude i návštěvnické centrum s pokladnou a toaletami. Stavební práce vyjdou na 80 milionů korun, z toho je 68 milionů korun dotace. Vládní koalice chce do začátku letní pauzy ve sněmovně prosadit ještě několik svých priorit. V příštích 2 týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb nebo novelu stavebního zákona. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze. Poslanci se do lavic vrátí v úterý, kdy budou projednávat právě EET. 3 českým tenistům se včera povedlo postoupit do 8. finále Wimbledonu. Jiří Lehečka zdolal Španěla Munara ve 4 setech. Linda Nosková porazila Rumunku Kirstaovou ve 3 sadách a Marie Bousková zvítězila nad Ruskou Samsonovovou taky ve 3 sadách. A počasí. Na východě Čech bude dnes oblačno až zataženo. Na většině území čekejte déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 13 až 16. Stupňů Celsia. Vítr povane slabý, postupně mírný severozápadní až západní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a večer bude částečně slábnout. Rostylové podmínky budou dnes velmi dobré, tlak přes den slabě klesne, večer pak slabě stoupne a biopředpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Na silnici D35, konkrétně na 151. až 158. kilometru ve směru na Olomouc, se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po zprávách Věry Přibylové vracíme slovo písničkám, které nestárnou, ať se vám hezky vstává.
1: Dobré ráno a Jan Bamberský. Když

0: Milovaný Petr Novák, hvězdičko blízkavá v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice za 6 minut 3 čtvrtě na 9 aktuální čas a taky chvíle pro moderátorku Marii Tomsovou. Dnes nás čeká tanec mezi kapkami deště.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Když zavládnou vedra a sucha, s povzdechem si přejeme, kéž by zapršelo. Déšť je požehnáním, které umí prý umít jakékoliv neštěstí, pokud sebou nevezme štěstí. Déšť může být romantický, uklidňující, vytrvalý, ale i nebezpečný, když se změní v přívalový liják. Kdy vlastně na Zemi poprvé zapršelo? Podle vědců asi před 4 miliony let, kdy byl povrch Země ještě žhavý, ale jakmile se planeta ochladila a vodní pára kondenzovala, spustily se vytrvalé liáky. Ty zaplnily prolákliny v zemské kůře a daly vzniknout oceánům. Bez dešťů by na Zemi nemohl vzniknout život. Každá kapka deště v sobě nese kousek zázraku. Je jako taková slza z nebes. Když se utvoří v oblaku, má tvar kuličky, ale odporem vzduchu na cestě na Zem se sploští. Nejvytrvalejší déšť a nejvíc srážek se vyskytují v pohoří Khasi na severovýchodě Indie díky monzunovým větrům z Bengálského zálivu. Myslíte si, že je u nás v létě velké sucho? Kde pak? Nejsuší je takzvané suché údolí v Antarktidě, kde nespadla kapka, ani vločka, miliony let. Déšť se tvoří v mracích, ale ne ve všech. Vysoké mohutné mraky na dolním okraji tmavé, věští bouřky a prudké krátké přehánky. Klidný a vytrvalý déšť vzniká v souvislých šedých vrstvách na obloze. Ale občas se kapky během letu díky horkému vzduchu prostě vypaří a na Zem vůbec nedopadnou. Víte, že když běžíte bez deštníku, promoknete míň než za pomalé chůze? A čím jste menší, tím méně kapek na vás dopadne. Kdykoliv jsem slyšela Marii Rotrovou zpívat krásnou písničku Má lásko voníš deštěm, vůbec jsem netušila, že jde o takzvaný petrichor. Tedy vůni vznikající tím, že se kapky během jarní nebo letní přehánky dotýkají teplé země, evokují pocity čerstvosti a čistoty. Právě ty v nás vyvolávají vzpomínky na dětství, prázdniny u babičky na venkově nebo romantické chvíle deštěm vonících lásek. Však i také voňavkářští mágové dodnes používají v parfémech i domácích vůních. Déšť v nás probouzí fantazii a inspiruje básníky. Jiří Orten pravil, déšť jsou housle pro básníka. Rudolf Cortés zpíval, je po dešti a kosové si štěstím pletou noty. A kdo z nás si, co by dítko předškolní nezapěl, prší, prší, jen se leje. Nebo později nezhlédl americký film Zpívání v dešti s Genem Kellym. Kachyňovy lásky mezi kapkami deště. Případně se nezačetl do Bromfieldova románu Když nastaly deště nebo Očenáškova Když v ráji pršelo. Viktor Hugo si kdysi povzdechl Hněv žen je jako déšť v lese. Padá dvakrát. Mongolské přísloví nás utěšuje Déšť přejde, hosté odejdou. Ve Švédsku říkají, déšť dává růst trávě, víno hovoru. A pravdu má zpěvačka Dolly Parton, když zpívá, pokud chcete duhu, musíte se smířit s deštěm. Tak hezkou neděli i celý příští týden s právě takovým počasím, jaké si přejete. Vaše Marie Tomsová.

0: Dnes máte hned dvakrát šanci nechat si zahrát vaši oblíbenou písničku. Stačí k tomu jedno jediné, třeba už teď poslat pozdrav e-mailem na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz, případně využít služeb našeho webového formuláře na webu pardubice.rozhlas.cz. A můžete klasicky po staru za 4 koruny poslat i SMS-ku ve tvaru Pardubice Mezera, krátký text vašeho pozdravu, kterou pošlete na číslo 90 011 04. No a v písničkách Od srdce vám bude v našem vysílání také k dispozici i telefonní číslo 726 46 48 48, a to jak po 12. tak po 17. hodině, a vaše písničková přání dnes bude plnit Petr Seidl.
1: Počasí.
0: Co nás dnes čeká a nemine na obloze, tak to je obloha, která vlastně už teď na nás kouká. Oblačná i zatažená, s přeháňkami nebo s trvalejším deštěm, případně i s ojedinělými bouřkami, s teplotami od 21 do 24 stupňů Celsia, na horách bude od 13 do 16. Rozptylové podmínky velmi dobré, tlak teď slabě klesne, ale večer zase stoupne a bio bude na jedničce. A to je mírná zátěž.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá

Nedělní Cyrilometodějské dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice je ve finále. Před námi ještě Mandraže a Motýly a také Liza Stansfield. Pak už zálety Aleny Zárybnické a máme pro vás ještě jednu zajímavou pozvánku k poslechu našeho vysílání. Konkrétně k poslechu Nedělní vlny z Pardubic. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk měl své romantické sny a touhy. To asi málo kdo z nás věděl a tušil, vidíte. A ty se možná také velmi úzce týkaly i o 9 let starší ženy Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi vlastně odehrálo a jakou roli se hrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Čárka Rusnáková a uslyšíte o tom dnes po 18. hodině. A Jan Vamberský přeje hezkou sváteční neděli.

0: Chcete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Festival Smetanova Litomyšl dnes večer uzavře symfonický orchestr Českého rozhlasu. Zazní slavné melodie z italských filmových klasik. V obci Chlum dnes budou tisíce lidí sledovat rekonstrukci bitvy u Hradce Králové z roku 1866. Velké obchody v Česku nemusí dnes ani zítra povinně zavřít. Obloha v Pardubickém kraji bude dnes převážně zatažená a zaprší. Teploty čekejte do 24 stupňů. Dobré nedělní dopoledne u zpráv přeje Věra Přibylová. Závěrečný koncert s názvem Italská filmová noc dnes ukončí 68. ročník Smetanovy Litomyšle. Na druhém zámeckém nádvoří vystoupí symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Braunera. Program nabídne orchestrální hudbu z filmů Kmotr, Pošťák nebo Sladký život. Stejně jako loni bude koncert spojený s beneficí. Výtěžek podpoří seniory v Pardubickém kraji, říká ředitelka výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové Monika Grancha.
4: Máme už vytipované asi 6 neziskovek, jsou to většinou charity nebo farní charity, anebo i hospic Bílá Holubice v Litomyšli, nebo v Poličce, nebo v Dolním Újezdě. Takže veškerý výtěžek, který vybereme díky České televizi a díky Českému rozhlasu, půjde na pomoc těmhle těm konkrétním organizacím.
3: Závěrečný koncert začíná ve 20 hodin. Diváci ho můžou vidět i v přímém přenosu na ČT Art. Moravská Třebová začíná stavět další silnici, která propojí novou obytnou lokalitu Švestkový sad s městem. Ta vzniká na jeho západním okraji a budou v ní rodinné i bytové domy. Výstavba komunikace bude stát 7,5 milionu korun. Vedoucí odboru investic Petr Matějka řekl, že hotová by měla být do konce září. Rekonstrukce historického střetu vojsk na bojišti u obce Chlum dnes odpoledne zakončí třídenní program vzpomínkových akcí ke 160. výročí prusko-rakouské bitvy u Hradce Králové. Do ukázky se od 15 hodin zapojí 650 členů historických jednotek, jezdci na koních, děla i desítky povozů. Organizátoři na místě očekávají tisíce diváků. Dopravu proto zajišťují kyvadlové autobusy. Pro běžnou dopravu je obec Chlum od rána uzavřená. Doplňuje ředitel projektu Königgrätz 1866 Radek Balcárek.
5: Jako každé jubilejní výročí se snažíme připomenout celý průběh bitvy, nejenom její část nebo nějakou historickou postavu. Pro návštěvníky osobními vozy jsou připraveny plochy a vzhledem k tomu, jak nárazově ty vozidla můžou přijíždět, tak jsme letos ustoupili od placeného parkování a parkování bude zdarma.
3: Velké obchody v Česku nemusí dnes ani zítra povinně zavřít. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na dnešní svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje. Stejně je to i zítra na den upálení mistra Jana Husa. Přestože obchody podle zákona zavřít nemusí, někteří provozovatelé pravděpodobně dají svým zaměstnancům volno.
6: Sport.
3: Poprvé v éře samostatného Česka se zahraje osmifinále Wimbledonu 5 českých singlistů. Po Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové prošly dál také Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Léčka. Ten porazil Španěla Munara 3-1 na sety. Léčka mohl zápas dohrát už ve třetím setu, ale o náskok přišel a v koncovce byl podle něj soupeř aktivnější.
7: Tam si myslím, že zaslouženě ten set vyhrál on, protože v té koncovce byl prostě odvážnější, byl lepší. Musím říct, že pro mě bylo důležité, že jsem se jako zase dostal zpátky do té své herní takové pohody, hlavně ke konci toho čtvrtého setu, a že jsem potom se malinko i trošku sklidnil na tom returnu, zahrál pár slušných míčů a potom už naštěstí dopodával ten zápas do konce.
2: Počasí.
3: V kraji dnes bude oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojedinělé i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, tlak přes den slabě klesne, večer pak slabě stoupne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody ze silnic Pardubického kraje aktuálně hlášené nemáme. Pokud jste na cestách, dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
8: Jedna z nejvýznamnějších postav ženského výškového horolezectví. Jako první československá horolezkyně vystoupila na 8000 vrchol. Hana Pinkovová o ní natočila dokument Za oponou Velehor a mluví o ní jako o posedlé, odvážné a inspirativní ženě. Nina Štěrbová. Potkali jsme se spolu na Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu v Teplicích nad Metují. Nejenom o lezení, matematice a fyzice, ale taky o její humanitární práci budeme dnes spolu mluvit v záletech. A přidá se i režisérka Hana Pinkavová.
2: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Nina Štěrbová se narodila v Bratislavě jako Margita Šochmanová. Matematiku vyučovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Její manžel Otakar Štěrba byl významný zoolog, hydrolog, ekolog a emeritní profesor. Společně spolu uskutečnili celou řadu horolezeckých a vodáckých výprav. Pomalu 20 let spolupracuje na humanitárním projektu Czech Hospital v pákistánském Karakoramu, za což získala Zlatý záchranářský kříž a od pakistánského prezidenta Hvězdu za službu. Jedno z nejvyšších státních vyznamenání. Začínáme rozhovor. Jsme venku na Mezinárodním filmovém festivalu v Teplicích nad Metují. Jsem moc ráda, že v dnešních záletech mluvím s opravdickou a promiňte mi to, Dino, legendou českého, československého horolezectví Dinou Štěrbovou. Tak jsem ráda, že jste přijala moje pozvání a děkuji za to.
1: Já vám taky děkuji.
0: To je tak příjemné setkání, že se to těžko vměstnává do jakýchsi slovních spojení. Mně je v naší společnosti, a to se spolu osobně vidíme po druhé, tak velmi dobře, že vlastně nedokážu ten pocit popsat. Myslíte si, Dino, že to může být tím, že obě dvě máme rádi matematiku a možná i fyziku?
1: Tak to tím může být hodně, protože těch lidí není moc.
0: A těch žen není moc?
1: Nevím proč, ale matematika je taková obávaná, že prostě asi se nedobře učí, takže ti lidi v tom nevidí žádnou krásu, žádný ani velký smysl možná.
0: Já beru matematiku jako prostředek toho, abychom se ve fyzice mohli dopočítat reálných výsledků numerického modelování při předpovědi počasí. V čem vidíte, Dino, vy matematiku? Čím je pro vás kouzelná?
1: No, tak tou elegancí, takovým tím zobecňujícím pohledem, který jde pod povrch věcí. Je to disciplína, která vlastně se rozvíjela spolu s rozvojem lidského myšlení, že? Protože spolu s řečí. A taky teda obdivuju to spojení matiky s fyzikou, protože to je taková romance, to někdo řekl, že se vzájemně proplétají a ono to už začalo v tom starověku, ale velmi konkrétně u Newtona, že? Který formuloval svoje pohybové zákony a matematici tomu dali řád, jo, podepřeli to. A to se opakuje s dalším rozvojem fyziky. Jo.
0: Slyšíme houkání vlaku, který projíždíme s Dinou Štěrbovou, natáčíme náš rozhovor na filmovém festivalu v Teplicích nad Metují. To bylo místo, kde se spolu vidíme, nebo respektive je to místo, kde se spolu vidíme po druhé v životě. Když jste, Dino, vyučovala matematiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, co bylo nejtěžší studentům vysvětlit?
1: Že to k něčemu je, že studenti učitelského studia, to byly ty kombinace a aprobace matika s něčím, tak většinou byli zaměřeni na to, že chtěli učit tu středoškolskou matematiku a i teď potkávám některé z nich a ptám se jich, co si o té teorii množin myslí a velice kroutí hlava a prostě ničemu to nikdy nepotřebovali. Tak, taková realita, ale potom je určité procento lidí, které to osloví.
0: Trošku netradičně začínáme rozhovor se skvělou horoleskyní Dinou Štěrbovou a to o matematice, která je nám společná na rozdíl od toho lezení, ve kterém je Dina naprosto vynikající a já naprostý outsider. Jsem ráda, že posloucháte Zálety.

0: Dana Štěrbová, skvělá československá horoleskyně, je mým dnešním hostem v Záletech. Natáčíme spolu při příležitosti Mezinárodního filmového festivalu v Teplicích nad Metují. Dino, často dostáváte asi otázku, čím jsou pro vás hory, co ve vás zanechaly, proč jsou pro vás důležité. Já se chci zeptat jinak. Chci se zeptat, čemu vás hory za váš život naučily?
1: Naučili mě jít si za svým a se vší skromností a s tím vědomím, že to nemusí být. To je důležité totiž, aby člověk si nemyslí, že musí být vždycky mistr světa. No.
0: Že to nemusí být, to je věc, se kterou se my meteorologové moc neradi směřujeme. Vlastně vůbec nemáme to rádi. Dáte mi nějaký konkrétní příklad toho, že jste měla něco přesně naplánovaného a okolnosti pak vás dovedly na úplně jinou cestu, která se možná ukázala ve výsledku lepší než ta původní, kterou jste měla rozmyšlenou?
1: Jako ta improvizace, pokud bychom to takhle nazvali obecněji, tak mě provázela celou dobu, protože já, když jsem někam vypadla, to bylo jako když někoho hodí do vody a teď plav, jo? Protože to bylo v těch podmínkách, nic nebylo jistý. Že? Takže třeba když jsem jela v 88. namísto toho, abych spořádaně letěla z Pakistánu letadlem, tak jsem se vydala přes Kundžera pas, který tenkrát otevřeli pro cizince, přes Ujgursko dnešní do Pekingu, co mě trvalo 3 týdny, protože tam neexistoval žádný booking, neměla jsem mobil, neměla jsem pojistku, neměla jsem peníze, mapu, mě vytrhl manžel otakar z toho, z atlasu školního. A to teda bylo o improvizaci, ale pomohlo mě to hrozně pochopit ten čínský režim, což bylo obrovské poučení a radím, aby si to každý uvědomil.
0: Zvlášť v dnešní době bez pochyby. Zmínila jste svého manžela Otakara Štěrbu, který byl známým zoologem, hydrologem, ekologem, emeritním profesorem, cestovatelem a spisovatelem. Jak často jste si dopřáli to, že jste mohli být na expedicích spolu?
1: Ale tak když kluk odrostl, vlastně a bylo po revoluci, tak on byl dospělý, tak jsme podnikli řadu cest na ty kanadské řeky, takže já jsem sněla několik tisíc kilometrů těch největších řek, takže jako nemůžu si stěžovat. Spíš to bylo horší, když byl klumál menší. No.
0: Váš syn je ročník 1967. Když jste oba odjížděli na nějakou cestu, jakou radost jste mu dávali pro ten okamžik, když on zůstával doma, předpokládám, s prarodiči nebo s někým dalším? Co měl za úkol a co jste mu říkali na rozloučenou?
1: Proto bylo, když měl 2,5 roku, tak to neříkal nic. My jsme to jako nedělali moc často, my jsme to udělali asi 3x v životě. Jo. My jsme ho měli opravdu rádi a manžel s ním zůstával a staral se takovým tím mužským způsobem. Ale on, já nevím, jak on si to vyhodnotil, když jestli to bere nějak tragicky, ale si myslím, že mu to taky do života dalo hodně, protože v té normalizační šedí, kde všichni zháněli jenom v pátek ve frontě vepřové, a tak on jezdil s náma na skály a prostě viděl 2 blázny, který přestože to bylo jako taková skutečně otupělost a šeď, tak dokázali si vyvzdorovat nějaké dobrodružství a nějaké uskutečnění svých snů, což já si myslím, že to musel podvědomě vnímat, že to zase to, co chudák zkusil, že jsme nebyli s ním, tak dostal takové jiné podobě. No. Věřím tomu. Sám je velký cestovatel.
0: To je důležité, když se to pak promítne, ta zkušenost, kterou vlastně od rodičů třeba a priori nepřijímáme, ale pak časem k ní dospějeme našimi životy. Já jsem se vlastně chtěla zeptat na to, jak vypadaly expedice v době, kdy vlastně vy jste věnovala horám nejvíc času a hory vám nejvíc dávaly.
1: No, tak to byl totální masochismus. Já jenom řeknu, jak jsem jela na Čo Oju. Zaprvé se rozpadla ta expedice, takže nakonec jsme tam s Věrou zůstali sami, že to už samo o sobě mluví, ale já jsem se musela dostat do Katmandu a teď, jelikož jsem neměla peníze, tak jsem musela letět do Vietnamu, s československými aerolinkami, které tam lítali, myslím, za zpáteční letenku 9000. A stejné letadlo, které zastavovalo, mělo mezi přistání v Bombeji, tak do té Bombeje stálo 40 tisíc. Takže já nedobrovolně jsem musela letět do Vietnamu. A z toho Vietnamu jsem neměla zajištěno nic. Akorát jsem věděla od jednoho kamaráda Aleše Jalušky, velkého dobrodruha, že mám koupit cigarety ve free shopu v Bombeji, kde nás vyhnali z letadla, nějaké 555. A ty prodat na trhu v Hanoji a za ty utržené peníze si koupit letenku s ruským letadlem. Rusi tam udržovali takové částečné spojení, zřejmě z nějakých vojenských důvodů, do Tajska. No a v Tajsku jsem si musela sehnat další letenku do Katmandu. Takže asi takovým stylem. To bylo všecko krajně zatíženo úžasnou entropií. No.
0: Mým hostem je Nina Štěrbová.

0: Aleny Zárybnické.
1: Moc ráda si s Dinou Štěrbovou dnes povídám v Záletech. Mluvíme o expozicích, mluvíme o matematice, mluvíme o mateřství, mluvíme o životě jako takovém. Kdybyste, Dino, měla vybrat ze svého života jeden okamžik, který byste chtěla prožít ještě jednou, protože byl pro vás osobně výjimečný, co by to bylo?
2: No tak velká věc je narození dítěte. Bych dala na první místo. No.
1: Dobře, tak pojďme na tom žebříčku pomyslených míst vybrat ještě další dva stupínky, ten stříbrný a bronzový.
2: A pak pro mě, možná je to banální, ale že jsem opravdu vystoupala na tu čoju, což jsem, to tak strašně dlouho trvalo. Takže to vlastně bylo strašné jako překvapení pro mě, že se mi to nakonec povedlo. No. Ani jsem tomu nemohla uvěřit. No. V dnešní optiku je to směšný, že?
1: Ale vůbec ne, vůbec ne. Vy jste byla vůbec první ženou na světě, která toho vrcholu dosáhla. Naše skvělá další leskyně Soňa Boštíková vlastně následovala vaši cestu a vystoupala na tu Tyrkisovou bohyni na čoju po vás. Jak se díváte na její výkon a obecně na výkony, které popisujete v knížce, kterou teď já mám před sebou a díky vám jsem ji dostala do své sbírky skvělých knížek, jmenuje se Touhy a úděl a popisuje ženy, které právě vystupovaly na 8000 vrcholy. Váš pohled na ženské lezení?
2: Tak musím vás opravit, protože Soňa Boštíková vylezla jako po mně, po převratu, na jako první československá žena na Makalu a potom na Lhotce. Aha. Na Tyrkisovou horu vylezla Klára.
1: Aha, to se omlouvám, vidíte, a já jsem tu Soňu měla na čoju zafixovanou, tak to se omlouvám, tak to budu příště přesnější v přípravě, ale obecně zůstaňme u té otázky toho pohledu na ženské lezení. V čem všem to máme my ženy jednodušší a v čem všem to máme my ženy složitější?
2: Tak jako řekla bych, že nejhorší vlastně byly ty předsudky, jako vždy, že to a ta nešťastná výprava v 59. na čoju, kde ta Claude Koganová jednoznačně na to měla, jo, smetej tam lavina, co na to říct, že? A to udělalo takovou psychickou bariéru, k podivu, že trvalo dalších 15 let, než vlastně ty žensky se opovážily znovu pohlednout na nějakou smítisovku, že? A potom se to rozjelo už rychle. Řekla bych, ta psychická bariéra je nejhorší. A potom teda, že jo, samozřejmě v těch smíšených nějakých kolektivech, bohužel se často stává, že ti chlapi, řeknu to úplně na ostro, prostě nějaký eventuální úspěch těch kolegyň těžce nesou, no. Obzvlášť, když tam třeba sami nevylezou, tak to je pak těžký, no. Tak to je takový druhý moment. A zase dělat jenom ženské expedice, to je taky anachronismus, že? Tak momentálně se to řeší tím, že vlastně každý je zodpovědný sám za sebe a vlastně nemusí se už ohlížet na nějakého předpotopného vojenského vedoucího, který vás nepustí do druhého tábora, nebo tak, jo.
1: Posloucháte Zálety, mým hostem je Dina Štěrbová. Pienso que un sueño para sido.

0: O Dyně Štěrbové mluvím dnes v Záletech jako o matematičce, jako o horoleskyni, ale měla bych o ní mluvit i v souvislosti s její humanitární prací. Od roku 2006 i vaší zásluhou funguje projekt Czech Hospital v pakistánském Karakoramu, v rámci kterého se snažíte zlepšit životní situaci v extrémních podmínkách vysokohorských vesnic. A co bylo tím hlavním důvodem, proč jste se rozhodla, že půjdete touhle cestou?
1: Já jsem o tom vůbec neuvažovala, to byla strašná náhoda. Mě to bylo nabídnuto. Vůbec jsem si neuvědomovala důsledky nebo ani jak to bude. Prostě jsem okamžitě kývla, že? Ale ono, vlastně to bylo všecko jinak, že? Ta původní verze my jsme měli pro jednu nejmenovanou libereckou neziskovku dopravit do Pakistánu, vybrat místo, odevzdat nemocnici. Jo? To nebylo, že tam budeme něco provozovat. Jo? Už tady ten úkol se ukázal, že vůbec není jednoduchý. Trval 2 roky. No a navíc, když se toto stalo, jo, tak jsme si uvědomili, no a tak, když to nebude nikdo tady dál provozovat, tak to je úplně na nic. Jo. A tak vznikl vlastně ten moment, že to budeme s tím Vítou provozovat my. Jo.
0: Možná jenom, abychom se to dokázali představit, jak konkrétně teď vypadá vaše pomoc v Karakoramu. A pokud jsem dobře zaslechla dneska tady v, řekněme, zákulisí filmového festivalu, vy se chystáte odletět znovu a co konkrétně budete dělat?
1: No, co mě zbývá, mám to na krku. Ono v tom čase se ty úkoly měnily. V začátku jsme teda že snažili tam sehnat vždycky ty léky a ty nejhorší hrůzy odstraňovat. Jo. Kupujete léky, přitom vidíte, že co tam pijou, no tak potom samozřejmě ty léky nebudou stačit. No tak jsme udělali vodovod. Jo. A pak jsme si řekli, no kurník, oni tady dělají s těma jakama a mlátí to obilí, no tak jako seženeme jim traktor, jo, a sehnali jsme peníze, koupili jsme traktor, jo. Ale abychom ten traktor tam mohli vyvést, tak jsme museli opravit 20 km cesty, protože tam ještě nikdy předtím nevyjel žádný traktor. Jo, a takhle se to prostě odvíjelo, ale to byla ta první fáze. No a pak jsme si uvědomili, že je důležitá i škola, že? A byla tam jedna třída, tam seděli děcka na zemi, navíc jich tam chodila jenom asi desetina. No, tak jsme přidali jednu třídu, no, jsme to zrekonstruovali v tom stejném baráku, tam bylo skladiště příšerné. No, ale pak musíte vytvořit, že jo, nějaké podmínky pro vzdělání, protože bez toho to taky nejde, no, tak jsme tam stavili internát 4 roky. No a nakonec si uvědomíte, že když tady už nebudu moc jezdit, tak kdo sem bude posílat ty peníze, tak že jo, to je vlastně ten nejhorší úkol, to, jako vytvořit nějaký pro ně zdroj příjmu, kterým oni sami by mohli tu nemocnici zásobovat penězi. No, tak to teď probíhá, ta poslední fáze. No.
0: Nejenom ulovit rybu, ale naučit lovit ryby, když to něčemu přirovnám.
1: Přesně tak, to je okřídlené heslo.
0: Dyna Štěrbová, posloucháte Zálety.

0: Věty Aleny Zárybnické.
1: V Záletech dnes mluvím se skvělou horoleskyní Dinou Štěrbovou. Přede mnou leží na stole její poslední kniha, která se jmenuje Touhy a úděl. Kdybychom si za každým tím slovem měli představit nějakou konkrétní věc nebo další slovo, které bude navazovat, tak když se řekne touhy?
2: No touhy, to je podstata horolezectví.
1: A když se řekne úděl?
2: No, to jsou ty důsledky. Člověk musí mít štěstí, protože je to opravdu nebezpečný sport. Hory stále, nikdy člověk nemůže říct, že se z nich vrátí. S tím by tam měl každý odjíždět, to platí dnes, platilo to vždy. Takže takhle to souvisí.
1: Možná i ve vysílání Záletu jste slyšeli běžní hodiny v Teplicích nadmetují. Odzněla nám, tuším, že 7:00 večerní. Já si povídám s Dinou Štěrbovou. Spolu s námi u stolu ale sedí i Hana Pinkavová, režisérka dokumentu, který o Dině vznikl. Tak já si dovolím vás vtáhnout do hovoru a děkuju, že tu jste s námi. Dobrý den.
3: Já jsem šťastná, že jsem u tohohle hovoru, protože ten způsob, jaký vedete, to je pro mě, to je úplně úžasné. Já jsem nadšená, protože tady se opravdu projevuje to vaše i matematické myšlení, logické, a které dokáže vystihnout podstatu. Jo. Ne, opravdu jsem nadšená, jsem ráda, že jsem mohla poslouchat.
1: Děkuju moc krát. Ono to souznění je velmi důležitá věc. Řekněte mi, když jste točila o Dině dokumentární film, jak jste volila název a jak jste volila cestu k člověku, věku výjimečnému člověku, jako jedina. Jak se to prostě musí všechno prokličkovat?
3: O tom jsem takhle přemýšlela. Já se s Dinou znám už od roku 95, kdy jsme dělali pro ostravskou televizi cyklus Dobré zprávy. A tam jsme se setkali poprvé a mě uhranula tou svou tvrdošíností, tou posedlostí, tou neústupností a tou touhou, prostě, nebo tou schopností nikdy se nevzdávat. Tam to jako začalo, ale potom já jsem dělala jiné věci, že a potom, když jsem viděla, jaká je situace ve světě, a já jsem s Dinou samozřejmě občas si i zavolala, takže jsem pak o tom věděla, že dělá tu humanitární práci, a to mě chňapilo. Protože musím říct, že jasně, horolezectví to je zvláštní disciplína, prostě je to ta posedlost zase. Ale kdyby ta touha k horám a k tomu, že člověk hledá něco, co nás přesahuje, tak kdyby tam nebyl ten, co to vykrystalizovalo, to znamená vlastně ta, že se Dina tam vracela do těch hor vlastně s jinou ne touhou, ale s jiným snad posláním, s jiným snem, tak já bych ten film nedělala, jo, protože takových dokumentů vzniklo jako dost a teď to dostalo úplně nový rozměr. Takže my jsme se znali a byl velký problém Dinu přesvědčit, ona pořád nechtěla, jako říkala, já to ne, to je strašné, já nemám žádné záběry z toho, jaká dnešní doba je úplně jiná a tak, já jsem říkala, Dino, ale ten příběh je úžasný, co to vykrystalizovalo, jo? Že ty jsi dokázala

0: ke kterému se Dina vrací často v tom filmu, kdy říká o doteku absolutna. Jo, ale mně se to zdálo, pod mě by se to líbilo, teď zvažuju, jestli jsem to neměla dát, ale zdálo se mi to moc filozofické. Jo, takže za oponu Velehor vymyslela moje dramaturgyně Eva Hrosková a zdálo se mi to, že to je to tajemství, že je něco za tou a že to je právě ta humanitární pomoc a to poznání života, vlastně, který tam je.
1: Dino, řekněte mi, který moment při natáčení byl pro vás nejsvízelnější? Kde jste nejvíc trpěl?
2: No právě při tom skákání z předmětu na předmět, protože tam byl scénář a to ještě nebylo natočeno, tam to už bylo natočeno, takže jakoby, já jsem si připadala, jako, že jsem herec, jo, a já nejsem herec, takže to jako strašně se to ve mně bílo, tady toto. No.
1: Dina Štěrbová a Hana Pinkovová, posloucháte Zálety.
3: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
4: laskavá náruč,
3: i zběsilý

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Hostem v Záletech je skvělá horoleskyně Dina Štěrbová. Náš rozhovor poslouchá i režisérka Hana Pinkavová. Kdybyste se teď, Dino, zpětně podívala do momentu, kdy jste viděla svůj nebo film o vás za oponou Velehor, co byl ten první pocit, který vám naskočil a co jste nahlas řekla své režisérce?
2: Že je to něco hroznýho.

0: Dělá mě velkou potíž se na to dívat, řeknu to upřímně.
1: Tomu já naprosto rozumím, já se taky nerada poslouchám a už vůbec bych se nedokázala na sebe dívat, ale občas to musím v práci udělat, kvůli sebezpytu toho, v jakém prostředí člověk a jak kterou věc komunikuje. Kdybychom teď měli na závěr, a protože to tak v záletech vždycky děláme, položit otázku od umělé inteligence. My jsme si ji dneska nenachystali, protože naše natáčení bylo rychlejší než možnost se mrknout na tuhletu věc. Jaký je váš názor na umělou inteligenci?
0: No, muselo to přijít, že jo, když Wiener předpověděl nebo částečně udělal první počítače, že jo, tak to bylo jasný, že začalo to sčítáním nul a jedniček, že, a máme z toho dneska, to je všechno důsledek, že ten princip byl odvalen tím Norbertem Wienerem a jemu podobným. Že přijít to muselo a člověk měl si, by si vzít poučení z historie, že když se vezmeme historii výroby atomové bomby, tak podle mě to je stejně vážný problém.
1: A tím jsme se mimochodem dotkli i skvělého fyzika Richarda Feynmana, který na spolupráci vlastně při vývoji atomové bomby spolupracoval, aniž by možná tak úplně do detailu věděl, čeho je jeho projekt součástí. Když jsem vyslovila jeho jméno, rozzářily se vám Dino oči.
0: Právě jsem si koupila knížku v angličtině, jak se to jmenuje, You are surely joking, Mr. Feynman. Četla jste to, je to něco úžasného.
1: Snad nemyslíte vážně, Feynman byl jeho životopis a to je tak nádherný kousek, který každý z vás musí mít v knihovně, stejně tak jako skvělou knihu Touhy a úděl, jejíž autorkou je Dina Štěrbová a která mluví velmi pragmaticky a velmi popisně a velmi emotivně i o prvních, hlavně o prvních ženách, které stály na 8000ových vrcholech. Kdybyste, Dino, mohla zopakovat jeden ze svých výstupů na kteroukoliv 8000ovku, co byste se dala ještě jednou?
0: Tak chtěla bych nějakou jinou.
1: A která by to byla?
0: No, K2 by se mi líbila.
1: Jsme tak trochu vzpomněli i na Josku Rakonce, jediného muže, který na vrcholu K2 stál dvakrát. Mým hostem dnes v záletech byly dvě dámy, plánovaně Dina Štěrbová, se kterou se potkávám dnes po druhé a moc ráda, a Hana Pinkavová, která natočila o Dině Štěrbové skvělý film, který můžeme doporučit, skvělý dokument, který se jmenuje Za oponou Velehor. Kde ten dokument už je k mání?
2: Měl by být někdy po polovině října v televizi.
1: Tak se na to moc těšíme. Mými hosty tedy dnes byly Dina Štěrbová. Děkuji a s úctou smekám.
0: Taky vám moc děkuji za vaše souznění.
1: A Hana Pinkavová, moc díky.
2: Já jsem nadšená vaší energii. Úžasné, krásné.
1: To možná proto, že sedíme pod velkým stromem, který možná teď my tři společně obejmeme. Jsem ráda, že jste i dnes poslouchali Zálety a krásnou neděli vám přejeme.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Na železničním koridoru z Prahy do Pardubic začíná série omezení. Moravská Třebová spustila program bezúročných půjček na opravy fasád domů. Do Česka se vrátila většina záchranářů, kteří pomáhali ve Venezuele. Dnes bude na východě Čech oblačno, na většině území s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty do 24 stupňů. Zprávy má Věra Přibylová. Hezké nedělní dopoledne. Ode dneška musí cestující na koridoru z Prahy do Pardubic počítat s komplikacemi. Dělníci začínají s údržbou a opravou trati. V první etapě bude omezený provoz v úseku z Kolína do Řečana nad Labem. Práce potrvají až do 21. července. Dálkové spoje můžou nabírat zpoždění. Regionální vlaky budou nahrazené autobusy. Dodává mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz opravovaný úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
0: Moravská Třebová spustila program bezúročných půjček na opravy fasád a pohledových částí domů v městské památkové rezervaci a ve vybraných hlavních ulicích. Majitele má motivovat k obnově a modernizaci bytových i rodinných domů. Na program radnice uvolnila 1 000 000 korun. ČTK to řekl místostarosta Václav Dokoupil z KDU ČSL. Výzkumníci z Mendelovy univerzity v Brně začali v českopolském příhraničí na Náchodsku s pátráním po kořisti vlků. Využívají data z telemetrických obojků, se kterými se v dané lokalitě pohybují 2 šelmy. Díky získaným datům odborníci určí, jak často vlci loví a co je jejich nejčastější kořistí, říká ochranář Miroslav Kutal.
3: Cílem je získat vlastně co největší dataset, aby jsme mohli vyhodnotit právě tu frekvenci lovu, složení kořisti a tak dále. Čili i v tomhle období vlastně od toho léta, kdy začínají i ve větší míře ty útoky na hospodářských zvířatech, tak je pro nás vlastně důležité vědět, jakou část ty hospodářská zvířata vlastně tvoří v té potravě vlků.
0: Na letišti v pražských Belých ráno přistála první část záchranářského USAR týmu. Ten pomáhal ve Venezuele s prohledáváním sutin po zemětřesení. Do Česka už se armádním Airbusem vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů. Zbývajících 12 členů přiletí s většinou materiálu popoledni. Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali například zřícenou nemocnici nebo hotel. Otřesy z minulého týdne už mají necelé 3 000 potvrzených obětí. Desítky tisíc lidí se dál pohřešují. Dnes a zítra můžete v Praze navštívit běžně nepřístupné budovy úřadu vlády. Dnes konkrétně Hrzánský palác na Hradčanech, zítra pak Lichtenštejnský palác na Kampě. Návštěvníci se budou moct během dneška v Hrzánském paláci prohlédnout třeba reprezentační sály, pracovnu premiéra, ateliér malíře Jana Slavíčka nebo terasu s výhledem na historické centrum Prahy.
1: Počasí.
0: Dnes bude na východě Čech oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Rostylové podmínky budou velmi dobré, tlak přes den slabě klesne, večer pak slabě stoupne. A biopředpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehoda se stala na silnici 355 u obce Hruchův Týnec. Havarovala tam osobní auto, projíždějte tam také opatrně. A s uzavírkou počítejte v Pardubicích, konkrétně ulice Lidická v místě křižovatky kapitána Bartoše, a to až do zítřejší 17. hodiny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
4: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na Bíčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu. A třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si je objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
5: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě.

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme. Ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj, Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity má z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělali trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku a zvětšinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku zateple jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně. Uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí, je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude. Tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou. Takže se na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky. Když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývalé.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No tak přesně ty teď nemáme. Takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhle tom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlehačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlehačkou, po případě pařížskou šlehačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsme to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý. No, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, již recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a Svojitou Vrtěžkou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěžka, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách. Tak co potřebujeme?
2: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak čet, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou. Takže...
1: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
2: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šláčka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok.
1: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou nebo jak?
2: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
1: Jde o to, aby se máslo nespařilo, abych ne moc dlouho to dělal?
2: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
1: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
2: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. S touto není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
1: Začíná se to scelovat, potom prostě co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
2: Přesně, jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
1: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč? Proč to nenecháš v kouli?
2: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
1: Těsto na trubičky odpočnulo.
2: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
1: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
2: Já se ho budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
1: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválil opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
2: Je to tak, ono nemusí být úplně dokonale přesný, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já se to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
1: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
2: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to bude hůř.
1: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
2: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit. Ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček. A nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
1: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový. Teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
2: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
3: Čokoláda, no.
1: Pak s tím uděláme co?
2: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
1: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou budeš plnit ty trubičky z obou stran.
2: Je to tak, budeme plnit.
1: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
2: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
3: No jak křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když jsem ji válel.
1: Je to no, linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
2: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
3: Já.
1: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten dezert zmizí. Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovýrok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá Pochoutkový rok.
2: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
1: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A konštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
2: Já se moc těším, já si to snad pustím.
1: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových svin, chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiči z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěži jezdíme hlavně s těmi nejlepšími, jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicerem.
3: Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
4: Připravit Cicera není až tak těžké. To je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
3: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
4: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka. Takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
3: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
4: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku, jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to pláštěvně hnědé zvíře se světlejšími odznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
3: Cicero vypadá, že je celkem hodný býk.
4: Jo, cicera jsou schopni předvádět i naše děti, když ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho také. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče? To se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
6: Dýmem výfukovil zamlžený svět. Uprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes. Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: tu smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjima kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povidlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale... Prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste nadjoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda, tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřej. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Povidla jste vařili někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou alej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecaný koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječného koňaku, tak přijde na řadu pokecaný koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to z kynutýho těsta, takže to je taková rozjetá buchta.
2: A na to drobenka je na tom taky?
3: A na to je drobenka, no. Aha. Samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
3: No, Mirek je úžasný kuchař. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
3: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
3: Ano, no, no. Protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádné prášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku?
3: Taky, že jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy. Třeba u sladkého, u slaného, co máte rád?
3: Tak dobře, tak si můžeme povídat o čemkoliv jiným.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Toaleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru, nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedíme na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat. Patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně. Takže měly by to být třeba, dejme tomu, sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikdy nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich porotců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz, anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A. pařížskou šlehačkou, za B. citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Pardubický kraj zatím nedostal žádný příspěvek od Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic nižší třídy. Ve Svitavách začaly rozsáhlé opravy inženýrských sítí na průtahu městem. V Karlových Varech bude mít premiéru slovenský film Pramen s Aňou Geislerovou. Dnes bude v kraji oblačno až zataženo s teplotami do 24 stupňů. Dobré nedělní dopoledne u zpráv vám přeje Věra Přibylová. Pardubický kraj zatím nedostal žádný příspěvek od Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic nižších tříd, zatímco předloni čerpal 350 milionů a v loni 120 milionů korun. Letos je na nule. Informuje o tom hejtmanství s tím, že výpadek se snaží vykrýt z vlastních rezerv. Svitavy zahájili rozsáhlou obnovu inženýrských sítí. Stavební práce teď komplikují dopravu především v ulicích Bezručova a Kapitána Jaroše, které patří k nejvytíženějším ve městě. Podle starosty Davida Šimka ze Sdružení pro město musí řidiči počítat s dopravními omezeními nejen během letošních prázdnin, ale také v průběhu příštího roku.
2: Hodně to souvisí s tím, že ředitelství silnic a dálnic chce v roce 2028 dělat kompletní výměnu živičného povrchu v průtahu městem Svitavy a do té doby je naším úkolem spravit kompletně všechny sítě, které se na průtahu nacházejí. Takže i v příštím roce v tomto průtahu budeme pokračovat v dalších ulicích.
1: V červenci začne plánovaná stavba nového pavilonu základní umělecké školy v Přelouči. Město vysoutěžilo zakázku za 28 milionů korun. Podle smlouvy s dodavatelem by měla být hotová za rok a půl. Škola si od nového pavilonu slibuje větší prostory pro výuku.
3: Dvoupodlažní dům se sálem vznikne vedle stávající hlavní budovy. Sloužit by měl hlavně pro vyučování v literárně dramatickém oboru. Chodí do něj čím dál víc dětí, ale kapacita stávajících prostorů už nestačí. Stavba bude pokračovat po prázdninách za běžného provozu školy. Výuku by to ale podle radnice nemělo výrazněji omezit. Z Přelouče Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště může představovat zdravotní riziko. Upozorňují na to hygienici. Ti seznam sledovaných lokalit i výsledky laboratorních testů zveřejňují na svých webových stránkách. Kontaminovaná voda může způsobit kožní vyrážky, zánět spojivek nebo taky střevní potíže. Ohrožení jsou hlavně seniori, lidé s chronickým onemocněním nebo malé děti. Na Karlovarském festivalu bude mít premiéru slovenský film Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Otevírá téma nechtěných sterilizací romských žen. Snímek režiséra Ivana Ostrochovského se uchází v hlavní soutěži o křišťálový globus. Festival také promítne digitálně zrestaurovaný film Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. A večer americký herec Harvey Keitel uvedl film Martina Scorseseho Špinavý ulice, ve kterém si zahrál s Robertem De Nirem.
0: Počasí.
1: Na východě Čech bude dnes oblačno až zataženo. Na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, postupně mírný severozápadní až západní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a večer částečně zeslábne. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, tlak přes den slabě klesne, večer pak slabě stoupne a biopředpověď je na stupni číslo 1. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Aktuálně nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.můjkráličák.cz.
0: Posloucháte reprízu pořadu Východočeské výlety.
5: Vítejte, milí posluchači, u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes vás vezmeme do Živanic, obce nedaleko Lázní Bohdaneč, která bude za pár let slavit 900 let od první písemné zmínky. K Živanicím patří ještě místní části Nerad a Dědek. Půjdeme se podívat i tam a kronikářka Monika Horáková nám objasní, jak jejich názvy vznikly a řekne i jednu místní legendu o čertovi, který trousil písek. Ale od pohádek k historii. S Živanicemi je spojena jedna poválečná kauza nazvaná Paprsky smrti. Více vám povíme přímo na místě u staré Chvojkovy cihelny a budeme číst i z archivu STB. Na dnešní výlet vás zve Šárka Kuchtová.
0: Východočeské výlety.

0: Ještě jednou vás vítám, milí posluchači, u poslechu východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes ze Živanic. A já jsem teď na obecním úřadě se starostou s Petrem Lejhancem. Jak jsou Živanice dnes velké? A je to jenom obec Živanice, nebo máte ještě nějaké další části k vám přidružené?
1: Dobrý den. No tak Živanice je to obec těsně přes 1000 obyvatel. Máme ještě dvě místní části, Nerad a Dědek.
0: Vy jste přece jen oblast, kde je spousta rybníků, taky cyklostezek, že?
1: Ano, máme tady stezku mezi Lázněm a Bohdaneč a Živanicema, která je osvětlená celonočně, takže tady opravdu ten cyklistický ruch je veliký. Jsou tady různý rybníky, sestavy rybníků, je tady opatovický kanál v sousedství, takže opravdu tady toho vyžití pro cyklotrasy a pro turisty je opravdu hodně.
0: My jsme u vás na obecním úřadě, ten teda ještě voní novotou.
1: Jo, je to pravda. Před 3 lety proběhla kompletní rekonstrukce, protože starý úřad byl ze 70. let vystavěný, takže nevyhovoval už vůbec ničemu, takže jsme vlastně přistoupili k rekonstrukci, kterou jsme teda hradili celou z vlastních prostředků. V roce 2019 při covidu se řešila rekonstrukce základní školy, takže se vlastně sundala střecha, stropy a přistavilo se i podkroví, aby jsme zvýšili komfort žáků v základní škole a v mateřské škole.
0: Vy tu máte třídy až do 9. třídy?
1: Ne, máme první stupeň do 5. třídy, 3 třídy chodí samostatně a jedna jsou ještě jako více třídka, že jsou 2 třídy v jednom. A dole v přízemí je mateřská škola.
0: A takže ve škole máte kolik dětí?
1: V tuhle chvíli ve škole je 62 dětí a 35 v mateřské škole.
0: Oni vám asi jezdí do Bohdanče, že?
1: Potom vlastně jako spádově padáme do Lázní Bohdaneč, ale 90% místních dětí si tady ten první stupeň u nás jako odchodí.
0: U vjezdu do obce po pravé straně hned vlastně stojí Sokolovna, takže předpokládám, že budete mít aktivní sokoly.
1: No, Sokolové teda tady fungují velice aktivně. Sokolovna je teda v majetku, to je Sokol Živanice a je to vlastně jediný jakoby vnitřní kulturní zařízení, který využíváme jak ke cvičení a i ke kulturním akcím venkovním i vnitřním. Pořádají se tady 3 nebo 4 plesy ročně a spousta letních akcí, diskotéky, zábavy, takže jako to vyžití je tady opravdu velký.
0: Co vaši hasiči?
1: Hasiči máme, sbor dobrovolných hasičů v Živanicích je, ty nám tady tvoří i jednotku pro obec, kterou máme povinnou a vlastně nám tady zajišťují společně se Sokolama veškerý kulturní život v obci a v místní části Dědek máme ještě taky sbor dobrovolných hasičů a tam zase je to prostě obdobný, máme to takhle, že zase ty kluci zařizují tu kulturu v tom Dědku.
0: My se ještě dnes do místní části Dědek a do Neradu půjdeme podívat, ale možná bychom se ještě stavili za vaší kronikářkou, za Monikou Horákovou.
1: Určitě není problém, paní Horákovou určitě najdeme doma a v místních částech v Neradu a v Dědku, tak máme tam, v Neradu jsou krásné lipové aleje, v Dědku máme mimo jiné taky, je tam takový kulturní zařízení, malý venkovní dětský hřiště, který teda máme jak v Živanicích v Neradu, jo, máme tady 4 dětský hřiště v obci.
0: No takže pojedeme na výlet. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice.

0: Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes ze Živanic a já jsem tu teď s kronikářkou, s Monikou Horákovou. Moniko, jakou první zmínku písemnou máte o obci?
1: První písemná zmínka byla trošku složitější dopátrat se toho skutečného datumu, protože těch údajů v různých publikacích, knihách na internetu je několik. Nejčastěji se uváděl rok 1226, 1145, 1131, takže tudíž vyvstala otázka, které vlastně datum je správné, aby obec případně mohla mít obecní slavnosti ve správné datum.
0: No, protože takhle byste museli slavit třeba třikrát během desetiletí.
1: Ano, a třeba by to vůbec nebyla pravda, takže jsme se obrátili na odborníky, památkáře, oblastní archiv a všichni nás shodně nasměrovali na odborníka pro raný středověk a novověk ve východních Čechách, doktora Františka Šepka, který prostudoval své materiály k Živanicům a byl tak velmi laskavý, že opravdu určil datum správné 1131, což je listina z pera biskupa Jindřicha Zdíka, olomouckého biskupa, a vlastně ona listina sepisuje majetek 210 obcí v Čechách a na Moravě, kdy vlastně byl majetek kostela svatého Petra převeden ke kostelu svatého Václava. A k onomu vysvěcení kostela došlo 11. června 1131, což by tedy byla ta první písemná zmínka potvrzená.
0: Tam se přímo objevuje název Živanice?
1: Ano, tam se objevuje Živanice, tady si to můžete prohlédnout, je to napsáno Siuanic. A vlastně tato listina se jmenuje odborně faksimile, což faksimile znamená čiň podobně, je to velice přesné napodobení originálu většinou starých tisků a rukopisů.
0: Takže budete se držet tohoto data a budete připravovat oslavy na rok 2031.
1: Ano, za 6 let by naše obec mohla oslavit 900 let od první písemné zmínky. Ještě bych asi měla říct, že druhou písemnou zmínkou potvrzenou je listina z roku 1226, což je privilegium neboli právo užívání krále Přemysla I. pro ženský klášter v Doksanech, ve kterém je zase potvrzen onen získaný majetek. Ale tato faksimile by bylo složité získat, protože je uložena v archivu ve Vídni.
0: A jak se vám podařilo získat tuto faksimili? Budete ji tu mít někde vystavenou?
1: Vystavená bude, máme vyhotoven jak originál, tak kopii, kterou by si občané třeba mohli i prohlídnout, nebo děti ve škole. A vlastně získání té faksimile bylo také v pátrání dlouhém, asi ročním, protože jsme museli zjistit vlastně, kde je ona listina uložena. Takže to zase oblastní archiv Pardubice nám pomohl zjistit, že je uložena v zemském archivu Opava. Ale zase, aby ten archiv nám tu elektronickou kopii poskytl, aby odborná firma mohla vyhotovit tu faksimili, tak ještě byl zapotřebí souhlas arcibiskupství olomouckého, které vlastně chtělo splnit nějaké podmínky, aby vůbec tu elektronickou kopii té odborné firmě dala, ale tady už teda konečně vidíme ten výsledný produkt.
0: Byla to tedy dlouhá cesta a těžká práce.
1: Trvalo to opravdu od těch prvních počátků, kdy vlastně jsme naráželi na několik datů a nevěděli jsme, které je dobře. Určitě přes rok to trvalo, než se prostě jsme se dopátrali, které datum je dobře.
0: Takže kdy se můžou lidé přijít podívat?
1: My máme velmi aktivní spolky a skoro každý měsíc se tu koná několik akcí a zatím jsme předběžně domluveni na leden. Vlastně až hodně lidí říká, počkej, až nebudou práce na zahrádce, protože to chci z tu besedu, chci spojit ještě s promítáním pamětních fotografií, protože tady obcházím občany a jsou tak hodní, že prostě pohledají doma ve svých skříních a dají mi třeba k oskenování nějaké pamětní fotografie, takže se podařilo sestavit příběhy tady třeba pilota Oldřicha Rajse a dalších. Nemůžu teď vyjmenovat všechny, abych někoho třeba neurazila, ale jsem ráda, že lidi ty fotografie takhle poskytnou a můžeme poskládat střípky z historie obce i vlastně narazíme na osoby, které se třeba obětovaly pro vlast a tolik se o nich nemluví.
0: My se teď pojedeme podívat do těch místních částí Dědek a Nerad, ale po cestě se zastavíme v místě, kde dříve byla cihelna, Chvojkova cihelna, a řekneme si tam jeden moc zajímavý poválečný příběh. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Posloucháte reprízu pořadu
0: Východočeské výlety.
3: Pokračují východočeské výlety dnes ze Živanic a my jsme vyjeli ze Živanic směrem do dalších místních částí s kronikářkou Monikou Horákovou a s panem starostou Petrem Lejhancem. Moniko, my jsme se zastavili na místě na křižovatce, kde je taková zvláštní budova, je to něco mezi zámečkem a obytným domem z bílých cihel. Co tady dřív bylo?
4: Zde v roce 1909 rodina Chvojkových vybudovala cihelnu, která tady z místní vátiny vyráběla bílé cihly. Cihelna přestala před válkou fungovat a snad po druhé světové válce zde probíhal jakýsi tajný vojenský výzkum.
3: Vzpomínají si na tu cihelnu místní pamětníci?
4: Ano, hovořila jsem s pamětníkem, jedná se o pana Černého, což je předchozí kronikář, bude mu v prosinci 90 let a on pamatuje, že zde jako kluci malí prolézali prázdné objekty cihelny, že to pro ně byl velký zážitek, když mohli třeba lézt vnitřkem komínu s pomocí upevněných držáků, které tam byly až na vrchol toho komína.
3: A on si pamatuje i na ten poválečný výzkum, i na tom, co se tu dělo po válce, že?
4: Ano, pamatuje si a snad na děvčata ze vsi, která sem chodila vypomáhat, třeba lepili štítky na skleničky a pamatuje i lidi, kteří sem chodili krmit psy, na kterých se oni pokusy udály.
3: Takže ta cihelna už potom po válce jako cihelna nefungovala?
4: Nefungovala, snad zde probíhal jenom ten tajný vojenský výzkum. A pan Černý mi řekl, že surovinou pro výrobu cihel byl žlutý písek, takzvaná vátina, který se nacházel v okolí cihelny, ale vyráběné cihly byly bílé. Pamatuje si, že písek od cihelny byl vytěžen a použit při strojním omítání při stavbě sídliště Dukla v Pardubicích.
3: Takže z cihelny zůstala jen ta obytná část?
4: Ano, zůstala jenom tato obytná část.
3: Co na té druhé straně silnice, kde ta cihelna byla, co tam bylo? Byl tam asi komín, když to byla cihelna?
4: Byl tam komín a provozní budovy, kde se vlastně vyráběly cihly a později tam snad byl prováděn ten tajný vojenský výzkum.
3: Toto místo té Chvojkovy cihelny je spojené také s paní Idou Messnerovou, která je tady také s námi. Jak je to, paní Ido? Vy jste tu měla jednoho člena rodiny. Je to tak?
5: No, dozvěděla jsem se to sice až vlastně na sklonku života, ale zjistila jsem, že tady bydlel snad a pracoval můj otec.
3: Jan Štamfl. A on dokonce byl ten, který vedl ten poválečný výzkum.
5: Ano, ano. Je uvedený jako ředitel biofyzikální stanice.
3: A vy jste se to dozvěděla kdy? V kolika letech?
5: No, v 82 letech jsem zjistila, co vlastně otec dělal, čím se zabýval.
3: Jak je to možné, že vám to rodina utajila?
5: Protože otec, když jsem se měla narodit, tak nechtěl děti, že by mu překáželi ve výzkumu. A maminka si mě prosadila. Rozešli se na to konto, no a pak už jsme o něm moc nevěděli.
3: Ale tam došlo k jisté změně v roce 1950. Co se stalo?
5: V roce 1950 nám úřady oznámily, že můj otec zemřel na TBC. A aniž bychom to věděli, co se s ním děje, tak posléze jsme zjistili, že vlastně ho tajná policie sledovala a nakonec i uvěznila.
3: Takže vy jste přišla pátrat po svém otci, dozvěděla jste se tu něco?
5: No, dozvěděla jsem se, v první řadě mě na to přivedl článek na internetu, kde najednou na mě vyhlídl nápis doktor Beneš a paprsky smrti. A tak jsem začala pátrat vlastně přes pana doktora historika Kotika, a ten mě začal dodávat materiál, který byl o mém otci. A tak jsem se postupně dozvěděla, co se s ním stalo.
3: Kdo byl váš otec Jan Štamfl? Na to my se půjdeme zeptat samotného pana doktora Kotika. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice.

0: Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes z Živanic a my jsme teď přišli za panem doktorem Kotykem, aby nám řekl něco o tajném výzkumu poválečném, který probíhal právě v té cihelně u Živanic.
1: Oficiálně ta laboratoř v Živanicích se jmenovala biochemická. Nevím, jestli to byl krycí název, ale v podstatě uvážíme-li, že ten výzkum měl záštitu kanceláře prezidenta republiky, tak takzvané epsilon záření a takzvané rychlení vody, které se tam provádělo, mohlo mít v očích některých lidí podobu nějakého v úzovkách vojenského výzkumu. Proto zřejmě byla snaha ze Živanic přestěhovat do jakéhosi bezpečí tu biochemickou laboratoř do Podkrkonoší.
0: Jak vy jste se o tom dozvěděl, vlastně o tom výzkumu, který v těch Živanicích probíhal?
1: Bylo to přes čestného občana Pardubic, pana Metelku, politického vězně komunistů, který mě vyprávěl, že v jedné noci, bylo to vlastně o vánočních svátcích 1947, stěhoval s několika kolegy biochemickou laboratoř z Živanic. No, samozřejmě mě to zajímalo, poněvadž tam zazněla jména i známého pardubického speditéra pana Černohouse, který poskytl vlastně auta pro ten převoz a dalších lidí, kteří nějakým způsobem patřili k činitelům Československé lidové strany anebo tělovýchovné organizace OREL, tak tito lidé byli vybráni inženýrem Janem Žemlou, který byl průmyslovým referentem okresního národního výboru v Pardubicích, taky lidovec, byli vlastně zorganizováni jako jakási parta, která měla tu laboratoř přestěhovat.
0: Vy, když jste to slyšel poprvé, tušel jste, o co jde, jestli to byl skutečně nějaký vojenský výzkum, protože tam zazněly poprvé ty paprsky smrti.
1: Ano, tam to poprvé zaznělo tyhle ty věci, ale jako z toho prvního vyprávění jsem netušil vůbec, o co jde. Pak jsem se dostal k archivu bezpečnostních složek, kde samozřejmě figurovalo jméno vedoucího té laboratoře Jana Štampfla, a propojovalo se mi to s akcemi, o kterých jsem věděl, že jako osvětové probíhaly u Salesiánů v Pardubicích v jejich středisku, kde se scházela jakási intelektuální elita Pardubic a poslouchala tam přednášky různých specialistů na různá témata, ať už to byla příroda, fyzika, chemie a jiné obory.
0: Přednášel tam tedy i šéf výzkumu Jan Štampfl, někdy je psaný jako inženýr, někdy je bez titulu. On byl skutečně třeba vědecký pracovník, víme to?
1: No, je pravda, že takto byl svými známými oslovován a víme, že někteří z těch lidí, kteří se scházeli u Salesiánů, si od něj nechali vyrábět horoskopy. Celkově můžeme o panu Štampflovi říci, že se velmi zajímal o ezoteriku a není náhodou, že Živanická laboratoř byla přestěhována pak na Novopatskou, které má dlouholetou historickou tradici v oblasti právě ezoteriky, seancí, vyvolávání duchů a těchto věcí. Čili vidím v tom jakousi logickou souvislost, že ty věci, které pana Štampfla zajímali v Živanicích, že se domníval, že v nich bude moci pokračovat v tom Podkrkonoší.
0: Oni tu laboratoř stěhovali narychlo na vánoční svátky roku 1947. Víme proč?
1: No, podle výpovědi pana Václava Metelky staršího, to bylo proto, aby laboratoř nepadla do rukou Sovětům nebo jinými slovy řečeno komunistům, neboť se vycházelo z toho, že se vlastně zabývala vojenským výzkumem.
0: U nás tady v Pardubicích se po letech objevila jeho dcera, pana Jana Štampfla. Co my o Janu Štampflovi víme? Víme, jak dopadl?
1: No, víme, že byl v 50. letech zatčen. Zřejmě měl před zatčením nějaké zdravotní problémy. Žádnému oficiálnímu soudnímu procesu s ním nedošlo. Pouze rodina pak dostala vyrozumění, že už po propuštění zemřel na TBC.
0: Osoba Jana Štampfla nám zůstává stále zahalena tajemstvím. Ale my se teď vrátíme zpátky do Živanic. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes ze Živanic a my jsme teď v jedné místní části v Neradu. A já jsem tady se starostou, s Petrem Lejhancem a s kronikářkou Monikou Horákovou. Jsme asi uprostřed, stojíme před Božími muky. Máte tu nádhernou lipovou alej, to bude hodně stará, určitě přes 100 let, je to možné?
1: No určitě to bude přes 100 let, vlastně je to taková ikonická ta tady naší obce, ta náves je kompletně vlastně plná lip. Teď v tuhle chvíli probíhá nějaká jejich kontrola a budou kompletně revitalizovány, protože stářím a změnou klimatu nám prostě ty lípy už v těchto letech odcházejí a potřebují nějakou údržbu.
0: Když nějakou lípu skácíte, sázíte novou?
1: Určitě, hnedka se vlastně dává náhradní výsadba a snažíme se nový strom udržet, aby nám prostě neuschnul. Jsme tady opravdu na těch pískách, takže je to dost složitý.
0: Nerad je, musím teda říct, moc krásná část obce, protože ta vesnice vlastně středem vede silnice, ale ty domy jsou dál od té silnice a je to takové, působí to velmi prostorně, vzdušně a velmi malebně.
1: Jo, opravdu, je to hezká obec, já sám odsud pocházím. Máme tady i jakoby rybníček, probíhá tady i nová výstavba nějakých 16 domů, takže obec se rozšiřuje, ale je to vlastně jenom v takových nějakých mezích, že to je opravdu jenom výstavba, která tady nebude narušovat nějaký ten život v té obci.
0: Uprostřed máte nové dětské hřiště?
1: Máme tady dětské hřiště, jsou tady i posilovací stroje a tady opravdu v Neradu teďka je tady spousta mladých rodin, takže opravdu, když se tady sejdou, tak ta komunita tady těch dětí je poměrně veliká.
0: Zeptám se kronikářky, Nerad, zní to trochu negativně, jak ten název vznikl, Nerad?
2: Nerad vznikl tak, že původně zde byl rybník Orlov a Orlov se mu říkalo proto, že na dubu, na rybniční hrázi hnízdil orel. A za francouzských válek zde v bažinách uvázlo mnoho povozů. A císař Josef II. Nebyl spokojen, protože mu rybník málo vynášel, přitékalo sem z okolí mnoho bahna, a tak rybník Nerad zrušil, a protože ho zrušil Nerad, tak se v nově vzniklé osadě začalo říkat Nerad.
0: To je krásné. Váží se tady k okolí nějaká vyloženě lidová pověst?
2: Lidová pověst se váže, tady máme spoustu písku, tak se jednou čert rozhodl, že vytopí sousední mělice, protože se na ně rozlobil, a tak letěl na svých obrovských křídlech k hořicím, kde do obrovských nohavic nabral hromady písku, které chtěl vysypat do Labe u mělic, aby je vytopil. Jenže jak letěl zpátky, tak už v dětku si o plechový komín roztrhl kalhoty, takže tam vysypal první písek, dále se mu rozsypal písek nad Neradem a když doletěl do Mělic, tak tam už jenom na návsi vysypal trochu písku, takže jeho úmysl vytopit Mělice se mu nezdařil a od té doby také tady máme řadu pískových kopečků, které jsou vysoké kolem 220 metrů, které se vlastně táhnou od Neratova přes Dědek, Živanice až k Neradu a k Mělicům.
0: To už jsou pěkné písečné duny. A my teď budeme z Neradu pokračovat dál do místní části Dědeka. My jsme v další místní části, která se nazývá Dědek. Zeptám se kronikářky, jak tato místní část ke svému názvu přišla.
2: Dědek se říká proto, protože zde byl rybník Dědek, byla zde hráz, na které hlídali vysloužilí vojáci dědkové, a proto také název Dědek. Rybník byl vysušen, lidé si postavili další obydlí a začali zde hospodařit.
0: A zůstal tomu název Dědek.
2: A Dědek zůstal dál.
0: My jsme na křižovatce tří cest uprostřed místní obce Dědek. Kam ty cesty vedou?
2: Cesty vedou do Neratova, do Živanic a do Buhranče.
0: Takže my se vrátíme teď zpátky do Živanic.
2: Ano.
0: Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice.

0: Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Živanicích a já jsem v samém centru Živanic se starostou Petrem Lejhancem a kronikářkou Monikou Horákovou. Pane starosto, my jsme v té nejstarší části obce, v těch nejstarších Živanicích. Je to tak? Minuli jsme kostel?
1: Tak ano, teďka jsme vlastně od kostela a od školy projeli Lipovou alejí, vlastně starou návsí, a dojeli jsme tady k návesnímu rybníku, který je využívaný místním rybářským kroužkem a je vlastně určený pro místní děti, který ho využívají prostě k rybaření.
0: Ke koupání ne?
1: Ke koupání už ne, i když jsme ho teda před pár lety rybníček vyčistili, ale na koupání to teda opravdu není.
0: Teď jsem viděl, jak tam skočila ryba, jsou tam kola na vodě. Vy tu nemáte jenom rybáře?
1: Ne, kromě rybářů, hasičů a sokolů tady ještě velice dobře funguje myslivecký sdružení nebo myslivecký spolek a vlastně všechny tyhle ty spolky se opravdu podílejí na životě v obci.
0: Moniko, jak vlastně Živanice přišly ke svému názvu? Už jsme si řekli dědek, řekli jsme si nerad, ale Živanice.
2: Ano, označují ves lidí Živanových, Živanice, kde se spravoval jakýsi Živan, a příponou Ice vznikl název Živanice.
0: My jsme tu, já nevím, jestli úplně na návsi, asi jo, když jsme u návesního rybníka. Ano. Všechny domečky jsou krásné, ale jeden je tu takový, vypadá hodně staře, je roubený.
2: Ano, jedná se o lidovou roubenou stavbu, postavenou asi v roce 1830, a zvláštností je, že byla vystavena v takzvaném kožuchu. Kožuch je označení pro hliněnou omazávku roubených staveb, kdy se vlastně do zdí natloukly bukové kolíky, následně se tam nahazovala malta a nanášela 8-centimetrová vrstva hlíny, která se uhladila a obílila.
0: Takže dostala vlastně takový hliněný kožíšek.
2: Ano, vlastně, proto tam je to krásné roubení.
0: Vy jste říkala, že tahle chaloupka není kulturní památkou, vy tu máte jinou kulturní památku?
2: Ano, máme tu kulturní památku římskokatolický filiální kostel na Nebevzetí Panny Marie. Zajímavostí toho kostela asi je, což se málo ví, že v sakristii je umístěno zařízení pro snímání zemětřesení, které si sem jednou za čas přijedou pracovníci zaměřit, a tak například i zemětřesení v Japonsku v roce 24 zde bylo zaznamenáno.
0: Váže se ke kostelu nějaká pověst?
2: Ano, váže se pověst z roku 1620, kdy zdejšímu obyvatelstvu strpčovalo život švédské vojsko a obyvatelé se ho nemohli zbavit, tudíž se jeden občan jménem Pavelák rozhodl, vylezl do věže kostela a na generála, který velel vojsku ve výcviku, vystřelil, zasáhl ho a on zemřel, a vojsko se zaleklo, nevěděli, co se stalo, a utekli.
0: A obec byla zachráněna. Pane starosto, my jsme s vámi dneska absolvovali moc hezký výlet v Živanicích, v Dětku i Neradu. Všude bylo moc hezky, máte obec krásně čistou, máte všude sesekané trávníky. Já si myslím, že se tady musí lidem dobře žít.
1: No tak snažíme se, aby to tady bylo jakoby hezký místo k žití, a nejenom tím prostředím, ale jak už jsme řekli, opravdu tady probíhá přes rok spousta akcí. Jednou z těch velmi významných a jednou z nejhezčích je stavění máje, který probíhá každý rok 30. dubna, potom se pálí čarodějnice a pokračuje to pak nějakou zábavou, diskotékou pro děti i pro dospělí. A teď vlastně letos tady máme nově, snažíme se tady s místním

0: spolky dělat jednou za 14 dní takový retrodiskotéky, aby se prostě ten kulturní život v obci a hlavně ten společenský, aby se vrátil trošku, protože ty lidi se nám poslední dobou jakoby hodně začínají vzdalovat. Ten sociální život hodně upadá, takže se snažíme ty lidi zase smelovat, aby se scházeli na těch místech pěkných, a tím bych si vás dovolil i pozvat sem k nám.
1: Tak mi děkujeme za pozvání. A tady u návesního rybníku v Živanicích končíme dnešní východočeské výlety. Pokud jste celý pořad nestihli nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, podívejte se na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. Já už vám přeji, milí posluchači, hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.
2: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohled.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Silničáři připravují rozšíření vytížené silnice u Globusu v Pardubicích. Polička má novou mapu města, zájemci ji dostanou zdarma. Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit a odpoledne bude oblačno i zataženo, místy zaprší, teploty do 24 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Otagu Tvěrt. Kvůli častým kolonám připravují silničáři rozšíření frekventované silnice a kruhových objezdů u pardubického Globusu v Trnové. Doprava se tam ucpává dlouhodobě hlavně ve špičkách. Situaci navíc zhoršilo otevření navazujícího obchvatu Fáblovka Dubina loni v prosinci. Ten sice odvedl část dopravy z centra města, víc aut ale přivádí na kruhové objezdy v Trnové.
2: Počet aut projíždějících přes kruhové objezdy u Baumaxu a Globusu se po otevření obchvatu zvýšil až o 5 000 za den. Podmínkou rozšíření silnice bude úprava silničního nadjezdu nad Hradubickou silnicí a nad tratí. Změření jeho dopravní kapacity plánují silničáři na říjen. Město zároveň jedná s Globusem o pozemcích potřebných pro rozšíření silnice. Dohody se ale zatím nepodařilo dosáhnout. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Polička připravila na letní turistickou sezónu novou mapu města. Zájemci ji zdarma dostanou v informačním centru nebo v pokladně muzea. Podrobnosti přidává mluvčí radnice Nadežda Šauerová.
3: Mapa je oproti původní aktualizovaná a je také graficky zpracovaná v logostylu města Poličky. Prázdniny budou sloužit k objevení a odstranění možných chyb a na podzim bude nová mapa vyrobená a umístěna i v ulicích města, například u pošty.
1: Přes léto budou přístupné některé církevní památky v Pardubickém kraji. Chrudimská farnost nabízí prohlídky chrámu na Nebevzetí Panny Marie. Otevřený je pro turisty taky kostel svatého Vavřince v Seči nebo kostel v Hrbokově, vyzdobený originálními freskami malíře a grafika Vojmíra Vokolka. Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. V následujících 2 týdnech plánuje schválit třeba znovuzavedení EET nebo novelu stavebního zákona. Právě její projednávání kritizuje opozice. Vadí jí, že vznikla formou poslaneckého návrhu, kde nemuselo být připomínkové řízení. Koaliční politici ale kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů považují za legitimní nástroj. Slovenská státní volební komise potvrdila, že včerejší celostátní referendum je neplatné. Hlasovalo v něm totiž jen mírně přes 16% voličů. Ti rozhodovali o zrušení doživotní renty pro některé politiky a obnovení elitních policejních složek. Většina hlasujících návrhy podpořila, ale aby byl výsledek platný, musela by účast přesáhnout 50%. Referendum vyvolala neparlamentní opoziční strana Demokraté. Organizace hlasování stála v přepočtu asi 300 milionů korun. S celkem 10 slovenských celostátních referend bylo platné jen to v roce 2003, ve kterém lidé rozhodovali o vstupu do Evropské unie.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude v Pardubickém kraji oblačno i zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, objevit se mohou i bouřky, večer ubývání srážek. Nejvyšší denní teploty dnes 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S kyvadlovým provozem stále počítejte na silnici 1/36 mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A teď už si jdeme hrát na vaše přání. Přesně 4 minuty po nedělním poledni začínají písničky od srdce.
0: písničky od srdce s Petrem Seidlem.

Se skupinou Činasky jsme otevřeli nedělní polední písničky od srdce. Připomínám kontakty hned na úvod, číslo do studia 726 46 48 48, SMS-kové číslo 90 01 04 a nezapomeňte na slovo Pardubice na začátku zprávy. No a v neposlední řadě až do 13. hodiny máte k dispozici i náš e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz. No a nedělní polední písničky od srdce startujeme s bratry Solcovými a písní When I Go, kterou k polední pohodě

A pokračujeme s Argemou a písní Tohle je ráj, kterou paní Zdena ze Svitavska posílá všem pro dobrou náladu, radost a nedělní pohodu.

0: Velká láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Za 10 minut bude půl jedné, v nedělních poledních písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice hrajeme stále na vaše přání a pokračujeme s Jojo Bendem, kterého všem dobrým lidem posílá Mirek.

0: František Kasl, Jak se ti spí, to je další dnešní písnička od srdce, kterou si zahrajeme. Pan František Kasl dneska slaví krásné kulaté narozeniny a tak mu paní Martina přeje vše nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a splnění všech přání.
1: Jak se ti spí, má lásko, jak se ti tančí,

a kolik znáš tajemství, jak se ti spíš.

Proč nejde to vrátit do stejné řeky dvakrát nevstoupit? Jak se ti spí a já tu trochu bloudím v tom našem čase,

а так септа, як се ти спи, можна се врати.

0: zkusím se zeptat, lásko, vzpomínáš?
1: Tady už je týden s Martinem Hofmanem a Jedno ráno. Další dnešní písnička od srdce, kterou posíláme paní Božence.

cítím starý čas si tvář ti zakrývali, jenom vlasy u mě nadějí.

Karel Gott a Vltava, to je další písnička od srdce, se kterou otevřeme druhou polovinu dnešního poledního pořadu a hrát budeme k narozeninám Janě Tučkové, Květě Jeničkové, Hance Neveklové, kterým zdraví, pohodu a radost přejí Hořejší a Jandovi.

A s Věrou Martinovou, kterou vybrali Karel společně s Laděnkou, nedělní polední písničky Od srdce pokračují a s pozdravem pro zaměstnance Svitavské psychiatrie. Kde kdo

Party s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli. Nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Za dvě minuty bude 12:45 a s Marcelem Zmoškem, kterého paní Dana posílá mamince k narozeninám, písničky od srdce pokračují.

jdeme do finále nedělních poledních písniček od srdce. Petr Nať, Láska je tu s námi, letí do České Třebové Vláďovi s Danuškou. Z písniček od srdce je to pro tuto chvíli vše. Na vaše přání budeme hrát dnes v podvečer ještě jednou, a to po 17. hodině. Tak klidně pište dál v průběhu celého odpoledne na studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tatínka si najde sám. Nezapomenutelný Tomáš Holý v legendárním filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. ČT2. Texaský Ranger vyšetřuje sérii vražd na mexické hranici. Premiéra westernu Duel v Mount Hermonu. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního koncertu u příležitosti zakončení prestižního hudebního festivalu s událostmi v kultuře v přestávce. Smetanova Litomyšl 2026, velké finále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz.
3: Hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Pardubice koupí pozemky u základní školy v Ohrazenicích. Slatiňany zatím velkou rekonstrukci plovárny nechystají. Připomínáme si příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. A odpoledne bude oblačné až zatažené, teploty do 24 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Základní škola Ohrazenice v Pardubicích si už nebude muset pronajímat pozemky kolem školní budovy. Zřizovatel školy, město Pardubice, se s dosavadním majitelem dohodl na jejich výkupu. Radnice za parcely utratí 36 milionů korun. Rozhodli o tom zastupitelé na svém posledním jednání.
4: Město od vlastníka kupuje 14 000 metrů čtverečních, umožní mu to investovat do rozvoje areálu školy, což doteď možné nebylo. Radnice zároveň dlouhodobě usiluje o pozemky u základní školy bratranců ve Verkových. Škola by tam ráda například postavila venkovní učebnu, ale zatím nemůže. Odkup parcel komplikuje dědické řízení a neochota dědiců žijících v USA s městem se dohodnout. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: U Anenské Studánky na Orlicko-Ústecku by měla v srpnu nebo září začít výstavba nového větrného parku. Společnost Noho Energy tam postaví 4 větrné elektrárny s celkovým výkonem až 21 MW. Hotové mají být na přelomu let 2028 a 2029. Projekt už dříve podpořili lidé v místním referendu. Investor obci slíbil pravidelný finanční příspěvek a obyvatelům možnost levnější elektřiny. Firma se taky podílí na drobných investicích v obci. Do zásadní úpravy plovárny se Slatiňany zatím pouštět nebudou. Město má od roku 2021 hotovou studii první fáze rekonstrukce. Jen ta by ale stála desítky milionů korun.
5: Původní plán zahrnoval výměnu bazénů a technologií. Odhadované náklady by přesáhly 60 milionů korun. Radnice chce hledat méně náročnou cestu, jak areál postupně modernizovat. Ze Slatiňan Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Na dnešek připadá den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Ti v roce 863 přišli na tehdejší Velkou Moravu ze Soluně, aby šířili křesťanství a vzdělanost. Pro Slovany vymysleli nové písmo Hlaholici. To umožnilo kulturní rozvoj slovanských, ale i neslovanských národů. Na Moravu bratry z Byzancie pozval moravský kníže Rostislav. Audiovizuální průmysl v Česku mělo loni obrat 11,3 miliardy korun. Oproti roku 2024 je to o 14,5% víc. Uvedla to Asociace producentů v audiovizi. K růstu tržeb v odvětví přispěla podle nich hlavně vyšší státní podpora. Asociace ale upozorňuje, že situaci může do budoucna negativně ovlivnit nejistota kolem financování České televize, která do domácí tvorby významně investuje. Od konce března stát zároveň nepřijímá nové žádosti o státní podporu pro natáčení filmů a seriálů.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude v Pardubickém kraji oblačno i zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dvě nehody, jedna na silnici 34 u obce Krouna, nehoda dvou osobních aut a pozor taky na silnici 355 u Dvakačovic na Chrudimsku, taky nehoda dvou osobních aut.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
6: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
7: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý a

0: musíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
1: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
0: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
1: Na čem třeba?
0: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
1: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní? Máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
0: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
1: Jo. Máte vanu i sprchu?
0: Mám vanu i sprchu.
2: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
0: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
1: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
0: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes dvě patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
1: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
0: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah.
1: Na jídlo.
0: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
1: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
0: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebujeme mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
1: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
0: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
1: Takže příští už možná s výtahem?
0: Příště už možná s výtahem.
1: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
0: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posledně kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
1: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo, jaký vztah máte?
0: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho neustupová.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl to nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň. A takže velice aktivní pán, no a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
1: Jo. Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelbrucku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelbrucku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No a Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
3: Ano.
2: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Se ptáte, já nevím.
3: Myslím, je tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je největším, prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako se potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma? A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo. Jste koukali, jak vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: To musí být líto, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco? Jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narození nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte, a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narození nám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstali.
2: A to do té poslední doby, kdy to byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem?
3: Ano.
2: No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a zkud se to vzalo.
3: Tak my jsme se teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel. A já, když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Hmm. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: A my jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
2: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
2: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
2: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
2: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšena nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře. My si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
2: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Stavba nového kotviště na Labi v Pardubicích skončí v předstihu. Tento týden začala přestavba Svitavské nemocnice, potrvá 4 roky. Lidé by podle hygieniků měli být opatrní při koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště. A zítřek bude oblačný až zatažený, teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otto Gutwirth. Stavba nového kotviště na Labi u pardubického Zdymadla pokračuje rychleji, než se původně předpokládalo. Ředitelství vodních cest očekává dokončení už v srpnu. Na pravém břehu teď dělníci instalují speciální kotvící sloupy pevně ukotvené do dna řeky, které budou sloužit k bezpečnému uvazování lodí. Jaký význam bude mít nová stavba pro říční dopravu, vysvětluje mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
2: Stavba umožní kombinaci čekacího a ochranného stání i pro velká plavidla, která začnou vodní cestu využívat po jejím připojení novým plavebním stupněm u Přelouče na splavné Labe. Bude tak zaručeno bezpečné vyvázání plavidel při přerušení plavby, zvýšených vodních stavech, ale i při standardním čekání na proplavení plavební komorou.
0: Cyklostezka ze Skutče do předhradí je kompletní. Stavbaři dokončili poslední úsek přes obec Lažany. Nová trasa měří 2,5 kilometru a stála 36 milionů korun. Ve Svitavské nemocnici začala rozsáhlá modernizace za skoro 1,4 miliardy korun. Zhotovitel si tento týden převzal staveniště a zahájil první stavební práce. Během následujících 4 let projde areál rekonstrukcí. Součástí projektu bude taky výstavba nových pavilonů. Další podrobnosti přidává ředitel nemocnice Pavel Kunčák.
3: Začnou teďka v průběhu léta první části, takové spíš přípravné práce, to největší začne vlastně příští rok. Zatím pracujeme s harmonogramem na 4 roky. Mělo by být hotovo v roce 2030. Celá ta akce je vlastně etapově vymyšlena tak, aby nedošlo prakticky žádnému omezení lůžkové kapacity, protože my vlastně nejdřív postavíme novou budovu, které se přestěhuje část nemocnice a potom teprve se budou bouvat vlastně ty zbylá lůžková oddělení.
0: Při koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště by si lidé měli dávat pozor na kvalitu vody. Hrozí zdravotní komplikace, varují hygienici. Seznam sledovaných lokalit je dostupný na jejich webu.
4: Při koupání v kontaminované vodě hrozí kožní vyrážky, zánět spojivek nebo střevní potíže. Náchylné jsou zejména malé děti, říká praktická lékařka Lenka Vavrušková.
5: Mají velmi jemnou pokožku, jsou menší, snadněji napolikají vodu.
4: Při vysokých letních teplotách můžou přibývat hlavně synice, pokračuje Petr Puman ze Státního zdravotního ústavu.
6: Když vezmu takové ty pravé přírodní koupací vody, tak tam máme na zhruba minimálně třetině každoroční problémy.
4: Jak poznat, že je voda nebezpečná, popisuje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
7: Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb.
4: Po návštěvě přírodního koupaliště by se lidé měli osprchovat a v případě zdravotních potíží vyhledat lékaře. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Slovenská státní volební komise potvrdila, že včerejší celostátní referendum je neplatné. Hlasovalo v něm totiž jen mírně přes 16% voličů. Ti rozhodovali o zrušení doživotní renty pro některé politiky a obnovení elitních policejních složek. Většina hlasujících návrhy podpořila. Aby byl ale výsledek platný, musela by účast přesáhnout 50%.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Stále ještě pozor na došetřování dopravní nehody na silnici 1/34 nedaleko obce Krouna, nehoda dvou osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: S Metanovali to vyšlo se dnes večer rozloučí ve filmovém stylu. Závěrečný koncert Italská filmová noc se nabíde na druhém zámeckém nádvoří slavné melodie z filmu v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. My budeme u toho, podrobnosti přidáme společně s Nadějou Kubínkovou už za malou chvíli a chybět nebudou ani písničky, které nestárnou. Zaspívají Karel Gott a teď je tady skupina No Name.
1: Dobré odpoledne s Petrem Seidlem.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Počas slunce a teplo vystřídalo ochlazení a déšť a nevím, jestli to máte stejně, ale za mě je to velmi příjemná změna. A jestli vydrží a jak dlouho, tak to už nám řekne Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: No, budou nás přecházet jednotlivé frontální systémy teďka až do středy, takže musíme počítat spíše s velkou oblačností. I dneska se během nemůže občasný déšť nebo přánky vyskytovat. Pojedině dokonce i nějaká slabá bouřka. Teprve večer se by ty srážky ubývaly. Teploty je docela příjemný, 21-24 stupňů. A více slabý, postupně ale mírný, severozápadní, západní, 3 až 7 metrů za sekundu, potom večer zeslábne. Prosté podmínky ale budou velmi dobré a biostupeň číslo 1, mírná zátěž. Až do středy to opravdu vypadá, že by tam bylo spíše více oblačnosti. Ty minimální teploty v noci je 15 až 12 a zítra 20 až 23 stupňů. A opět měsíc s občasnými deštěnými přehánkami, to by mělo trvat až do středy. Pod čtvrtka potom by už ty srážky úplně ustávaly a postupně by se nám začínalo oteplovat a zatím to vypadá, že o víkendu bychom se dostávali i na 30 stupňů Celsia opět.

0: Italská filmová noc dneska večer uzavře 68. ročník Smetanovy Litomyšle. Druhé zámecké nádvoří tak rozezní slavné melodie z legendárních snímků v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Braunera. Zazní orchestrální hudba z filmu Kmotr, Pošťák nebo Sladký život. A přímo na místě v Litomyšli už máme i naši reportérku Naďu Kubínkovou. Naďo, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne z Litomyšle. Já už jsem tuto chvíli na Litomyšlském zámku. Počasí je tady velmi podobné tomu, které bylo, když festival před 3 týdny začínal. Poprchává lehce, ale opravdu to není nic dramatického. To samotné velké finále určitě není jenom o tom dnešním večerním koncertu, ale Litomyšl žije hudbou i teď. V 15 hodin například uslyšíme v klášterních zahradách kapelu Bočumeny společně s hercem Vladimírem Javorským. V piaristickém kostele pak zazní tradiční děkovná mše s hudbou Karla Marie Webera, kterou bude celebrovat Tomáš Halík. A pak už od 20 hodin velké finále a Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který zahraje slavné melodie z filmu Kmotr, Pošťák nebo Sladký život, uslyšíme

0: ale i hudbu z filmu Tenkrát na západě.
1: My jsme o tom v našem vysílání už mluvili několikrát. Letos totiž měl festival jednu takovou nevšední novinku a to je ta, že se snažil být trošku víc udržitelný třeba tím, že účinkující nedostávali za svůj výkon řezané květiny, jako tomu bylo v minulosti, ale trvalky. Jaké byly reakce?
0: Je to tak, tím hlavním tématem festivalu totiž byla natura, tedy příroda. Takže se proto pořadatelé snažili být co nejvíc udržitelný a minimalizovat takzvanou ekologickou stopu. Letos nově i právě tím, že začali dávat místo řezaných květin trvalky, které si buď mohli vlastně odvést domů, anebo je mohli nechat v Litomyšli, kde z nich měl vzniknout nebo má vzniknout v Zámecké ulici speciální záhon. Já když jsem se ptala ředitele Michala Metka, tak reakce byly od všech účinkujících samozřejmě nadšené, přijímali to velmi pozitivně trošku, ale vzali pořadatelům vítr z plachet, protože si ty trvalky většina z nich odvezla domů, kde si je zasadila nebo zasadí na vlastním záhoně a pak teda mají za úkol poslat fotografii do Litomyšle. Záhony ale, jak jsem se ptala, jako poděkování tomu městu Litomyšli za ten festival, ale podle všeho, podle pořadatelů určitě ještě vznikne.
1: Benefiční finálový večer bude stejně jako loni opět spojen s výborem dobré vůle nadací Olgy Havlové. Co to znamená?
0: Jednoduše řečeno, že můžete podpořit dobrou věc a to nejen nákupem vstupenky. Loni se díky přenosu České televize podařilo vybrat 400 tisíc korun. Letos nadace Olgy Havlové chce pomoct seniorům. Cílovou skupinou jsou pak lidé, kteří žijí přímo v Pardubickém kraji. Organizátoři ale letos doufají, že ta částka bude daleko vyšší. Dokonce Michal Medek mi říkal, že doufá v částku 1 milionu korun. A já už jen doplním, že velké finále, ten závěrečný koncert začíná ve 20 hodin. V přímém přenosu si ho můžete poslechnout na ČT Art, ale také na Českém rozhlase stanice Vltava.
1: Tak Naďo, moc děkujeme za aktuální informace z Litomyšle. Užij si závěr smetanky a budeme se těšit zase na slyšenou příště.
0: Krásný den a
2: jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Jsou přesně 2 minuty po 2:30 a o další minuty v našem vysílání se postará moderátorka Marie Tomsová a tentokrát nás čeká tanec mezi kapkami deště.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Když zavládnou vedra a sucha, s povzdechem si přejeme, kéž by zapršelo. Déšť je požehnáním, které umí prý umýt jakékoliv neštěstí, pokud sebou nevezme štěstí. Déšť může být romantický, uklidňující, vytrvalý, ale i nebezpečný, když se změní v přívalový liják. Kdy vlastně na Zemi poprvé zapršelo? Podle vědců asi před 4 miliony let, kdy byl povrch Země ještě žhavý, ale jakmile se planeta ochladila a vodní pára kondenzovala, spustily se vytrvalé liáky. Ty zaplnily prolákliny v zemské kůře a daly vzniknout oceánům. Bez dešťů by na Zemi nemohl vzniknout život. Každá kapka deště v sobě nese kousek zázraku. Je jako taková slza z nebes. Když se utvoří v oblaku, má tvar kuličky, ale odporem vzduchu na cestě na Zem se sploští. Nejvytrvalejší déšť a nejvíc srážek se vyskytují v pohoří Khasi na severovýchodě Indie díky monzunovým větrům z Bengálského zálivu. Myslíte si, že je u nás v létě velké sucho? Kde pak? Nejsuší je takzvané suché údolí v Antarktidě, kde nespadla kapka, ani vločka, miliony let. Déšť se tvoří v mracích, ale ne ve všech. Vysoké mohutné mraky na dolním okraji tmavé, věští bouřky a prudké krátké přehánky. Klidný a vytrvalý déšť vzniká v souvislých šedých vrstvách na obloze. Ale občas se kapky během letu díky horkému vzduchu prostě vypaří a na Zem vůbec nedopadnou. Víte, že když běžíte bez deštníku, promoknete míň než za pomalé chůze? A čím jste menší, tím méně kapek na vás dopadne. Kdykoliv jsem slyšela Marii Rotrovou zpívat krásnou písničku Má lásko voníš deštěm, vůbec jsem netušila, že jde o takzvaný petrichor. Tedy vůni vznikající tím, že se kapky během jarní nebo letní přehánky dotýkají teplé země, evokují pocity čerstvosti a čistoty. Právě ty v nás vyvolávají vzpomínky na dětství, prázdniny u babičky na venkově nebo romantické chvíle deštěm vonících lásek. Však i také voňavkářští mágové dodnes používají v parfémech i domácích vůních. Déšť v nás probouzí fantazii a inspiruje básníky. Jiří Orten pravil, déšť jsou housle pro básníka. Rudolf Cortés zpíval, je po dešti a kosové si štěstím pletou noty. A kdo z nás si, co by dítko předškolní nezapěl, prší, prší, jen se leje. Nebo později nezhlédl americký film Zpívání v dešti s Genem Kellym. Kachyňovy lásky mezi kapkami deště. Případně se nezačetl do Bromfieldova románu Když nastaly deště nebo Očenáškova Když v ráji pršelo. Viktor Hugo si kdysi povzdechl Hněv žen je jako déšť v lese. Padá dvakrát. Mongolské přísloví nás utěšuje Déšť přejde, hosté odejdou. Ve Švédsku říkají, déšť dává růst trávě, víno hovoru. A pravdu má zpěvačka Dolly Parton, když zpívá, pokud chcete duhu, musíte se smířit s deštěm. Tak hezkou neděli i celý příští týden s právě takovým počasím, jaké si přejete. Vaše Marie Tomsová.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas.

0: dát.
1: Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk měl své romantické touhy a sny. A ty se možná taky týkaly ženy o 9 let starší, Zdeňky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdeňka v Masarykově životě? Tak odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková a výsledek uslyšíte už dnes po 18. hodině na nedělní vlně z Pardubic.

0: Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Silničáři připravují rozšíření vytížené silnice u Globusu v Pardubicích. Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. Hasiči v Portugalsku bojují s velkým lesním požárem. A zítřek bude oblačný až zatažený, teploty do 23 stupňů. Hezké nedělní odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Kvůli častým kolonám připravují silničáři rozšíření frekventované silnice a kruhových objezdů u pardubického Globusu v Trnové. Doprava se tam ucpává dlouhodobě hlavně ve špičkách. Situaci navíc zhoršilo otevření navazujícího obchvatu Fáblovka Dubina loni v prosinci. Ten sice odvedl část dopravy z centra města, víc aut ale přivádí na kruhové objezdy v Trnové.
2: Počet aut projíždějících přes kruhové objezdy u Baumaxu a Globusu se po otevření obchvatu zvýšil až o 5000 za den. Podmínkou rozšíření silnice bude úprava silničního nadjezdu nad Hradubickou silnicí a nad tratí. Změření jeho dopravní kapacity plánují silničáři na říjen. Město zároveň jedná s Globusem o pozemcích potřebných pro rozšíření silnice. Dohody se ale zatím nepodařilo dosáhnout. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: V Moravské Třebové spustili program bezúročných půjček na opravy fasád a pohledových částí domů v městské památkové rezervaci a ve vybraných hlavních ulicích. Majitelé má motivovat k obnově a modernizaci bytových i rodinných domů. Na program radnice uvolnila 1 000 000 korun. Svitavy zahájili rozsáhlou obnovu inženýrských sítí. Stavební práce teď komplikují dopravu především v ulicích Bezručova a Kapitána Jaroše, které patří k nejvytíženějším ve městě. Podle starosty Davida Šimka ze Sdružení pro město musí řidiči počítat s dopravními omezeními nejen během letošních prázdnin, ale taky v průběhu příštího roku.
3: Hodně to souvisí s tím, že ředitelství silnic a dálnic chce v roce 2028 dělat kompletní výměnu živičného povrchu v průtahu městem Svitavy a do té doby je naším úkolem spravit kompletně všechny sítě, které se na průtahu nacházejí. Takže i v příštím roce v tomto průtahu budeme pokračovat v dalších ulicích.
1: Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. V následujících 2 týdnech plánuje schválit třeba znovuzavedení EET nebo novelu stavebního zákona. Právě její projednávání kritizuje opozice. Vadí jí, že vznikla formou poslaneckého návrhu, kde nemusí být připomínkové řízení. Koaliční politici ale kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů považují za legitimní nástroj. U velkého lesního požáru v Portugalsku zasahuje 1200 hasičů, informuje o tom portugalská televize RTP. Požár spálil plochu asi 13 000 hektarů v okrese Viseu, asi 60 km jihovýchodně od Porta. Tamní úřady předpokládají, že se oheň podaří dostat pod kontrolu ještě během dneška. U požáru pomáhají také hasičské letouny ze Španělska a Itálie i 118 španělských hasičů. Portugalsko zasáhla vlna veder s teplotami kolem 40 stupňů Celsia. Počasí. Zítra bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, povane mírný severozápadní až západní vítr. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty budou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehodu máme hlášenou ze silnice číslo 312 u Dlouhoňovic.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Letní prázdniny přinesly do světa nejen volnější provoz, ale taky řadu dopravních omezení. Řidiče čekají uzavírky i objížďky na několika místech ve městě. A kde je potřeba počítat s největšími komplikacemi, tak to mám s reportérkou Věrou Pavlasovou, řekneme už za malou chvíli. No a Věra Špinarová nebo Petr Novák, ti už si postarají o písničky, které nestárnou.
0: Dobré odpoledne s Petrem Seidlem.

Ve Východočeském muzeu v Pardubicích začne už 14. července výstava předmětů, které získalo do svých sbírek za poslední 3 roky. Mezi nejvýznamnější přírůstky určitě patří osobní zápisník Alfréda Bartoše, velitele 3členné paraskupiny Silver A, které muzeum získalo darem od Adély Šobíškové. Jak víme, výsadek měl za úkol udržovat rádiové spojení protektorátu Čechy a Morava s londýnskou exilovou vládou a předávat zpravodajské informace z okupovaného území. Všichni 3 členové výsadku i většina jejich klíčových spolupracovníků padli či byli popraveni při represích gestapa po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Výstava návštěvníkům ale představí i zlatou přilbu motocyklového závodníka Oldřicha Klaudingera, soubor skleněných akademických objektů, výtvarnice Jitky Forejtové, historické pohlednice, hračky, spotřební techniku, kupecké váhy anebo herbář. No a ještě dodám, že čas na návštěvu výstavy máte až do 18. října.

0: Letní prázdniny ve Svitavách patří nejenom opravám, ale také dopravním omezením. Město využívá období menšího provozu k rozsáhlé rekonstrukci vodovodu a kanalizace, která přináší uzavírky i omezení průjezdu v několika ulicích ve městě. Některé z těchto komplikací navíc neskončí ani po prázdninách a budou pokračovat i v příštím roce. Podrobnosti zjišťovala reportérka Věra Pavlasová.
1: Největší komplikace jsou v těchto dnech na frekventovaných ulicích Kapitána Jaroše a Bezručová. Důvody vysvětluje starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
2: V důsledku blížící se rekonstrukce hlavní průjezdní komunikace od Hradce nad Svitavou směrem do Lačnova dochází k opravám kanalizací a vodovodů na ulici Bezručová a ulici Kapitána Jaroše, kde jsou dvě hlavní omezení řízené buď náhradní trasou, či pomocí semaforu. Dále dochází k dokončování oprav v ulici Milady Horákové.
1: Problémy na této ulici souvisí se zatrubněním studeného potoka. Komplikace jsou tu už od loňského roku, říká mluvčí města Kateřina Kotasová.
3: Počítá dále s kompletní opravou vozovky, s opravou chodníků, úpravou parkovacích míst. Změnou prochází také křižovatka před budovou bývalé pošty, která bude z důvodu většího zajištění bezpečnosti i vzhledem k nedaleké škole a školce zúžena.
1: Další ulicí, na které město začalo opravovat inženýrské sítě, je ulice Tomáše Garrigua Masaryka.
2: A aktuálně na ulici TG Masaryka dochází k rekonstrukci plynovodu. Z těchto důvodů je hlavně v lokalitě před Bílým domem uzavřená v tomto týdnu průjezdní komunikace.
1: Pane starosto, proč jste se pustili právě v létě v turistické sezóně do tak rozsáhlých oprav?
2: Hodně to souvisí s tím, že ředitelství silnic a dálnic chce v roce 2028 dělat kompletní výměnu živičného povrchu v průtahu městem Svitavy a do té doby je naším úkolem spravit kompletně všechny sítě, které se na průtahu nacházejí. Takže i v příštím roce v tomto průtahu budeme pokračovat v dalších ulicích.

0: Vy připravujete výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Stará kolonie. Jak tyto práce ovlivní dopravu v jižní části města?
1: Tak celku velký zásah to v tomto případě není. Dochází zde jenom k úpravě zákazu zastavení na úseku asi 50 metrů, jinak zde žádná omezení nevznikají. Nicméně v minulých dnech došlo k zahájení rekonstrukce Svitavské nemocnice a zde na příjezdové trase dojde také k omezení parkování.
0: Komplikacemi v dopravě kolem Svitavské nemocnice musí řidiči počítat i v následujících 4 letech, kdy bude probíhat její modernizace. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Lambert.
1: I have a dream. It's been a hard
2: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Neděle 5. července, státní svátek, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863. Vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako jazyk při bohoslužbách. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jihlavský sněm skončil vyhlášením kompaktát před 590 lety v roce 1436. Na něm došlo k uznání husitské víry a České království se stalo zemí dvojí víry a vyznání. Po dlouhých letech husitských válek bylo vyhlášeno i smíření Čechů s křesťanským světem. První cestu pro 500 klientů zorganizoval anglický podnikatel Thomas Cook v roce 1841, to je 185 let. Za jeden šiling se svezli vlakem z Leicesteru do Loughborough a zpět. Tím vznikla slavná cestovní kancelář. Cestovka Thomas Cook zkrachovala po 178 letech. Socha pohanského boha Radegasta na vrcholu Radhoště byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. Autorem 320 cm vysoké žulové sochy boha slunce, hojnosti a úrody byl sochař Albín Polášek. Dnes stojí na Radhošti replika. Pravý Radegast je ve vestibulu Frenštátské radnice. První ročník folklorního festivalu ve Strážnici začal před 80 lety v roce 1946. Celý název zněl Československo v tanci a zpěvu. Revoluční dámské plážové oblečení předvedl francouzský návrhář Louis Réard před 80 lety v roce 1946. A jelikož s ním chtěl učinit skutečně atomový výbuch ve světě dámské módy, pojmenoval ho po atolu, kde 4 dny předtím opravdu atomovka vybuchla – bikini. První klonovaný savec se narodil před 30 lety v roce 1996 v Rostlinově ústavu ve skotském Edinburgu. Slavná ovce Dolly. A já přeju hezkou neděli.

0: seriálu Naše nej o pokladech muzeí v Pardubickém kraji se dnes vydáme do Ústí nad Orlicí. Tamní městské muzeum má svůj unikátní exponát a jedná se o rozměrný interiérový orloj, který mezi lety 1918 až 1919 sestrojil František Planička. Nebyl to ale hodinář. Své znalosti o astronomii a mechanice sbíral ve vězenské cele, protože zabil svou manželku, a to bohužel nejenom jednu. Víc už vám příběh Planičkova orloje, který si můžete prohlédnout v Orlicko-Ústecké Hernychově vile, přiblíží reportérka Tereza Brázdová.
1: S ředitelem Městského muzea v Ústí nad Orlicí Radimem Urbánkem stojíme před možná největším interiérovým skříňovým orlojem v Česku. Nepletu se?
2: Ano, my jsme o tom přesvědčeni, ale pokud by někdo zjistil, že někde existuje další větší, tak k tomu vždycky dodáváme, že secesní. Protože on je ze secesního období, respektive z konce secesního období. Pro představu posluchačů o velikosti, výšku má zhruba 2,5 metru, na šířku je to těsně přes 2 metry a do hloubky je asi 60 cm.
1: Já se teď dívám na 16 ciferníků. Co všechno ukazují?
2: Kromě základního, tedy hodinového ukazatele, je tady ukazatel, jak dlouho trvá noc. Úplně nahoře je pak samozřejmě roční datace. Pod ní je velmi důležitá věc, která nesmí na orloji chybět, a to je rozdělení na přestupné a nepřestupné roky. Dál nám tady pokračuje ukazatel toho, kdy vyjde měsíc, a zároveň tvar měsíce. Máme tady znamení zvěrokruhu, potom tady je dokonce 24-hodinový ukazatel času.
1: Co znamenají ty půl kopule dole, polovina globusu, řekněme?
2: To je ukazatel toho, jestli je den nebo noc na té, které polokouly.
1: Jižní teď nebo severní. Dívám dokonce na ciferník se souhvězdími.
2: Ano, jsou tam dva kruhy, které se pohybují a tím ukazují, jakou část hvězdné oblohy my zrovna vidíme.
1: Teď všechny ty ručičky jsou bez pohybu. Vám se ale během letních prázdnin podařilo ten orloj rozpohybovat?
2: Úplně přesně nebyli jsme to my, ale byl to akademický sochař pan Skála, orlojník, člověk, který spravuje řadu orlojů v Čechách. A teď během léta nám skutečně opravu dokončil, osadil ty díly, které si odvezl sebou, protože je musel spravit v ateliéru. A my za chvíli uslyšíme i zvuk tohohle orloje.
1: K té zadní straně orloje vstupujeme z jiné místnosti.
2: On zezadu vypadá zajímavě taky. Jednotlivé řetězy jsou dělané z plechu a opravdu vystříhané jako jednotlivé dílky. Spojované je to pomocí hřebíků. On totiž tehdy, František Planička, dělal tenhle orloj ne na trvalý provoz, ale na ukázku během veletrhu. Na doslova nabídku.
1: Čili ten orloj nemůže fungovat nepřetržitě třeba půl roku?
2: Rozhodně ne. Navíc je to sbírkový předmět a on by se nám zničil, pokud bychom ho na delší dobu, ale to právě i v řádech měsíců, kdybychom ho na delší dobu pustili.
1: Orloj budete uvádět do provozu jen při speciálních příležitostech?
2: Bude to třeba na muzejní noc, kdy to opravdu spustíme ne tak, abychom to každé 2 minuty zastavovali, ale pustíme to třeba na hodinu v kuse.
1: Tak my teď máme výjimečnou příležitost.
2: Závaží jsou 3 a řetězů je tady dohromady 8.
1: A jaký je ten historický příběh Planičkova Betlému, tak to mi přiblížil historik Městského muzea v Ústí nad Orlicí Zdeněk Skalický.
3: Lásku k mechanice měl František Planička asi od dětství, nicméně ji prohloubil ve vězení. Jak se do toho vězení dostal?
4: V roce 1908 při návratu z hasičského plesu stancovačky v sousední vesnici při cestě domů zavraždil svoji manželku. Ubili sekeru, kterou měl schovanou v keři u cesty. Nakonec vyfasoval pouhých uvozovkách, pouhých 20 let žláře a necelou polovinu si odseděl v Plzni na Borech, kde byla velká, bohatě zásobená vězeňská knihovna. On se vyučil krejčím, ale od dětství tíhnul k mechanice, k technice a při svých chvílích volna po splnění vězeňských povinností právě tam mohl studovat tu odbornou literaturu a z různých zbytků a co mu kdo přinesl a mohl mít na celé, tak sestrojoval svůj první hodinový stroj. To nazval učňovské tílo.
3: Tento orloj sestrojil kde? Předpokládám, že ne ve vězení.
4: Ten sestrojil právě až po návratu, kdy ho propustili v únoru 1918. Právě jak skončila válka, byla vyhlášena republika, tak na počest novému státu ten stroj věnoval. A objížděl s ním různé výstavy, veletrhy, ukazoval ho veřejnosti. On se sám podruhé oženil. Bohužel právě ta poslední zmínka, kterou o něm víme, je z roku 36, kdy zastřelil svoji druhou manželku a pak sám spáchal sebevraždu.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát to bude repríza cestování světem po stopách Napoleona do Afriky i na Velikonoční ostrovy při rozhlasovém putování s malířem, grafikem a řezbářem Pavlem Matuškou. A představím vám i jeho, jak tomu říkal, smetí ze světa, ve kterém ovšem získal za tvorbu Habaděj ocenění v Japonsku, Kanadě, Belgii i třeba Brazílii, ale nejenom tam. Zamíříme s Pavlem Matuškou, jako obvykle na cestách v pondělí po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubicích našli způsob, jak vrátit do města sdílená kola. Vládní delegace poletí do Ankary před prezidentem Pavlem. Do Česka se vrátila většina záchranářů, kteří pomáhali ve Venezuele. A zítřek bude oblačný až zatažený, teploty do 23 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Otaku Tvěrn. Do Pardubic by se mohla vrátit sdílená kola. Rada města schválila uzavření koncesní smlouvy s dopravním podnikem, který má mít službu na starosti. Ten na jejím základě začal připravovat výběrové řízení na provozovatele. Sdílená kola by měla znovu jezdit po městě pravděpodobně na podzim.
2: Systém bike sharingu má podle ředitele dopravního podniku Tomáše Pelikána nabízet v hlavní sezóně od dubna do října minimálně 200 sdílených kol, v zimě pak 150. A k dispozici bude 65 stanovišť rozmístěných po celém městě. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Kameničky na Chrudimsku nechají rozšířit veřejný vodovod. Obec chystá napojení místní části Filipov. Náklady na výstavbu sítí odhaduje na 24 milionů a už vypsala soutěž na dodavatele. Na hlavním železničním koridoru z Prahy na Moravu dnes začalo téměř měsíční omezení. Mezi Kolínem a Přeloučí dělníci zbrousí nebo úplně vymění koleje. Práce potrvají do konce července. Osobní vlaky České dráhy zrušily, říká jejich mluvčí Vanda Reinchová.
3: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
0: Premiér a předseda Andrej Babiš odletí v úterý na summit NATO do Ankary krátce před odletem prezidenta Petra Pavla. Úřad vlády potvrdil, že Babiš se zúčastní úterní neformální večeře i středečního jednání Severoatlantické rady. Prezidentův program naopak vláda nezveřejnila a neinformoval o něm ani Hrad. O účast Petra Pavla na summitu vedli vláda a Hrad několik měsíců spor. Jeho cestu nakonec předběžným opatřením umožnil ústavní soud. Na letišti v pražských Belích ráno přistála první část záchranářského USAR týmu. Ten pomáhal ve Venezuele s prohledáváním sutin po zemětřesení. Do Česka už se armádním Airbusem vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů. Zbývajících je 12 členů přiletělo později. Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali například zřícenou nemocnici nebo hotel. Otřesy z minulého týdne už mají necelé 3000 potvrzených obětí. Desítky tisíc lidí se dál pohřešují.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta bude na nejnižším stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále platí dopravní omezení kvůli výstavbě obchvatu mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude, ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
5: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
4: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
6: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
4: Snad mě necháte říct úvodné. Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
6: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
4: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
6: To je kravina, to je blbost.
4: A jak byste si to představoval vy?
5: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco. Tedy generačně. Ano, od minulosti k dnešku.
4: No jasně, takhle jsme to mysleli. A bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
5: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To bývaly zlatý časy, když mezovka stála. Má to v švih, že jo, ale ne?
4: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, kterého pak provázeli celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý.
3: Hnědý.
2: Ano, tady jsem se, strašně mi topilo krev vždycky na záchodě, jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali, že jo, tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak to bylo moje povolání, ty punčocháče. Byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život, ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí, jednou pro vždy zůstane to princ. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak já jsem princ.
1: Prázdniny trávil malý Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako u zjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10krát tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
4: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila, podle toho taky byla lakomá, jo, co si bude říkat, no tak to jenom tam na okraj, a říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Říkám, kde babi? On říká, v kempingu, promiň, už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo. Tak on dala mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek. Já přes něho vidím až k nám na Hano. Na seber si to utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila. do té kuchyně. Já jsem říkal, to je vostu, na všichni po nás koukali. A za 15 minut takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala. Pavlíku, to je dobrá hospoda. Vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka, 4 masa sem budeme chodit.

0: V Konici u Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
1: Tak a teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhleté situaci zachovat.
2: Jaročku, to mě nedělíte. Co když se vrátí tvoje manželka?
3: Buď klidná, dneska nocuje u této kluci.
4: Dobrý večer. Dáte si taky buchty ke kafi, slečno Blaničko?
5: Co se tady? Jak se tady? A proč se tady hlavně? Kde se spruce?
4: Ale prosím, já se nemenuji Blaničko, já se jmenuji Kateřina.
1: Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. No ano, ve čtvrtek je tu Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, Zlatovi?
4: Jak tedy tady bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám, prosím, rozumět?
1: Ty jsi to zatajil? No Zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
4: Spolupracovat?
3: Co je to za bláboli, co to máš
1: za pitomost? No tak si za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, že jo, no.
3: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěří.
4: Proč by se mi asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
3: Ona, že když se na ní podívej, ona je trošku blázen. Ona si všechno vymyslela, to nedělá.
4: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví? To je zřejmě na denním pořádku. Jseš ty vůbec normální?
3: Já jsem, ano.
1: Vůbec nic si z toho nedělejte, Katinko. Promiňte, Blaničko, já jsem se Katinka.
4: Katinka.
1: Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí.
4: Nežaj mi našli!
1: Co je mu? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to nevádět?
3: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
1: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
4: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
1: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím, a sice odcházím za Ludovou.
3: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
1: No, Ludva, no.
3: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
1: No, můj Ludva.
3: Mě chceš vyprovokovat? Moment, buchty, ty jsi přivezla buchty, no, a takový buchty peče jenom teta Anča.
1: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
4: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
1: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
4: Já se sem vrátím, ale nikdy.
3: Prosím tě, nevěří ani slovy, já nemám slov, já nemám.

0: českých herců a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho. Já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm Kopřivovi, taková ta tlustá, odporná uniforma. No a prej, jak se dávají u přijímací zkoušky hercům, adeptům teda herectví, tak se dávají etídy, jo, aby se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipnej, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě. Tak prej Jirkovi Bartoškovi dělal, zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka je chytrý kluk, jak se zamyslel a začal dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím, rezivím. No vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád z těch dveřích tak přešlapoval. A předseda té komise se ptal, tak co je, co chcete ještě? Protože já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový vypráví. Ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekuju. Ale...
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky a neb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávníčka si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
3: Tak to já nechápu, že, tatičku?
4: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní Odvárková.
3: Ach tak, vy myslíte naši dceru?
5: Pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
6: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde.

0: protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Ano. Naschledanou.
1: Naschledanou. To jsou lidi dneska, víte?
0: To možné?
1: Je, našidlo, tak co, co pak jste dostali?
2: Hovno.
1: Co? No tak to se mluví.
2: Máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
3: Za 10 let.
1: Co? Pánové!
0: Ano.
1: Prosím vás, račte se laskavě vrátit. Prosím.
0: Já bych na sídliště stejně nešel.
4: Divadlo je záludná věc, já si vzpomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní nesu vám psaní do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili a vzpomínám si, že co se všechno je možný, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší, ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, jo. Na předsedou poděkovat tý nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hrozného, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakýho halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, no se tý nejmenší role a měl narežírovaný odchod dozadu. Ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světla, reflektory, premiéra, trém, a tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih. Nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zase poděkoval. Hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. Cuda. A on na tom trval, ale jo? Zase šel k tomu rozstřihu, hledal, nevěděl, zase sešel poděkoval do dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava. Jo. Zase šel k tomu. Tohle to celý sledoval inspicent, který řídí představení a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.
5: První angažmá získal Pavel Trávníček na 3 roky v divadle Bratří Mrštíků u Milana Páska. Už tehdy si myslel na to, že by mohl hrát i v televizi, jenže v Brně tolik šancí nebylo. A tak odešel do Prahy. Nejdříve hostoval v Činoherním klubu v Ženském zákonu Josefa Gregora Tajovského, pak si Michal Pavlata před premiérou Sny noci svatojánské v divadle E.F. Buriana zlomil nohu a on zaskočil v roli Demetria. A tak zůstal v angažmá pod vedením Josefa Větrovce celých 6 let, než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostá taky. Mimochodem v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
6: Pojďte dál. Uvolněte se.
7: Děkuji.
6: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
7: Ano.
6: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
7: Vážně? To bych ani nečekal.
6: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
7: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat?
6: No, po čem?
7: Poslat?
6: No, o čem jiný?
7: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
6: Prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna, Víte, jak tam sní, no, víte, jak tam sní,
7: jak myslíte, no. Jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růži.
6: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky, mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
7: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
6: Jak říkám, příběh funguje.
7: Je.
6: Stručně řečeno, je to příběh
7: milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
6: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
7: V tom hrobu?
6: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
7: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
6: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně. Ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
7: A co mám jako je, co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
6: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé. Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
7: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
6: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
7: Rozdíly? Jaké rozdíly?
6: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
7: Ani tak zcela moc nepřesně.
6: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
7: Jakože je černoch?
6: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádnej mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama, cítíte to taky?
7: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
6: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro muškrtil.
7: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
6: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda na kameru, naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
7: No, jestli to jde, tak...
6: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
7: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
6: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady, já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
7: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
6: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
7: O, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
6: Shakespeare, zajímavé.
5: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce o režiséru Evženu Sokolovském.
8: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi: Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýni a řekneš do toho telefonu, zemřeš a položíš to, jo. Pavla, to ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a to je Pavla ta do toho tam tchýně. Pavla ta do toho řekla, zemřeš. A ten Sokolovský, ne mým hlasem, ty blbče.
9: Český rozhlas Pardubice.

0: slova pod kabátem schová. Rač teda látky je dost, rač teda.
1: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávnička. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
3: Dovolíte, abych se představil? Leutnant Egon, princ Fimberg.
4: Vy jste princ?
3: Ovšem.
4: Opravdu princ?
3: Vaším služba. Zachránila jste mne?
4: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní hraběnky.
1: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
5: Miloň jméno mé a... A jo.
6: Vážně se ti tolik líbí?
5: Ano, ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší, nejlíbistější.
6: Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
5: Jo, vážně, jo.
6: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
5: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
6: No, třeba jako můj nápadník. A nebo... A nebo jako můj ženich.
5: Vážně? Vy byste... Ty bys chtěla, je to pravda?
1: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávnička princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem a Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
7: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam den tam proběhlo 10, 20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky, takový klasika. Tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, máš trochu nohy do O, jako fotbalista. Já jsem říkal, já jsem hodně hrát. A to se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna... A dívka ke štěstí přišla, jeden chlapec ke štěstí přišel a tak jsem si nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil a zalíbilo se mu taky Libuška Šafránková, tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát. Takže jsme takové k tomu přišli.
8: Na to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
7: No, já jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned. Jo? Že říkal, umíš jezdit na koni? Já jsem říkal, no u dědečka jsem na koni seděl, ale říkal, no ne, to musíš mít jako princ, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni, tak mi sehnali jokeje, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kuně ušlechtili chytrý zvíře, jo. Kuň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho, já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říkám, pozná, že na něm sedí blbec, ano, to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáhl po té zadnici, ten se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně bylo, jak se mě rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrchá třeba vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý kloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácenej, byl takový spěněný ten kůň a přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena, hnoje, takovej myšmáš a já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím, takhle na bok a leh si do té kupky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel a takže jsem byl v tom hnoji v tým, s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele fekální princ.
6: Dobrý večer, výsosti. Děkuji vám za pěkné přivítání.
5: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
6: Já myslela, že mi jdete vstříc.
5: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
6: Tak to vás nesmím zdržovat.
5: Ale už nechci. Smím prosit?
6: Nebylo by to lepší s hudbou?
5: Proč nehrají preceptore?
9: Hrajte!
7: A když vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě jeden, je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A režisér Vodlíček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj, furt co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo jako rovina. A já jsem sedl na toho koně a rozjel jsem se od té kamery, šup asi po 20 metrech, zmizel a zmizel kůň, já taky. Ono to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kůň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle si říkal, a Vodlíček volal, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali potom a podařilo se to.

0: Český rozhlas Pardubice. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon. A to jeho roli nadaboval už zesnulý herec Petr Svojtka. Bylo to kvůli jeho moravskému mluvenému projevu. Zatímco později se svým hlasem vypracoval na opravdovou špičku. O čem teď mluvím? O jakém oboru, který miluje Pavel Trávníček?
2: Tak to je disciplína, která se jmenuje dabing. A já myslím, že mnoho herců se tím živí a mnoho herců má dabing rádi. A je to taková, začíná se od malých rolí samozřejmě. Jsme začínali jako všichni ještě v Brně, když jsme byli, tak jsme měli takovou třeba roli, když jsem řekl vždycky třeba dobrý den, nashledanou, ano, děkuji, smlouvu. To by bylo všechno, celá role. Jo. A takže jsou velký role, malý role. Ale ty malé role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu schválně a soudili, kdo měl nejmenší roli, jo. No, normálně. A jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na tu smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? A říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně, tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma, na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světýlko a taky se ptám, co tam mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník leze štolou, má kahan a na konci ten kahan sfoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říká, pánové, to nic není. To dabingový studio je hned vedle, jak já bydlím, jo. Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dabingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
1: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonymu. A v české verzi seriálu Mesh jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
3: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
4: No, s tímhle ne.
3: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
5: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
4: Co to bude večer za film, otče?
5: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
3: Radši ať je dobrý. Tenhle dav by zmlátil i Shirley Temple.
6: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
7: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
6: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
7: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
6: Nedojedl si maso.
7: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
6: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
7: No, to můžete jim to poslat.
8: Co tady máš za problém, Barnes?
6: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
8: No, to všichni ví.
6: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řepou, fazolemi a obalovanými játry.
8: To je pro tebe překvapení.
6: Co kdyby se toho zmocnil nepřítel?
8: Tak bychom vyhráli.

0: baví. Já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dabovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale takový eruptivní, výbušný to herecí. Těžko se daboval. Hodně práce a mluví jako kulomet strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 180 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, takže jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život. Ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý, žádná jeho americká telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, že... Někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že jo, to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabajzna, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo. To je dobře, že se vám to podařilo.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho nahradit. Jsem se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pirsi, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohleto? Tahle země přestaň. Potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihanová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty brunče, ty jsi na Sibiře, tam umrzne ta tvá pusa.

0: Legendární seriál Mesh se odehrává v průběhu tříleté korejské války, ale na televizních obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že tady dabuje do češtiny jeden český herec a že hodně hraje prince. A Alda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.
3: Evidentně jste prožili hezký večer.
2: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.
3: Ah.

0: je pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriál toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťuk. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak musí to vypadat strašně samozřejmě, lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo, ho vidíte, jak se klepe a on má být jako to. No ale premiéra je od toho, že jo, premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku a hrál jsem Raduze, Mahule, na všichni to znáte, krásná pohádka a moje kolegyně jedna Eva Gorčicová, ta symbolizovala takový tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se říká, ano, jsem pohád, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit takový expresivní tanec a bude to nádherný, no a byla premiéra, a že jo, úvod, suk, krásně jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona říkala, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publika.
0: No to jo, komedie to sice nebyla, ale...
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková. A třetí, provozní divadla Skelet, Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mi údy strnulí. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice pokračují v podpoře tzv. Pardubických tahounů. Dnes si připomínáme příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit a zítřek bude oblačný až zatažený, teploty až 23 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. 16 tradičních kulturních, sportovních a společenských akcí zůstane i v letech 2027 až 2029 pardubickými tahouny. Patří mezi ně například Pardubické hudební jaro, Grand Festival smíchu, Sportovní park, Velká pardubická Czech Open nebo Festival Pernštejn Love.
2: Program Pardubičtí tahouni vybírá akce, které mají pro město mimořádný význam a každoročně přilákají tisíce návštěvníků. Zařazení do programu znamená, že pořadatelé můžou po 3 roky počítat s podporou města, včetně finančního příspěvku. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Radnice v Horním Jelení řeší nedostatek bytů pro mladé rodiny. Změnu má přinést plánovaná nová výstavba 5 obecních domů z 90 byty. Město kvůli tomu pořídilo potřebné pozemky za 1,5 milionu. Do konce letošního roku chce změnit územní plán tak, aby stavba bytů mohla začít. V červenci začne plánovaná stavba nového pavilonu základní umělecké školy v Přelouči. Město vysoutěžilo zakázku za 28 milionů. Podle smlouvy s dodavatelem by měla být hotová za rok a půl. Škola si od nového pavilonu slibuje větší prostory pro výuku.
3: Dvoupodlažní dům se sálem vznikne vedle stávající hlavní budovy. Sloužit by měl hlavně pro vyučování v literárně dramatickém oboru. Chodí do něj čím dál víc dětí, ale kapacita stávajících prostor už nestačí. Stavba bude pokračovat po prázdninách za běžného provozu školy. Výuku by to ale podle radnice nemělo výrazněji omezit. Z Přelouče Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Česko si dnes připomíná příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863 na pozvání knížete Rostislava. Výrazně ovlivnili rozvoj vzdělanosti i kultury. Pro Slovany vytvořili vlastní písmo, hlaholici, a položili základy nového jazyka, vysvětluje slavista a jazykovědec František Čajka.
4: Slovanům zprostředkovali podstatnou část křesťanské vzdělanosti ve srozumitelném jazyce ve staroslověnštině. Tím významně přispěli k formování kulturní identity většiny slovanských, ale i některých neslovanských národů.
0: Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. V následujících 2 týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení EET nebo novelu stavebního zákona. Právě její projednávání kritizuje opozice. Vadí jí, že vznikla formou poslaneckého návrhu, kde nemusí být připomínkové řízení. Koaliční politici ale kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů považují za legitimní nástroj.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Teploty 20 až 23 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, dopravní omezení stále platí na silnici 360 u Lanšperka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jsou přesně 4 minuty po 17. hodině, posloucháte nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Pardubice a pokračujeme písničkami od srdce.
1: Písničky od srdce s Petrem Seidlem.

byl Miroš Birka na úvod nedělních podvečerních písniček od srdce. Pojďme si připomenout kontakty, které máte až do 18. hodiny k dispozici, pokud byste chtěli někomu nějakou oblíbenou melodii udělat radost. Tak není nic jednoduššího, než nám napsat na studio.pardubice@rozhlas.cz. Poslete SMS-ku se slovem Pardubice na začátku zprávy na číslo 90 011 04, anebo volejte přímo do studia na 726 46 48 48.

je to fuk, že ty a ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což je tedy

že ty a ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což jeden těžko nese, což je

Za dvě minuty bude čtvrt na šest, písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují s Daliborem Jandou, kterého s přáním klidného zbytku neděle posíláme paní Jarce od Litomyšle.

Stále hrajeme na vaše přání v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Marcel Zmožek a Dlaně už je připraven a hrajeme Michalovi Petrskovskému, Marcelovi Kotykovi, Leošovi Poulíčkovi a Ivanovi Kudovi pro dobrou náladu, radost a pohodu od babičky.

0: kdo dojezdil, tak to je pan Jiří ze Suchovršic, který už konečně dorazil domů z výletu. Pane Jiří, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Petě, já vás pozdravím.
0: Je vidět, že si užíváte prodloužený víkend, to je dobře.
1: Zítra se jde normálně do práce, takže žádný prodloužený víkend.
0: A jak pak ale toho, když máme svátek?
1: No to jo, ale já jak mám jenom osmičky, tak pro mě svátky ne to, ale mě to nevadí, dělá se za 200%, takže v pohodě.
0: No teď jsem to chtěl říct, vy sbíráte odměny.
1: Tak, přesně.
0: Bohemian Rhapsody, jak víni, tak to je písnička, kterou jsme vybrali, určitě ji pošlu vám, aby vám to zítra na ten svátek v práci rychle uteklo.
1: Jo, to určitě bude, protože tam nebude vedení, bude tam aspoň klid.
0: V nepřítomnosti šéfa mají všichni zaměstnanci volno, jak se říká.
1: Tak, přesně. Práci si, Péťo, musíte udělat, tak jako tak, ale víte, že vám aspoň nikdo nesmrtí za zádama.
0: No, pod to se klidně podepíšu. Dobře, tak jo, mějte se moc hezky a zase někdy naslyšenou.
1: Budu se těšit, dneska děkuju.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: Tak.
1: A podíváme se na SMS zprávy, které posíláte do písniček od srdce na číslo 90 011 04. Tu dnešní první poslal pan Karel s Laděnkou ze Svitav. Vybírají Batalion od Spiritual Quintetu a písničku posílají pro Kristýnu Svirákovou.

Přesně 6:15 a písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují s Lenkou Filipovou, kterou Lence Kolářové, Hance Němcové a Zdeňce Malinové pro radost a pohodu posílají Rýtrovi, Rex a Sepp.

Za 9 minut bude 18 hodin a úplně na závěr písniček od srdce zaspívá ještě Jiří Korn, a to pro paní Janu k dnešním narozeninám, které vše nejlepší přeje manžel Jiří s dětmi.

0: Neděle Marie Tomsové. To jsou postřehy ze života známé moderátorky, ale i vzpomínky a rozhovory se zajímavými hosty. Neděle Marie Tomsové. Každou neděli po 9:30 ráno v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Silničáři připravují rozšíření vytížené silnice u Globusu v Pardubicích. Na železničním koridoru z Prahy do Pardubice začala série omezení. Vládní delegace poletí do Ankary před prezidentem Pavlem. A zítřek bude oblačný až zatažený, teploty do 23 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Kvůli častým kolonám připravují silničáři rozšíření frekventované silnice a kruhových objezdů u pardubického Globusu v Trnové. Doprava se tam ucpává dlouhodobě, hlavně ve špičkách. Situaci navíc zhoršilo otevření navazujícího obchvatu Fáblovka Dubina loni v prosinci. Ten sice odvedl část dopravy z centra, ale víc aut přivádí na kruhové objezdy v Trnové.
4: Počet aut projíždějících přes kruhové objezdy u Baumaxu a Globusu se po otevření obchvatu zvýšil až o 5 000 za den. Podmínkou rozšíření silnice bude úprava silničního nadjezdu nad Hradubickou silnicí a nad tratí. Změření jeho dopravní kapacity plánují silničáři na říjen. Město zároveň jedná s Globusem o pozemcích potřebných pro rozšíření silnice. Dohody se ale zatím nepodařilo dosáhnout. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: V Čechnově na Chrudimsku má znovu fungovat pila. Bývalý areál státních lesů převezme soukromá firma, která chce zpracování dřeva obnovit. Podnik už získal nutný souhlas krajského úřadu. Ode dneška musí cestující na koridoru z Prahy do Pardubic počítat s komplikacemi. Dělníci začali s údržbou a opravou trati. V první etapě bude omezený provoz v úseku z Kolína do Řečan nad Labem. Práce potrvají do 21. července. Dálkové spoje můžou nabírat zpoždění. Regionální vlaky budou nahrazené autobusy, dodává mluvčí Českých drah Vanda Rejnochová.
5: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz opravovaný úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
3: Premiéra předseda ANO Andrej Babiš odletí v úterý na summit NATO do Ankary krátce před odletem prezidenta Petra Pavla. Úřad vlády potvrdil, že Babiš se zúčastní úterní neformální večeře i středečního jednání Severoatlantické rady. Prezidentův program naopak vláda nezveřejnila a neinformoval o něm ani Hrad. O účast Petra Pavla na summitu vedli vláda a Hrad několik měsíců spor. Jeho cestu nakonec předběžným opatřením umožnil ústavní soud. Sport. Tenistka Karolína Muchová porazila v českém derby ve Wimbledonu předloňskou šampionku Barboru Krejčíkovou 7-5, 5-7 a 6-3 a postoupila po třetí na londýnské trávě do čtvrtfinále. Nasazená desítka zdolala krajenku po 2 hodinách a 45 minutách. V boji o semifinále narazí na světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou nebo Japonku Naomi Osakaovou. Pardubičtí fotbalisté odehráli další přípravný zápas na soustředění v Rakousku. S Rapidem Vídeň remizovali 2-2.
1: Počasí.
3: Zítra bude v Pardubickém kraji zatažená až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
6: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S menšími kolonami počítejte na průjezdu Chrudimí, zejména u silnice 1/17 z Markovic.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident. Tatíček Masaryk, jedna z nejvýznamnějších osobností našich dějin. Kdo z nás by pomyslel na to, že i on byl kdysi mladíkem, který měl své romantické sny a touhy. A ty se možná mohly týkat ženy o 9 let starší. Zdenky Šemberové, vzdělané dcery významného českého učence z Vysokého Mýta Alojze Vojtěcha Šembery. Co se v 70. a 80. letech 19. století mezi nimi odehrálo, můžeme vytušit z dopisů, které si psali celých 11 let. Dochovalo se nám jich 133 Masarykových a jen 5 od Zdenky Šemberové. Některé odvál čas. Jiné mladý Masaryk v prudkém návalu emocí jednoho dne spálil. Tímto velmi zvláštním a téměř zapomenutým vztahem vás na nedělní vlně z Pardubic provede Šárka Rusnáková.

0: Tomáš Masaryk se s o 9 let starší Zdenkou Šemberovou seznámil ve Vídni jako student tamní univerzity někdy v 70. letech 19. století. Zdenka ve Vídni žila už od dětství, od svých 9 let. Přestěhovali se tam v roce 1850 s matkou a mladším bratrem za otcem, profesorem české řeči a literatury na Vídeňské univerzitě. Mluví o tom historik regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Zdeněk Horák.
1: Zdeňka Šemberová byla dcerou profesora Alojze Vojtěcha Šembery, ve své době jednoho z nejvýznamnějších českých filologů, bohemistů, dialektologů a osobností s obrovským respektem. Byl to vlastně jeden ze zakladatelů moderní odborné češtiny a učil celou plejádu českých lidí, významných osobností, vlastně jejich vlastní jazyk. Zdeňka se narodila během jeho působení na Moravě, nicméně celý její život vlastně je spjatý buď s Vídní, kde žili během roku, protože její otec tam pracoval na univerzitě a také vlastně překládal zákoníky, a potom ve Vysokém Mýtě, odkud pocházel profesor Šembera a kde trávili každé prázdniny.
0: Ve Vídni žila rodina Šemberova v takzvaném Zeleném domě. Ten byl zároveň také jakýmsi kulturním stánkem a centrem setkávání osobností spjatých s českým vídeňským prostředím, ať už vrstevníků profesora Šembery nebo jeho studentů. Jak asi vypadal život Zdenky Šemberové ve vídeňském Zeleném domě, popisuje historička regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Soňa Bezdíčková.
2: Zdenka se narodila do rodiny univerzitního profesora, budoucího vídeňského, velmi vyhlášeného, velmi vzdělaného člověka, který se pohyboval celý život jednak mezi vrstevníky, ale velmi k němu lpěla mládež, čiliže jeho studenti. A jak tehdy bylo dobrým zvykem, tak i pan profesor Šembera si zval své studenty domů, aby s nimi vedl učené rozhovory doma a ne přímo na té univerzitní půdě. A tak Zdenka se už vlastně od útlého dětství a od raného mládí pohybovala jednak mezi velmi vzdělanými osobnostmi tehdejší doby, jako byl třeba Purkyně a spousta dalších, Palacký. Znala ty lidi jednak z toho přímého kontaktu, ale také z toho, že vlastně její tatínek si s nimi dopisoval, takže ona věděla i o té korespondenční části. A potom znala samozřejmě osobně celou řadu tatínkových studentů za celé ty roky, z nichž vlastně někteří se později pohybovali v rodině už ne v té roli studentů, ale v podstatě jako kolegů. Takže pohybovala se od malička ve velmi vzdělané společnosti.
1: Šemberovi děti, to znamená Zdeňka a o něco málo mladší bratr Vratislav Kazimír, vlastně byli vrstevníky Šemberových žáků a navázali s nimi velmi těsné kontakty. Bratr Vratislav Kazimír vytvořil takový téměř mušketýrský triumvirát s Josefem Václavem Fričem, známým bouřlivákem z pražských barikád z roku 1848 a také s Janem Nerudou. Zdeňka se seznámila především s dcerou Kolárových, protože rodina básníka Jana Kolára žila právě přímo v Zeleném domě. A někdy také počátkem 70. let 19. století ji také uboutal jeden ze studentů, který se tam objevil, a nebyl to nikdo jiný než Tomáš Masaryk. Tomáš Masaryk se přistěhoval do Vídně v roce 1869, kdy přesně se seznámil s Šemberovými, kdy začal docházet do Zeleného domu, příliš nevíme, zřejmě ho tam přivedl jeho přítel Jakub Všetečka. Každopádně v roce 1875, kdy Zdeňka se chystala opět odjet na prázdniny do Vysokého Mýta, tak vlastně před rozloučením se dohodli o tom, že budou udržovat jakýsi korespondenční vztah.
3: Vídeň 1.7.1875. Ostýchal jsem se vás, pano Zdenko, vyrušovat návštěvou svojí. Maje za to, že ráčíte za pohody tak krásné, čas svůj procházkám věnovati. Vyděšen však by v zprávou, že míníte už velmi záhy město naše opustiti. Osmělil jsem se tázati, zda a kdy se ukázati smím. Až budete daleko, daleko odsud, budu vám psávati. Dovoleno-li, hodně, hodně mnoho. Obereme si jistý předmět a tím nakupíme-li listy. Bude časem pojednání, neb darem mě tříškať. Vy jste i vám se to protiví? Naději se, že vyslyšíte brzy prosbu moji, a proto se vám zatím odporoučím. Odaný vám Tomáš Masaryk.
1: Tomáš Masaryk si vlastně představoval tu korespondenci, že to nebude jenom nějaké plytké povídání o zdraví a o událostech. Představoval si vlastně, že budou mluvit o filozofii, o literatuře, o divadle. On nesmírně respekt choval k jejímu otci a spoustu věcí, vlastně, které chtěl potom projednávat přímo s profesorem Šemberou, tak napřed skonzultoval se Zdeňkou, jakým způsobem je nejlépe se na profesora obrátit. A trošku z toho také vyplývá to, co ho upoutalo na Zdeňce. Zdeňka se narodila v roce 1841, Masaryk v roce 1850, byl tedy o 9 let mladší než Zdeňka. Bylo mu tenkrát 25 let, byl ještě studentem, vlastně ještě dlouho před založením nějaké kariéry. Tenkrát si ještě představoval, že bude působit v diplomatických službách, nevěděl, co ho všechno v životě čeká. Zdeňka byla určitě velmi inteligentní, pocházela z rodiny, kde vlastně to vzdělání vstřebávala z konverzace s rodinnými přáteli, s otcem. Ona neměla žádnou vystudovanou vysokou školu, to u tehdejších dám vlastně nebylo úplně obvyklé. Prošla si jakýmsi ženským vzděláváním, nejprve navštěvovala soukromý ústav paní Elsterové, od 13 let se vzdělávala v klášteře Uršulinek a své vzdělání vlastně to teoretické zakončila ve vzdělacím ústavu slečny Kinajové. Mnohem větší intelektuálním přínosem pro její vývoj byla společnost toho Zeleného domu.
2: Zdeňku Šemberovou určitě jako osobnost Tomáš Masaryk zaujal. Byl sice o poměrně hodně let na tehdejší dobu mladší, ale určitě se dá vyčíst z té vzájemné korespondence, která se nám jako jediná spojka mezi nimi zachovala do dnešní doby. Dá se vyčíst, že Zdeňka Šemberová doufala v určité fázi, že by se mohl případně stát jejím snoubencem a později mužem i přes ten velký věkový rozdíl, protože si velmi rozuměli.
1: Vlastně úplně první dopis, který přišel, nebyl dopis, byla to pouze navštívenka vložená do kytičky, kterou dal Zdeňce k jejím jmeninám, a ta opravdová korespondence, ty dlouhé dopisy, velmi časté, ty vlastně pocházejí až z toho roku 1875. První je napsán 1. července 1875, krátce před Zdenčiným odjezdem do Vysokého Mýta. Potom ta korespondence pokračuje a z toho roku 1875 a zvláště z té letní sezóny je daleko nejčastější, už nikdy si potom tak často vlastně nepsali. U Masaryka ještě třeba říct, že pocházel vlastně z moravské vesničky, takže ta čeština byla ne úplně ta spisovná řeč, tak jak se mluvilo například v Praze. Masaryk píše Zdeňce z návštěvy své rodiny ve vesničce Klobouky na Moravě. Ty dopisy jsou v určitých obdobích několikrát do týdne. A jsou to opravdu dlouhé dopisy, několika stránkové. Psal o nejrůznějších věcech, o svých představách, o svých snech, leckdy to byly téměř takové pubertální dopisy, kdy jí líčil různé své sny a představy, leckdy psal velmi pateticky. On přestože v životě a v kariéře byl nesmírný realista, tak vlastně ty sny a představy jsou naopak velmi romantické. On vlastně ten romantismus a romantičnost velmi obdivoval.
3: Z Baden 3.7.1875. Večer dnešní byl tak krásen, že mne mimo děk donutil k psaní, byl jsem v divadle. Co hráli a hráli, nevím, jen tolik, že začalo dštít v aréně, že se lidé rozutěkali a že jsem pak šel nahoru Kalvárskou, která vám jistě známa. Tma. V křovnatém lesíku sotva výchor hustým zelením proraziti může. Mdlým parnem dobral jsem se k Moritzruhe. Tu a tam se prokmítá třpitné světélko. Nyní zahalí červená zář blesku rozrušenou krajinu. Proč se vždycky jen jediný blesk rozpoltí na nebesklonu? Z Baden 11.7.1875. Kdo čteš, rozuměj. Kynemi z listů vašich. Byl bych dlužen předložiti vám úryvky žití svého, anto tak laskavě jste podotkli, že mě neznáte úplně, ať si toho přejete. Životopis? Koho? Čelíny pravil, že teprův po 40. roce stáří svého mají lidé popisovati životy své a měl dobře. Tehdy snad už ustáleno nitro, názory projasněny a duše mohutně se opírá o skálopevné smýšlení. Však mládenec? Co medle prospěje nad rozvodněnou útoní jedna lodička? Nemůže-li stostěžnatý koráb odolati návalu? Tož Nerád mluvím o sobě diskrétně. Klobouk 22.7.1875. Ráčíte-li souděti z toho na uspánlivou mocnost milého psaní svého, že tak dlouho spím či nepíšu? Snad jste oprávněni tak činiti. Já jsem dosti už pookřál, za to postonává matka moje. A to je mnohem horší. Nechme však toho. Popšu vám raději bydlo své, abyste poněkud aspoň znali žití zdejší. Já bývám v zámku v růžové světnici, prohlížím oknem v pěknou zahradu a právě teď na strom, lípu, obrostlou věčně zeleným břečťanem. Přes můstek dostanu se k faře katolické, nad níž se na kopečku vypíná kostelíček a výše na temeni téhož kopečka stojí kaplička svaté Barborky a tam stanu skoro každý večer a zírám podepřen o stoleté lípy obklopující chrám páně až k Buchlovu, Velehradu a vůbec až ku Karpatám.
1: K tomu příběhu ještě třeba dodat, že ho známe pouze z jedné strany. Dochoval se nám 133 Masarykových dopisů Zdeňce z relativně krátkého období mezi tím rokem 1875 a poslední je datován vlastně k roku 1886. A největší intenzita toho dopisování byla vlastně na počátku jejich vztahu. Potom kromě jednoho takového dalšího období, kdy to...

0: Korespondence pokračuje a objevují se první výtky. My úplně nevíme, čeho se týkali, protože známe pouze Masarykovy odpovědi, kde se snaží něco vysvětlovat, uvádět na pravou míru a trošku z toho vysvětá vlastně Zdenčina povaha. Uměla být velmi prudká, zřejmě intelektuálně velmi vášnivá, měla tendenci být také někdy urážlivá, možná bychom mohli použít i slovo hysterická, ale nebylo by hezké asi vlastně malovat příliš negativně. A někdy byla také velmi vztahovačná na každé slůvko, které Masaryk v nějakým způsobem napsal, nějakým způsobem formuloval a ona si to nějakým způsobem chtěla vyložit. Masaryk se jí velmi často podobá. V jednom ze svých dopisů napsal:
1: Listy vaše, jako všecky, podobají se hromobytí, které se spustilo nad krajinou, když se už mnoho látek stěsnalo nad obzorem. Zdaleka slyšeti rachocení, až nás konečně zblízka blesky oslňují, tak se vedlo teď vám. A sice, přejete si ve všem i v tom nejděsnějším pravdu. A přece se tážete, radnuli pravdu a jen pravdu svěřiti jinému než sobě? A včera pravíte, dožili jste se neupřímnosti tam, kde jste posud očekávala jen pravdu. Dokud nesvěříte nikomu, co vám samých tajným, nedožijete se oklamání, jen svěřené věci lze zpronevěřiti. Sami pochybujete o sdílnosti úplně a

0: Kromě potom setkání se svojí ženou a možná ještě jednoho případu, nikdy nenavázal s nějakou ženou vlastně takto blízký vztah, nikdy s žádnou ženou zřejmě nezdílel takhle intimní myšlenky, nepsal nikdy žádné ženě tak otevřeně a vlastně ten důvod, proč tu korespondenci, přestože byla nesmírně bouřlivá, přestože Zdeňka nevždycky byla příjemná osoba, tak on o ní velmi stál, neustále se ke Zdeňce znovu a znovu obracel, omlouval se, vysvětloval, když došlo k nějakým urážkám, tak on byl ten smířlivý, když pak došlo k jisté odmlce, on byl ten první, kdo znova Zdeňku oslovil a dokonce ještě v době, kdy byl ženatý, tak se pokoušel tu korespondenci i nadále udržovat.
1: Jak pokračoval bouřlivý vztah mladého Tomáše Masaryka a o 9 let starší intelektuálky Zdenky Šemberové z Vysokého Mýta? Proč jim asi rodiče nepřáli a pár se musel scházet tajně? Jaké měla Zdenka nápadníky před seznámením s Masarykem? A proč zůstala ještě ve svých 34 letech svobodná? To se dozvíte v dalším díle. V pořadu účinkovali herci Východočeského divadla v Pardubicích Josef Pejchal a Petra Janečková. Technická spolupráce, mistr zvuku Leoš Sedláček. Dramaturgie Jaroslav Pokorný. Pořad připravila a od mikrofonu se loučí Šárka Rusnáková.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Neděle Marie Tomsové. To jsou postřehy ze života známé moderátorky, ale i vzpomínky a rozhovory se zajímavými hosty. Neděle Marie Tomsové. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Když zavládnou vedra a sucha, s povzdechem si přejeme, kéž by zapršelo. Déšť je požehnáním, které umí prý umít jakékoliv neštěstí, pokud sebou nevezme štěstí. Déšť může být romantický, uklidňující, vytrvalý, ale i nebezpečný, když se změní v přívalový liják. Kdy vlastně na Zemi poprvé zapršelo? Podle vědců asi před 4 miliony let, kdy byl povrch Země ještě žhavý, ale jakmile se planeta ochladila a vodní pára kondenzovala, spustily se vytrvalé liáky. Ty zaplnily prolákliny v zemské kůře a daly vzniknout oceánům. Bez dešťů by na Zemi nemohl vzniknout život. Každá kapka deště v sobě nese kousek zázraku. Je jako taková slza z nebes. Když se utvoří v oblaku, má tvar kuličky, ale odporem vzduchu na cestě na zem se sploští. Nejvytrvalejší déšť a nejvíc srážek se vyskytují v pohoří Khasi na severovýchodě Indie díky monzunovým větrům z Bengálského zálivu. Myslíte si, že je u nás v létě velké sucho? Kde pak? Nejsuší je takzvané suché údolí v Antarktidě, kde nespadla kapka, ani vločka, miliony let. Déšť se tvoří v mracích, ale ne ve všech. Vysoké mohutné mraky na dolním okraji tmavé, věští bouřky a prudké krátké přehánky. Klidný a vytrvalý déšť vzniká v souvislých šedých vrstvách na obloze. Ale občas se kapky během letu díky horkému vzduchu prostě vypaří a na zem vůbec nedopadnou. Víte, že když běžíte bez deštníku, promoknete míň než za pomalé chůze? A čím jste menší, tím méně kapek na vás dopadne. Kdykoliv jsem slyšela Marii Rotrovou zpívat krásnou písničku Má lásko voníš deštěm, vůbec jsem netušila, že jde o takzvaný petrichor. Tedy vůni vznikající tím, že se kapky během jarní nebo letní přehánky dotýkají teplé země, evokují pocity čerstvosti a čistoty. Právě ty v nás vyvolávají vzpomínky na dětství, prázdniny u babičky na venkově nebo romantické chvíle deštěm vonících lásek. Však i také voňavkářští mágové dodnes používají v parfémech i domácích vůních. Déšť v nás probouzí fantazii a inspiruje básníky. Jiří Orten pravil, déšť jsou housle pro básníka. Rudolf Cortés zpíval, je po dešti a kosové si štěstím pletou noty. A kdo z nás si, co by dítko předškolní nezapěl, prší, prší, jen se leje. Nebo později nezhlédl americký film Zpívání v dešti s Genem Kellym. Kachyňovy lásky mezi kapkami deště. Případně se nezačetl do Bromfieldova románu Když nastaly deště nebo Očenáškova Když v ráji pršelo. Viktor Hugo si kdysi povzdechl Hněv žen je jako déšť v lese. Padá dvakrát. Mongolské přísloví nás utěšuje Déšť přejde, hosté odejdou. Ve Švédsku říkají, déšť dává růst trávě, víno hovoru. A pravdu má zpěvačka Dolly Parton, když zpívá, pokud chcete duhu, musíte se smířit s deštěm. Tak hezkou neděli i celý příští týden s právě takovým počasím, jaké si přejete. Vaše Marie Tomsová.

givers, man. And we'll see beat mood in millionaires. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří.

0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou.
1: Často váháme, jestli slovo, které chceme říct, je ještě v obecné češtině a tím pádem nespisovné, anebo už přišlo do hovorové češtiny, která v mluveném jazyce už je jako spisovná, ta hovorová čeština.
2: Tak pro upřesnění, hovorová čeština se považuje za vrstvu spisovné češtiny a dnes už se ani příliš neodlišuje.
1: Jestli v mluvené nebo v psané. Dokonce, takže je to benevolentnější. Přemýšlíme o tom často, jestli je to prostě spisovné. Třeba takové slovo fotka. To jsem řešil nedávno poměrně často, jestli už to přišlo do té spisovné nebo ne.
2: No, můžu vás ujistit, že už dávno, protože i ve slovnících, které zachycují maximální možnou část slovní zásoby češtiny a které byly vytištěny, a už je tady máme několik desítek let, tak už tam se slovo fotka vyskytuje jako samostatné heslo a je u toho poznámka, že je to hovorová varianta slova fotografie. Pokud takto váháme, můžeme se podívat, máme-li tu možnost, na internetovou jazykovou příručku, kde už dnes žádná poznámka o stylové vrstvě není. Řekněme, že máme škálu. Obecná čeština, tedy nespisovnost,
1: hovorová,
2: potom spisovná neboli neutrální, řekněme u toho
1: nebo
2: slova.
1: Nebo už je to neutrální.
2: A, nebo, a pak archaic. Máme ještě tu vyšší knižní, řekněme, dobře. Pro zjednodušení. Takže když si vybereme nějaké slovo jako třeba pololetky nebo základka, tak ho tam nenajdeme, neboli to znamená, že do spisovné části slovní zásoby nepatří. Mm-hmm. Záchranku ano.
1: No, na to jsem se chtěl zeptat, takže záchranka, to už je hovorová.
2: To už patří do hovorové
1: varianta.
2: Vrstvy, ano.
1: Mm-hmm. Co záchytka?
2: Ačkoliv bychom si mohli říct, že je to též mimo tu spisovnou vrstvu, tak jak internetová příručka, tak tištěné slovníky uvádějí, že je to hovorová varianta k významu záchytná stanice.
1: A hovorové je spisovné, připomínám, milí posluchači, co minerálka, to taky často používáme. Minerální voda.
2: To je už bráno jako zcela neutrální výraz a myslím, že ani moc uživatelů jazyka, zvlášť z mladší generace, by nepřemýšlelo o tom, že je to jednoslovná stylová varianta k původnímu dvouslovnému minerální voda.
1: No a pokud si chcete najít další názvy, můžete internetová jazyková příručka, je to nejrychlejší, anebo si koupit pěkně tištěný slovník jazyka českého, vidíte.
2: No, některé jsou více svazkové, takže...
1: To je i posilovna zároveň, víte, to potřebujeme. Mějte se pěkně, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Hezky česky, zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Ve Svitavách navýší počet kontejnerů na tříděný odpad. V Broumovském výběžku začalo sledování vlků vybavených telemetrickými obojky. Do Česka se vrátili záchranáři, kteří pomáhali ve Venezuele. A zítřek bude oblačný až zatažený, teploty do 23 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Otaku Twirt. Ve Svitavách rozšíří síť kontejnerů na tříděný odpad. Ve městě přibude dalších 24 nádob na plast a papír. Radnice si od toho slibuje, že lidé budou více třídit a sníží se množství směsného komunálního odpadu, říká starosta David Čumek ze Sdružení pro město.
2: Hlavním naším cílem je dosáhnout zákonného limitu 65% třídění separovaného odpadu. Aktuálně se pohybujeme ve výši 60%, takže prostor pro zlepšení stále je veliký a proto se vydáváme touto cestou.
0: Radnice v Litomyšli začala regulovat reklamu pomocí nově vydaného manuálu Litomyšl kultivovaná. Chce tak například zamezit zbytečně velkým reklamním plochám nebo výdejním boxům na nevhodných místech ve veřejném prostoru. Podle starosty Daniela Brýdla z hnutí generace 89 nechce ale město podnikatelům reklamu zakazovat, ale spíš jde o to nastavit jasná doporučení. Pardubický kraj pokračuje v rozsáhlé modernizaci odborného léčebného ústavu v Jevíčku na Svitavsku. Už 7. července začne oprava parkoviště a navazující komunikace za přibližně 10 milionů. V areálu vzniknou nová parkovací místa, opraví se příjezdová cesta, odvodnění i okolní terén a taky přibude nová zeleň. Výzkumníci z Mendelovy univerzity v Brně začali v česko-polském příhraničí na Náchodsku s pátráním po kořisti vlků. Využívají data z telemetrických obojků, se kterými se v dané lokalitě pohybují dvě šelmy. Díky získaným datům odborníci určí, jak často vlci loví a co je jejich nejčastější kořistí, říká ochranář Miroslav Kutal.
3: Cílem je získat vlastně co největší dataset, aby jsme mohli vyhodnotit právě tu frekvenci lovu, složení kořisti a tak dále. Čili i v tomhle období vlastně od toho léta, kdy začínají i ve větší míře ty útoky na hospodářských zvířatech, tak je pro nás vlastně důležité vědět, jakou část ty hospodářská zvířata vlastně tvoří v té potravě vlků.
0: Na letišti v pražských Belích ráno přistála první část záchranářského USAR týmu. Ten pomáhal ve Venezuele s prohledáváním sutin po zemětřesení. Do Česka se armádním Airbusem vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů. Zbývajících 12 členů přiletělo i s většinou materiálu popoledni. Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali třeba zřícenou nemocnici nebo hotel. Otřesy z minulého týdne už mají necelé 3 000 potvrzených obětí. Desítky tisíc lidí se dál pohřešují.
1: Počasí.
0: Zítřejší sváteční den bude podobný, jako byla neděle. Bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16. Povane mírný severozápadní až západní vítr. Tlak se měnit nebude, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky znovu dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, ale stále platí kyvadlový provoz mezi Pardubicemi a Sezemicemi, a to kvůli výstavbě nového obchvatu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Eva Řežábková, staniční sestra neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu plus 4 dny jsou hosty pořadu, kde mluvíme o moderní medicíně, o cestě k uzdravení, která dnes půjde hlavně přes děti. Povedu rozhovor s ženami, které mají obrovský podíl na tom, že Gábinka a Dominika, tato dvě malá dvojčátka, se mají skvěle k světu. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Začneme Evo Řežábková, staniční sestro, která se neonatologii věnuje přes 30 let, tím, co to jsou vlastně hnízdečka. Vy jste jejich autorkou. K čemu slouží?
3: Hnízdečka slouží ke komfortu předčasně narozených dětí a nemocných novorozenců na jednotce intenzivní péče, aby jsme jim přece jenom trošku zpříjemnili to prostředí, v kterém se vlastně ty děti ocitnou. Hnízdečka navozují prenatální polohu, což je pro ně nesmírně důležité, protože čím jsou mladší, čím se dříve narodí, tím tu prenatální polohu právě potřebují identifikovat dál v tom svém životě na té jednotce intenzivní péče. Hnízdečka samozřejmě přinesly i obrovský benefit nejenom pro ty děti, ale přinesly benefit i pro rodiče. A to z toho důvodu, že ty rodiče cítili, že ty děti jsou chráněny, jsou v bezpečí, v teple, že jim je krásně, že jsou hřejivá a jsou i barevná, takže odvádí tu pozornost od těch hadiček, od toho prostředí na ty jednotce intenzivní péče. A dalším benefitem jsou právě zdravotní sestry. Poměrně se jim změnila práce tím, že ty děti jsou klidnější, spějí víc, mají klidnější puls, dech, lépe si drží teplotu a ta práce se v tomhletom zkvalitnila, že na ty děti trošičku méně šaháme. Dříve se na ně šahalo po 3 hodinách, kdy se přebalovali, přeměřovali a dnes, když jsou stabilní, mluvím o stabilních pacientech, tak je to po 6 hodinách.
1: Jak vás to vlastně napadlo, ta hnízdečka vymyslet, vytvořit, kde jste našla inspiraci? Protože vy jste vlastně vytvořila takový druhý domov těm malým dětem, které se takhle předčasně narodí.
3: To je zajímavá otázka, protože já jsem téměř 12 let pracovala u Apolináře a byla jsem přesvědčena o tom, že polohujeme úplně nejlíp, jak můžeme v té době polohovat. Nicméně mě to naučilo moje mateřství, moje vlastní děti, protože jsem zjistila, že ty děti mají teplotu, jsou nemocný, potřebují se schoulit, když je bolí bříško, potřebují si přitáhnout nohy k bříšku. A když jsem se vrátila zpět na jednotku intenzivní péče, tak najednou mi to strašně vadilo, že ty děti nemají komfort, že polohovací pomůcky jsou hrubý, neosobní, jsou chladivý, děti se velmi málo polohují, převážně leželi na zádech, mají tvrdý podložení pod krkem, ne takový jakoby měkký polštářek. A vlastně mi to potom mým mateřství se všechno spojilo a říkala jsem si tak takhle ne, pojďme to zkusit jinak. Tou nejdůležitější pomůckou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla kostička, který říkám

0: loptička pod krk, protože aby se těm dětem dobře dýchalo, tak sami dobře víme, že máme doma polštář, který si dáváme jenom pod krční páteř a krásně se nám spí. A vlastně to všechno vychází z toho domova.
1: Jak tento neuvěřitelný vynález, ten druhý teplý domov, přijali vaši kolegové na neonatologii v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí?
0: Začátky byly velmi, velmi těžké. Úplně na začátku, já jsem tam byla pouhé 2 měsíce, takže si umíte představit, když přijde sestřička do stabilního kolektivu.
1: A začne jim do toho mluvit.
0: Přesně tak. Takže začátky byly velmi, velmi těžké a vlastně to trvalo 2 roky, než se dostala do praxe. A velmi mě pomohli lékaři, což je zajímavé. Protože lékaři začali ordinovat do ordinací, že si přejí, aby děti a hlavně chronice ležely v hnízdečkách. A sestřičky, to je pro mě úplně to nejdůležitější, protože dnes se předhánějí, která bude mít nejvíc vystajlovaný inkubátor, kdy budou ladit spolu kor dvojčátka. Takže za mě sestřičky super.

0: Cesta k uzdravení.
1: Eva Řežábková působí jako staniční sestra na oddělení novorozenecké jednotky intenzivní péče v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí. Autorka hnízdeček, o kterých tady mluvíme, dostala jste za to nějakou cenu, Evo?
2: Ano, dostala jsem cenu od České asociace sester Purpurové srdce v roce 2018.
1: Já myslím, že byste měla časem dostat i cenu influencerka roku, protože vy jste mimo jiné založila instagramový účet, který se jmenuje
2: Niku_UPMD.
1: Ale píše se to Nicu. To pro ty, kteří by se právě teď chtěli na ten instagramový účet podívat, co tam uvidí?
2: Uvidí tam ten náš život. A instagramový účet byl založen z důvodu, aby veřejnost viděla, jak tam žijou sestřičky, rodiče, lékaři, sanitáři a vlastně co to všechno obnáší a aby poznali ty osudy těch dětí. Na Instagramu jsou zveřejněny děti pouze, které mají souhlas. Nikdy si nedovolíme zveřejnit děti, které nemají souhlas od rodičů. Ty děti, které jsou zveřejněné, jsou již doma. Nikdy nezveřejňujeme děti, které ještě leží na našem oddělení. Je to docela zajímavá zkušenost, protože na nás se napojili nejenom studenti, medici, lékaři z jiných oborů, ale i samozřejmě ta veřejnost a nedílnou součástí jsou ty maminky. Protože když naši lékaři chodí na konzilium na P3, což je rizikové těhotenství, kde informují maminky, co bude dál následovat, co bude dál čekat, tak jim už automaticky o tomto instagramovém účtu říkají. A my ty maminky máme velmi, velmi klidné, protože vědí, že přijdou do prostředí, který už se trošičku seznámili. K tomu nám teda Instagram velmi pomohl. A natáčím, stříhám, ale popisky dělá lékař. Já spolupracuji s lékařem, ten Instagram nedělám sama. Dělám ho s lékařskou záštitou, protože si myslím, že takovýhle odborný a vzdělávací Instagram nemůže dělat sestra sama.
1: Spolu se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek Klára. Ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Vám se narodili holčičky Gabriela a Dominika, přišli na svět ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození vážili 740 gramů a 690 gramů. Jaký je ten příběh celý?
3: Když jsem byla transportována z Jablonecké nemocnice právě do Podolí, můj stav byl tak vážný, že jsem si vyslechla od pana primáře přímo špatný verdikt, že má vyčnívající bak blan, takže porod proběhne ještě ten den, ale bohužel jsem byla v týdnu 22 plus 3 dny, takže holčičky by to určitě nepřežily. Takže mě rovnou dali právě na ten porodní box s tím, že ten porod se během dne rozjede. Ale my jsme vydrželi a to díky nesmírně podpoře mého manžela a celé rodiny, protože to díky i lékařům, dovolili mému manželovi tam se mnou zůstat na porodním boxe a to krásných 16 dní jsme tam vydrželi. Takže holčičky se ještě tak jako dopekly u mě, ale pak museli teda ven. Takže se narodili 24. týdnu a 4 dny. A to z důvodu, že mi začínala infekce v těle, takže byl to akutní císařský řez. Kdyby tomu tak nebylo, tak by holčičky neměly šanci na přežití. Když se narodili, nevěděli jsme, jestli přežijou, nepřežijou. Rozhodujících bylo první 24 hodin, to holčičky zvládly. Následně 48 hodin, co jsme taky zvládli. A pak se jednalo o ty týdny první, což si vedli krásně, i když měli hrozně nízkou porodní hmotnost. A když už jsme mysleli, že to nejhorší máme za sebou, tak bohužel přišla rána. A to ve 32. týdnu. Stalo se to jako první Gabrielce, kdy se jí zauzlovali střívka. Takže musela akutně na operaci. Tímto bych chtěla poděkovat chirurgům z Motola, který přijeli a Gabinku nám operovali. Musela jí být vyšita stomie, ale zvládla to krásně. A bohužel to samé, co měla Gabrielka, se stalo i Dominičce. A musela být operovaná taky. A nevěděli jsme, co bude dál. To byl prosinec, kdy jsme si mysleli, že půjdeme tak nějak domů před Vánoci a to byl náš největší dárek, který bychom mohli dostat. A stalo se tak, protože výborní chirurgové z Motola odoperovali vlastně ještě Dominičku na začátku prosince a stomii zanořili. a 20. prosince donesli jsme si už domů takový dva krásný dárečky, který to hezky vybojovali.
2: Paní Karešová s jejím manželem byli neskuteční. Neskuteční. Vlastně u holek trávili denodenně. A vlastně k těm rodičům máme velmi blízký vztah, protože oni nám tam nechávají to nejcennější, co mají, a to je jejich děti. My jsme tam prožili s nima neskutečných 177 dní. A i my jsme si strašně přáli jim ten dárek domů dát, protože půl roku být v nemocnici je prostě strašně dlouhá doba denodenně dojíždět. Je to rodina, která se nám vydala pod kůži. A samozřejmě jsou děti, které nám proběhnou tím oddělením, a jsou tam 2-3 dny, ale některé ty rodiny tam opravdu stráví s námi třeba těch 6 měsíců.
1: Říká Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Gabrielce a Dominice je dneska kolik?
2: Biologicky jim je 16 měsíců a korigovaně oslavili první rok.
1: A jak se mají?
2: Mají se čile k světu. Jsou to dvě raubířky. Dominička, hodně hyperaktivní holčička, která si vynucuje všechno, ale je to takový mazel, a Gabča bych řekla, že to je taková její ochranitelka, která si nechá všechno od ní líbit, ale umějí se poškárlit, ale je vidět, že jedna bez druhý nemůže bejt. Jsou úžasný, dělají pokroky každý den, jsou to silný holky.
1: Vy taky. A váš manžel taky. A vy teď, Kláro, máte možnost něco vzkázat svojí rodině.
2: Svý rodině bych chtěl asi vzkázat, že bez nich bychom to nedokázali. Ačkoliv oni to měli těžký, protože v době, kdy my jsme se snažili udržet holčičky co nejdýl u mě v příšku, tak mi umíral strejda. Bylo to nesmírně těžký a oni to zvládli všechno. Bez jejich podpory bychom to určitě nezvládli. A hlavně bych chtěla poděkovat strašně moc mému manželovi. Protože v první řadě holčičky jsou tady díky jemu. Jsem hodně na něj napojena a vím, že bez něho bych to nezvládla.
3: Ano, pan Kareš je neuvěřitelný muž. Nikdy paní Karešovou nenechal samotnou, protože byly doby, kdy je těm maminkám smutno na duši. Vyčítají si spoustu věcí, strašně to dlouho trvá. A tady se vždycky ukáže ten silný vztah té rodiny. A ty holky to vyhrály jenom díky těm rodičům.
1: Jak je důležitá psychická podpora v těžkých chvílích?
3: Přesně tak. Je to nejenom u nás v ústavu, kdy je centrum provázení, který paní Karešová určitě využila. Pak ty sestry, které jsou u toho lůžka, a ten lékař, protože ty sestřičky vlastně jsou úplně nejblíž těm maminkám, protože se starají o ty jejich děti. A ty sestřičky jsou prvotní psychická podpora. Je to prvotní člověk, s kterým se maminka setká a vlastně spolu pohladí to dítě, dají ruku na miminko, kdy se ty rodiče opravdu bojí. A samozřejmě lékaři, kdy podávají informace a opravdu se z nás stává tým a do toho týmu ty rodiče patří.
1: Což se nedá dělat, pokud člověk nemá srdce na pravém místě. Takový je příběh, možná i osud, staniční sestry Evy Řežábkové z novorozenecké jednotky intenzivní péče ústavu péče o matku a dítě. Evo, já bych vám chtěla popřát, aby se vám splnil ten sen, a sice abyste sestry ještě něco naučila, protože tak, jak to teďka vnímám, tak máte určitě co předat.
3: Děkuju.
1: Já vám děkuji za návštěvu u nás. Klárko, děkuji, že jste se nám svěřila se silným příběhem, což v cestě k uzdravení občas míváme. Já přeji holčičkám pevné zdraví a přijďte navštívit druhou mámu, Evu Řežábkovou, zase někdy.
2: Přijedem určitě. Děkujem za pozvání.
3: Taky děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina.

0: Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a Šalom Aleichem. V Boskovicích začíná festival pro židovskou čtvrť. Navštivte během léta 10 hvězd a uplynulo 10 let od smrti Eliho Wiesla. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Začaly letní prázdniny a s nimi začala také sezona festivalu, které se během léta budou konat po celém Česku. Jeden z prvních už brzy startuje v Boskovicích. 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť se koná od 9. do 12. července. Co všechno nabídne, nám už prozradí ředitelka festivalu Jana Černá. Dobrý večer, co všechno jste letos nachystali?
2: Dobrý večer. Nachystali jsme toho zase spoustu. Návštěvníci se můžou těšit na řadu koncertů různých žánrů, divadelní představení, filmové projekce, výstavy a výtvarné instalace. Součástí programu jsou taky přednášky, besedy a autorská čtení, ale to jsme nově přidali performance. Je to strašně těžké něco vybrat, ale abych byla trochu konkrétnější, tak třeba náš programem se budeme věnovat 20. výročí jednoho z nejvýznamnějších vydavatelství na dnešní nebo současné české hudební scéně, a to Polí 5. Vzpomeneme si nedožité 90. prezidenta Václava Havla. A na festivalu třeba taky bude řada hostů a my jsme moc rádi, že jedním z nich bude fotograf Josef Koudelka. A to bych řekla, že jeho výstavu Invaze 68 v Boskovické galerii Otakara Kubína můžou návštěvníci vidět už teď.
1: Jakou roli vlastně na vašem festivalu hraje Boskovická židovská čtvrť?
2: Židovská čtvrť, to byl důvod, proč tenkrát, už je to skoro 35 let, festival vznikl. Šlo tenkrát o to upozornit vůbec na její existenci, na to, v jakém je stavu a na to, že by bylo záhodno ji zachovat, obnovit, což se povedlo a dneska je vlastně v židovská čtvrť v Boskovicích přirozenou součástí festivalového dění. My každý rok nabízíme komentované prohlídky, které se věnují její historii a architektuře, ale diváci nebo návštěvníci tam můžou zajít na koncerty, na výstavy, na různá site specific představení, anebo si jenom tak prostě odpočinout od toho hlavního festivalového dění a trochu se tam zrelaxovat.
1: V posledních letech se ve společnosti mění atmosféra a mluví se o narůstajícím antisemitismu. Vnímáte to nějak při organizaci vašeho festivalu?
2: Ano, je to tak a naštěstí jsme se v poslední době přímo s projevy antisemitismu při organizaci festivalu nesetkali. Ale samozřejmě vnímáme to napětí, to, že určitá témata, zejména v souvislosti s Izraelem v té poslední době, vzbuzují velké emoce a loni jsme se i setkali s tím, že jsme vedli diskuzi s místními aktivisty, kteří se vymezovali proti aktuální politice izraelské vlády a měli výhrady k některé přednášce a k nějakému částem programu. Ale pro nás vlastně ta diskuze je hrozně zajímavá a my se snažíme ten program festivalu stavět tak, aby nabízel různé úhly pohledu nebo perspektivy na určitá témata a z toho vlastně ta diskuze přirozeně vyplývá. A my věříme tomu, že osobní setkání a nějaký dialog, který je otevřený a věcný, tak přispívá k většímu porozumění a respektu ve společnosti a k tomu bychom vlastně my festivalem taky chtěli přispět. A my věříme, že jedním ze způsobů, jak lidi spojovat, jsou pozitivní kulturní zážitky, takže proto bych chtěla posluchače rozhlasu pozvat k návštěvě festivalu, který má mimo jiné jedinečnou atmosféru díky tomu, kde se odehrává, což je město Boskovice a není to jenom židovská čtvrť, ale mnoho dalších míst ve městě.
1: Říká ředitelka Boskovického festivalu pro židovskou čtvrť Jana Černá. Děkuji moc a ať se vám festival vydaří.
2: Moc děkujeme.
1: Ten, kdo sjednává mír v nebesích, zjedná mír i nám a celému Izraeli. Na verš z židovské modlitby zpívá Hana Maxová.

0: 10 obnovených židovských památek a desítky příběhů, které znovu ožívají. Unikátní projekt 10 hvězd vrátil lesk zrekonstruovaným synagogám i rabínským domům po celém Česku. Dnes v jejich autentickém prostředí najdete nejen stále expozice, ale i živou kulturu, od koncertů až po výstavy, které z nich stojí za to navštívit během léta. Na to se ptala Daniela Brůhová.
1: Unikátní projekt 10 hvězd má na starosti Květa Svobodová z Federace židovských obcí v České republice. A protože je na letošní léto připraven opravdu bohatý kulturní program, pozve nás jen na některá místa.
2: Nejblíž z Prahy máme do Brandýsa nad Labem a tam je velmi pěkná výstava Jindřich Valdés. To je Kohinor, to je továrna Valdéska. Potom Kohinorka. Je to takové memento pro současnou dobu.
1: Synagogy a rabínské domy jsou v létě otevřeny, stejně jako ostatní památky, po celý týden, kromě pondělí. Stejně je tomu i v Nové Cerekvi.
2: Tam je moje oblíbená výstava, ta se jmenuje Hieronymus Lorm. To byl člověk, který pocházel z Mikulova. Ta výstava má podnázev Muž, který otevřel hluchoslepým svět. Je to neuvěřitelný osud.
1: Čím byl Hieronymus Lorm výjimečný?
2: Vytvořil abecedu právě pro hluchoslepé. On sám se narodil jako zdravý člověk, ale později ohluchnul, oslepnul. Takže on se vžil do té situace a dokázal přiblížit běžný život takto postiženým lidem.
1: Jak se výstava dostala do Nové Cerekve?
2: Původně byla ta výstava v Mikulově. Je to prostě příležitostná výstava, která putuje po synagogách. Doputoval až do Cerekve.
1: My teď vyrážíme na další cestu.
2: Pozvala bych vás do synagogy v Polici u Jemnice.
1: Tentokrát si můžeme poslechnout koncert.
2: Bude 23.8. Bude tam vystupovat Dominika Vajzašková a Jarmila Vlachová. Bude violončelo hrát s akordeonem. Já sama jsem zvědavá, jaké to bude, ale určitě to je hrozně zajímavé. A navíc ta synagoga v Polici je velmi krásná, má skvělou akustiku.
1: Poraďte nám, jak si vybrat z dalších zajímavých míst.
2: Já bych vám doporučila webové stránky, protože vlastně v předstihu tam uveřejňujeme plakáty ke všem těmhletěm akcím. Rozhodně si tam můžete vybrat, co je blízké vašemu srdci, co je blízké vašemu bydlišti, podle toho, kolik máte času.
1: Projekt, o kterém mluvíme, se jmenuje 10 hvězd. Je oprava 10 synagog definitivní, anebo ještě něco přidáváte?
2: Ta oprava je definitivní na těchto 10, ale my v poslední době se snažíme přidat, nebo přidali jsme 11, a to je právě ta Police u Jemnice. A v současné době pracujeme ještě na obnově synagogy v Neveklově a v Batelově, čili Neveklov blízko Prahy a Batelov na Moravě. Ovšem, tam je rozdíl v tom, že těch 10 hvězd bylo opraveno z evropských peněz, takže ta oprava šla poměrně rychle. Během 4 let se opravilo těch 10 synagog. A tady sbíráme peníze, kde se dá, takže postupujeme velmi pomalu. Ale přesto je pokrok vidět.
0: K šabatovému dni odpočinku patří chvalospěv Příteli duše od Česoucitu. Opět zpívá Hana Maxová.

0: Eddie Weasel přežil peklo holokaustu, 10 let potom ho mlčel a pak své zážitky sepsal ve své asi nejznámější novele Noc. Nakonec se stal jedním z nejhlasitějších bojovníků za lidská práva po celém světě. Od chvíle, kdy tento výjimečný spisovatel a nositel Nobelovy ceny míru zemřel, právě uplynulo 10 let. Jeho odkaz v následujícím příspěvku připomíná Leo Pavlát.
1: Elie Wiesel se narodil 3. září 1928 v rumunském Szigetu. Za války jako chlapec přežil věznění v Osvětimi a Buchenwaldu a po jejím skončení, nejprve ve Francii a poté ve Spojených státech, zasvětil svůj život literatuře, ale neméně výuce a obraně lidské důstojnosti. Jeho hlas se stal jedním z nejvýraznějších morálních apelů druhé poloviny 20. století. Tragickou minulost vždy chápal jako živou výzvu k odpovědnosti. Patřil k hlavním iniciátorům Muzea památky holokaustu ve Spojených státech, otevřeného ve Washingtonu roku 1993. Důrazem na aktuálnost ze shromážděného svědectví přitom ovlivnil koncepci tohoto významného místa připomínky Shoah. Jako mezinárodně respektovaný intelektuál současně vystupoval proti etnickému vraždění a bezpráví ve světě. Spolu vytvářel jazyk, jím se vztahujeme k paměti, humanitě a mravnosti. V roce 1986 bylo toto úsilí Elieho Wiesla oceněno udělením Nobelovy ceny míru. On sám byl již od své slavné prvotiny Noc z roku 1958 často vnímán především jako spisovatel, jehož tvorbu výrazně poznamenala osobní válečná zkušenost. Neméně důležitá je však pozornost, kterou ve svém díle věnoval židovské náboženské tradici. Činil tak přístupně a přitom bez ztráty hloubky, jak to v českém prostředí dobře ilustrují jeho knihy, uvozené jako příběhy. Příběhy o důvěře, proti smutku či o naději. Elie Wiesel přitom jen nepřevypravoval náboženský obsah, ale nabídl jeho osobitý výklad. Podobně koncipované jsou také jeho další česky vydané knihy Bible, Postavy a příběhy, Talmud, Portréty a legendy či Svět chasidů. Biblické postavy se zde stávají partnery dialogu. Talmud živým prostorem otázek, pochybností i naděje. Chasičtí mistři posilou v čase úzkosti a zklamání. Takto viděno lze celou tvorbu a veřejné působení Elieho Wiesla chápat jako příběhy proti smutku. Ne proto, že by popírali bolest, ale protože odmítají ponechat poslední slovo bez naději. Vztah Elieho Wiesla k českému prostředí nebyl jen nepřímý. V roce 1996 navštívil Pražské židovské muzeum, o rok později a znovu v roce 1999 se účastnil Mezinárodního diskuzního fóra 2000, pořádaného z iniciativy prezidenta Václava Havla. S ním sdílel pozornost věnovanou lidským právům a morální odpovědnosti ve veřejném prostoru. Elie Wiesel zemřel před 10 lety. 2. července 2016 v New Yorku. V době nových konfliktů, nenávistné polarizace a bezprecedentního nárůstu antisemitských projevů zůstává jeho důraz na paměť a odpovědnost snad ještě naléhavější než za jeho života. Oběti zemřeli, ale nenávistníci jsou tu stále, řekl při přijímání Nobelovy ceny míru a při stejné příležitosti, vždy musíme zaujmout postoj. Neutralita pomáhá utlačovateli, někdy oběti. A okřídlenou se stala jeho věta, opakem lásky není nenávist, ale lhostejnost.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. V Kanadě vstoupí tento měsíc v platnost zákon, který rozšiřuje trestní postih za veřejné vystavování nenávistných symbolů, za strašování u míst bohoslužeb a zločiny z nenávisti. Židovské organizace označily zákon za důležitý krok k ochraně ohrožených komunit. V Radnicích začal 25. ročník festivalu Hudba v synagogách plzeňského regionu. Koncertní cyklus, který současně připomíná historii místních židovských komunit, bude pokračovat na dalších 5 místech, včetně bavorského Flosu. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
2: Hodin.
3: Český rozhlas
2: Zprávy.
3: Česká vláda chce zhruba do dvou týdnů v poslanecké sněmovně prosadit obnovení evidence tržeb. V Broumovském výběžku na Náchodsku začíná sledování vlků vybavených telemetrickými obojky. Tenistka Karolína Muchová bude na letošním Wimbledonu bojovat o účast v semifinále. A počasí zítra převážně velká oblačnost, opět místy přehánky, maxima opět kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý sváteční večer. Vládní koalice chce do letošních sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. V nejbližších dvou týdnech proto plánuje schválit například znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze.
4: Ještě před námi jsou dva velmi intenzivní týdny práce.
5: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Kromě EET chce koalice v dolní komoře do letní pauzy prosadit taky třeba novelu stavebního zákona.
4: Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
5: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda u důležitých novel podle ní obchází běžný proces schvalování.
6: Tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze, protože oni rozvrací všechno, co se tady postupně roky budovalo a vyvíjelo.
5: Koaliční politici kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
3: Výzkumníci z brněnské Mendelovy univerzity začali v česko-polském příhraničí na Náchodsku s pátráním po kořisti vlků. Využívají přitom data z telemetrických obojků, se kterými se v dané lokalitě pohybují dvě šelmy. Odborníci pak určí, jak často vlci loví a co je jejich nejčastější kořistí. Upřesní ochranář Miroslav Kutal.
7: Cílem je získat vlastně co největší dataset, aby jsme mohli vyhodnotit právě tu frekvenci lovu, složení kořisti a tak dále. Čili i v tomhle období vlastně od toho léta, kdy začínají i čím míře ty útoky na hospodářských zvířatech, tak je pro nás vlastně důležité vidět, jakou část ty hospodářská zvířata vlastně tvoří v té potravě vlků.
3: Na Brutalsku právě dnes začal už 17. ročník akce s názvem Summer Job. 150 mladých dobrovolníků bude týden pomáhat seniorům s prací na zahradě, drobnými opravami nebo například s malováním. Cílem akce je podle koordinátorky Lucie Procházkové spojit generace a přinést do regionu Brutalska nové vztahy.
8: Smyslem Summer Jobu není jenom práce, ale je to i v tom společenství. A to právě tvoříme skrze ten kulturní a společenský program, když vždycky přivezeme sebou, kromě těch mladých a té práce, i různé koncerty, divadla, nebo třeba letos podcast Přepište dějiny. Sport.
3: Česká tenistka Karolína Muchová porazila v českém derby Barboru Krejčíkovou ve třech setech a postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Tam ji čeká Japonka Osakaová, která před několika málo minutami porazila světovou jedničku a první nasazenou hráčku Arinu Sabalenkovou z Běloruska.
2: Počasí.
3: Zítra bude velmi podobné počasí jako dnes, tedy oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty většinou mezi 20 a 24 stupni. Na severu republiky bude o něco chladněji, tam čekáme maxima kolem 18, vítr mírný od severozápadu až západu o rychlosti do 20 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Dálnice D4 je u Staré Huti na kilometru 29 v obou směrech stále neprůjezdná. Pokračuje tam vyprošťování havarovaného kamionu směrem z Prahy. Před odklonem na exitu 27 trvá klidný provoz. Naopak od Strakonic se zdržíte až 20 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořad Zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
2: Zámecké léto.
9: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
10: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vy kupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: Pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Pasli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu.

0: Původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Varník okolo roku 1671.
1: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
0: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíš je takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
3: Zámek Neustupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
1: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
0: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neustupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
1: Kdy jste to byl poprvé, nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel, nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neustupovem?
0: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat. Tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
1: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původního majitele, osloví vás to, jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
0: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
1: Co vás tu překvapilo?
0: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
1: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste to našel, nebo takovéhle věci?
0: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
1: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
0: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
1: Na čem třeba?
0: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
1: Váš byt na zámku je zařízen stejně?

0: jako ostatní máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
1: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
0: Jo. Máte vanu i sprchu?
1: Mám vanu i sprchu.
2: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
1: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
0: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
1: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes dvě patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
0: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
1: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah
0: na jídlo.
1: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
0: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
1: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebujeme mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
0: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
1: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
0: Takže příští už možná s výtahem?
1: Příště už možná s výtahem.
0: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
1: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
0: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo, jaký vztah máte?
1: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kdy si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho neustupová.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl to nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň. Takže velice aktivní pán, no a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval, takže nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byly skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byly dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byly Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
1: Jo. Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelburku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelburku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No, Eichelburkové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburkové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburkovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
3: Ano.
2: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Zeptáte, já nevím.
3: Myslím, je tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že jich je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je největším, prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma. A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo. Jste koukali, jak vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Tomu svítí líto, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco? Jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to zocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narození nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narození nám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu. To jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstaly.
2: To do té poslední doby, kdy to byly ještě ty Elchborkové, tak to topili tímto způsobem?
4: Ano. No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
3: Tak my jsme se teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantl z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel. A jak když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám víc jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
4: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
4: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten je asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
4: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
4: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
4: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
4: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
4: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
4: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
4: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšena nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře. My si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
4: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Na hlavním železničním koridoru mezi Kolínem a Pardubicemi začala výluka. Od začátku příštího roku bude ve středních Čechách fungovat dětské advokační centrum. Fotbalové mistrovství světa dnes nabízí další dva duely osmifinále. A počasí v Česku zítra opět převážně velká oblačnost, k tomu místy přeháňky, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy jsou Tou Nehasilem, dobrý večer. Cestující na hlavním koridoru z Prahy do Pardubic musí ode dneška počítat s komplikacemi. Začala tam totiž údržba a oprava železnice. V první etapě bude omezený provoz v úseku z Kolína do Řečan nad Labem. Práce potrvají do 21. července. Dálkové spoje mohou nabírat zpoždění a všechny regionální vlaky budou nahrazené autobusy. Upřesní mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz opravovaný úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
0: Ve Středočeském kraji vznikne vůbec první dětské advokační centrum. Tým složený z psychologů, terapeutů a sociálních pracovníků bude zajišťovat bezpečné prostředí pro nezletilé oběti nebo například svědky sexuálního a domácího násilí. Služba by měla začít fungovat od nového roku. Upřesní krajský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
3: Specializované centrum bude úzce spolupracovat s místními pracovišti OSPOD a bude pro děti pomyslným partnerem, který je provede nejen celým trestním řízením.
0: Bude se přitom jednat teprve o druhé dětské advokační centrum v celé České republice. To první působí v Praze Holešovicích. S příchodem léta se v restauracích a provozovnách na Vsetínsku tradičně objevují prázdninoví brigádníci. Často jim je 15 nebo 16 let a jde o jejich vůbec první práci. Provozovatel dětského parku v Karolince na Vsetínsku Jan Dudek upřesnil, co je na zaučování brigádníků nejvíce náročné.
4: U nás nejnáročnější asi je předat mu všechny ty informace, není jich málo. Máme vytvořené různé manuály a návody, co dělat, jak otevřít, jak zavřít. No a samozřejmě, co je úplně nejtěžší, ale to naučit nejde za odpoledne, tak je nějaké práce s lidma, komunikace s nima a samozřejmě i zodpovědnost. Sport.
0: Po včerejších postupech Francie a Maroka do čtvrtfinále mistrovství světa dnes poznáme další dva účastníky této fáze turnaje. Brazílie nastoupí proti Norům za necelou hodinu. O 2 hodiny po půlnoci pak začne utkání mezi Anglií a domácím Mexikem.
1: Počasí.
0: V noci na pondělí čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, místy přeháňky hlavně na horách, nejnižší teploty mezi 15 a 11 stupni. Zítra přes den velmi podobné počasí jako dnes, tedy oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky, maxima zítra 20 až 24 stupňů, na severu republiky místy kolem 18. Vítr mírný od severozápadu až západu o rychlosti do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Velké problémy trvají na dálnici D4 u Dobříše ve středních Čechách. Místo je nadále uzavřené. Mezi exity 27 a 32 vyprošťují havarovaný kamion. Jezdí se přes Dobříš. Se zdržením zhruba 15 minut počítejte ve směru do Prahy. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pochoutkový rok. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
5: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na Bíčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu a třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si je objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
6: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme, ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity má z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělaly trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku a zvětšinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku zateple jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí, je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže se na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhletu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývalé.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No tak přesně ty teď nemáme, takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhle tom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlehačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlehačkou, po případě pařížskou šlehačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsme to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý. No, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, jejíž recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak popis

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a Vojtou Vrtěžkou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěžka, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách. Tak co potřebujeme?
2: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak četl, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
1: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
2: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok.
1: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
2: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
1: Jde o to, aby se máslo nespařilo, aby ne moc dlouho to dělal?
2: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
1: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
2: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou

0: šťávu. S touto není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
1: Začíná se to scelovat potom prostě, co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
0: Přesně, jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
1: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč? Proč to nenecháš v kouli?
0: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
1: Těsto na trubičky odpočnulo.
0: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
1: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
0: Já se budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
1: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválil opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
0: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesný, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já se to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
1: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
0: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to bude hůř.
1: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
0: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček. A nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
1: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový. Teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
0: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a 3 díly smetany.
1: No. Pak s tím uděláme co?
0: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
1: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou a budeš plnit ty trubičky z obou stran.
0: Je to tak, budeme plnit.
1: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
0: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost 2 trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli 2 trubičky, protože nám stačí ke štěstí 1.
2: No jak křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když jsem ji válel.
1: Je to linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
0: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
2: Já. Někdy mám ten pocit,
1: že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten desert zmizí. Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovyrok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá Pochoutkový rok.
0: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
1: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A kunštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
0: Já se moc těším, já si to sem pustím.
1: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových svin, chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiče z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěži jezdíme hlavně s těmi nejlepšími. Jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicera.
3: Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
4: Připravit Cicera není až tak těžké. To je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
3: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
4: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka, takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
3: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
4: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku, jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to plášťovně hnědé zvíře se světlejšími oznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
3: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
4: Jo, cicera jsou schopni předvádět i naše děti, když ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho taky. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče? To se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
6: Dýmem výfukovým zamlžený svět. Poprostřed šňůry vozu

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povidlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale... Prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad. Snět.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřej. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Povidla jste vařili? Někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou alej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecaný koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječního koňaku, tak přijde na řadu pokecaný koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to z kynutýho těsta, takže to je tak jako taková rozjetá buchta.
2: A na to drobenka je na tom taky?
3: A na to je drobenka, no aha. Samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
3: No. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
3: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
3: Ano, no, no. Protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádný prášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku.
3: Taky, že jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy, třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
3: Tak dobře, tak si můžem povídat o čemkoliv jiným.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Toaleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru, nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedíme na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně. Takže měly by to být třeba, dejme tomu, sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikdy nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich porotců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A pařížskou šlehačkou, za B citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Do České republiky se dnes vrátil tým, který pomáhal po silném zemětřesení ve Venezuele. Hygienici v Česku varují před koupáním v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště. Tenistka Karolína Muchová nastoupí ve čtvrtfinále Wimbledonu proti Osakaové z Japonska. A počasí zítra opět velká oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Do Prahy se dnes vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů z českého USAR týmu. Ten od minulého víkendu pomáhal se záchranou lidí zasypaných v sutinách po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Žádné živé se ale tentokrát Čechům najít nepodařilo.
3: Čeští záchranáři ve městě La Guaira prohledávali například místní hotel, popisuje velitel USAR týmu Petr Vodička.
4: Byly indicie nálezu živých osob, takže tam se poprvé pracovalo dnem i nocí, nepřetržitě.
3: Do Jižní Ameriky letěl český USAR tým poprvé. Už tak namáhavou práci stěžovaly vysoká teplota a vysoká vlhkost vzduchu, pokračuje velitel kynologů Petr Klega.
5: Tak to asi byla mise nejnáročnější právě proto, že tam bylo dusno, horko a ten pejsek nebyl schopný se svým způsobem nikdy ani pořádně vyventilovat psychicky.
3: Do Česka se vrací i 12 zbývajících členů týmu a s nimi veškerý náklad, jako zázemí nebo nářadí, díky kterým je český USAR tým v dané zemi postižené pohromou vždy zcela nezávislý. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště podle hygieniků může představovat zdravotní riziko. Seznam sledovaných lokalit a výsledky laboratorních testů zveřejňují na svých webových stránkách. Lidé ale mohou i sami poznat, že je voda nebezpečná, jak upřesní mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
6: Doporučuji, když přijdete k vodě, tak využít všechny své smysly. Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb, tak je to špatné znamení.
2: Kontaminovaná voda může působit kožní vyrážky, zánět spojivek nebo také střevní problémy. Opatrní by měly být hlavně malé děti, dále seniori a pacienti s chronickým onemocněním. Kraj Vysočina si zajistil pozemky potřebné pro výstavbu silniční přeložky ve Světlé nad Sázavou. Podepsal dlouhodobé nájemní smlouvy s vlastníky pozemků, přes které má komunikace vést. Spolu s přeložkou chtějí kraj a město postavit také most přes řeku Sázavu. Motoristé by se po něm mohli projet zhruba za 2 roky.
7: Radnice ve Světlé nad Sázavou usiluje o nový most už delší dobu. Stavba má totiž ulevit provozu a odvést část dopravy z centra města. Řidiči, kteří tudy projíždějí směrem na Habry, se díky novému propojení vyhnou náměstí. Nová trasa by jim taky měla zrychlit cestu. Magdalena Machová, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Karolína Muchová porazila Barboru Krejčíkovou ve 3 sadách a postupuje do čtvrtfinále Wimbledonu. Tam ji čeká Osakaová z Japonska. Zítra budou bojovat o postup do čtvrtfinále ve 2 hrách Marie Bousková, Linda Nosková a mezi muži Jiří Lehečka. Počasí. Také zítra čekáme v České republice převážně oblačno až zataženo. K tomu místy občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty většinou mezi 20 a 24 stupni, pouze na severu místy kolem 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na pražském okruhu směr dálnice D1 chystají noční omezení u sjezdu na Lohkov mezi kilometry 15 a 13,5 zavírají pravý pruh. Do rána tam budou opravovat značení. Počítejte s omezením. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Někteří hledají samotu a klid, jiní rozruch a řadu lidí, co je inspirují. Ale pro všechny je vtip, veselost a smích kořením jejich práce a životů. K takovým lidem určitě patříte i vy, proto si rádi poslechnete pořad, který pro vás připravil Patrik Rozehnal.
9: Jsem přesvědčený, že to je člověk s hlubokým, vážným myšlením. Jináč se sranda nedá udělat. Plytký člověk neudělá legraci.
8: Děkuju. To promluvil ten, který humor miloval a uměl ho vytvářet.
9: Humor jako kategorie je to nejvyšší, co je.
8: Byl to jinak malíř, grafik, trochu i sochař, nadaný spisovatel, trefný glosátor a vtipálek.
9: Opakuju už tisíckrát, že rozbrečet může i vrátný na amu, ale udělat legraci, to je genialita.
8: Tak si o něm něco povíme. Přidáme pár osobních vzpomínek a té obyčejné člověčiny.
9: Všimněte si, to má vždycky lidský šmrnc.
8: Vladimír Komárek nám řekne, o čem je život a co je humor.
9: To je strašně vážná věc.
8: Tak se s námi pobavte.
9: A tvrdím jednu věc, že český humor je ten nejkvalitnější, co u těch bělochů existuje. Ty barevný neznám.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Dnes nás čeká vyprávění o slavném malíři Vladimíru Komárkovi. Říkáte si, tohle je pořad o hercích a komicích. Jenže tenhle člověk měl dar vyprávět a bavit lidi. Proto byl také často hostem zábavných pořadů a všichni moderátoři i kolegové ho milovali. Narodil se 10. srpna roku 1928 v Hořensku u Semil.
2: První průšvih můj byl, když jsem se narodil, když mě vezli ke křtu. Já totiž měl tu rodinu tak trošku náchylnou na ten spiritus a to vám je zajímavé, jak ty strejčkové, jak měli strach, abych nezahynul jako pohan a hnedka 3 dny po narození už mě táhli pokřtit do Semil. A já se narodil na Hořensku a to jsou 3 kilometry do Semil a cestou 9 hospod bývalo. A teď ty strejčky, teda máma ležela, že jo, tak prostě strejčkové mě dělali do nákupní tašky a hýbají mě pokřtit. A to i ty jak asi vypadali, než přišli do kostela. No, velikou radost, že je kluk. Teď samozřejmě v zákristii už zapomněli, co chtěla máma za jméno, že jo. A ten jeden strejček furt řval, že to začínalo na R. Tak se tam v zákristii hádali, tak se rozhodli, že to bude Vladimír. A teď ještě v té opici se přiznali, že jsou bez vyznání, takže vůbec do kostela nesměli, tak mě vlastně křtil kostelník, který se jmenoval pan Bým, že jo. Ale to by ještě šlo, ale když mě nesli zpátky, to víte, za těch 9 hospod, tak mě na lavici v té jedné hospodě zapomněli. A teď ten starý vydrmal vylít s tou taškou ven, a ježičmarja, zapomněli jste tady dítě, že jo. Tak to byl ten můj slavný křest, takže k těm křtům mám takový dost jako teda divný vztah.
1: Jeho tatínek František byl legionářem, který po návratu z první světové války vstoupil k četnictvu. Krátce po narození syna Vladimíra ale byl převelen na Slovensko. Tak se tam přestěhovali i s rodinou. V roce 1939 ale na Slovensku začaly pod vlivem fašismu židovské pogromy a nacionalistické nepokoje. A tak se rodina musela stěhovat zpátky do Čech. Na Semilsko, do Nedvězí. Vše, co měli, prý vezli na voze strýčka Vinska. Jenom tatínek jel vlakem, kterým převážel včely a starou ložnici. Přestěhováním Vladimír přišel o své kamarády na Slovensku a v Čechách tehdy ještě žádné neměl. Stal se z něj samotář, ale prý mu to vyhovovalo. Jeho vzpomínky z dětství, kdy si namluvil i jeho velký kamarád, herec Josef Vinklář.
3: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zavedl k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval

0: srpna. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.
1: Cestu k umělecké dráze Vladimíru Komárkovi otevřela sklářská škola v Železném Brodě, kterou opustil velmi brzy, protože byl v roce 1946 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Na ta léta se ho ptal kdysi i v tobogánu Tomáš Sláma.
2: Zkuste mě připomenout, když jste třeba poprvé malovali modelky. Vy jste na akademii přece museli mít modelky.
3: Ano, ano, ano. A to vám je strašně zajímavé, když tam 8 hodin čumíte na nějakou tu holku mladou a tak otrávně špekulujete, jak se dostat domů, aby už toho člověk toho nechal. No a třeba na chodníku před školou vidíte, že se bába nakloní nad kočárkem a všichni jsou vykulený. To vám je zajímavé, jakmile už tam někdo vám sedí ten třetí den, ono to není vana. Nebo si představte, to vždycky u rektorátu byly ty modely v pondělí ráno. No a tam kluci chodili vybírat. No a to taky, ty nejhezčí holky tam zůstaly. Nejdřív se vybrali starý dětkové, pak přišli starý báby a když už tam nebyl nikdo, tak přišli na řadu mladý holky. No podívejte se, takový starý dědek, ten má ty klouby vidět, že jo, ty klíční kosti a tohle to všecko. A když ho malujete, tak to jsou záchytné body a podle toho těch záchytných bodů můžete malovat. Ale taková mladá holka, když to je jako lízátko, takhle kulatý, nejde se ničeho chytnout. No a to vám každou chvíli řekne profesor a pane, proč ten model tady stojí, že jo, když si to vymýšlíte. To je održku. Nejhorší, co bylo vždycky, byly malování mladých. A oni ty holky se taky mrskají na té šajbě, víte? A teď se do ní trefí, to ona si je vědomá, že jo? No to je održku. Takže nebylo nad starý dětky, ty jsme dělali nejradši.
2: Dobře, no ale teď už se to mohlo změnit za ta léta. To je postřeh, kde se vracíte k názorům, kdy jste začínali na akademii. No a co teďka? Teďka používáte modelky ještě?
3: Vůbec ne. Víte, ono to je tak jako održku. Když já maluju, to mám dykl před sebou a teďka vím, kde ta holka bude mít makovici, kde bude mít ruce, kde bude mít nohy. A podle toho to na ten dekl kreslím. No. A když to dodělám, pak z toho třeba vznikne višňovej sad a ta holka tam vůbec není. Takže podle modelu se, já podle modelu malovat nemůžu.
1: Asi po 2 letech pak nastoupil Vladimír Komárek na Umprum do ateliéru profesora Štipla, který doufal, že z Komárka přece jenom skláře vychová. Vladimírovou absolventskou prací byl v roce 1954 tavený skleněný reliéf, ale sklářem se stejně nechtěl stát. Láska k malování ho totiž nikdy neopustila. Během studia se proto výtvarně vzdělával potají a maloval za školou. Jak o sobě říkal, byl nejdéle študovaným samoukem. Nakonec se z něj tedy malíř stal a dokonce pak později i na škole učil, čemuž se opět divil Tomáš Sláma.
4: Prosím tě, Vladimíre, jenom jednu věc. Jak ty jsi vůbec mohl někdy někoho učit? Třeba je otázka, na výtvarné škole ty jsi učil.
3: Ano, tam dokonce děti hráli chudáci. Ano, já měl speciální výchovu a to měl ty profesor z gymnázie měli na mě vsteka, protože já měl speciální jednostupňové hodnocení. A sice jsem říkal, když se na mě zlobili, jako že to tak nejde, že snižují úroveň gymnázie a tak, mám podívejte se, volové, když to někdo umí, tak mu dám jedničku, páč to umí. Když to neumí, to od přírody neumí. Co bych mu měl dávat dvojku? On za to nemůže. Tak jsem mu dal jedničku taky. A to jak měl i vsteka, když byla jako konference, tak já diktoval do telefonu. Oni přeci jenom ředitelka chtěla, tak jsem vždycky oni jméno, já říkal jedna. Když jsem to řekl 30x jedna, už se na mě vypadli a dopsali ty jedničky. Matematiku to jsem nikdy neuměl. Ale zase nikdo nemůže říct, že jsem vypočítal, protože já si nespočítám ani vejplatu. No a teďka, co jsou ty vejplaty míň, až půjdu do toho důchodu, no tak se už těším na ten výzkaz. Protože to jedině...

0: Jo? Protože já teda furt mám holky rád, ale zaží prase si nemůžu vzpomenout kvůli čemu. Ale mám to někde napsaný, ale to zase žena zkovala ten otest, takže tak jako nevím, že
1: jo. No alespoň, že to zdání zůstane. No,
2: tam něco tam je v tom vzduchu, ale co to bylo?
3: Ano, my tam jednou přišli s Vildourenkem popelně a oni zavařovali merunky. Hele, já tě upozorním, že ten stůl je větší než tenhle ten a tam bylo takhle tam a dva lidi tam byli, ale já viděl jenom jednoho Růženu, jo. Hladu jsem vůbec neviděl. Ten seděl za tou horou těch merunek a oni loupali ty merunky a nakládali. A pán, pojď sem, to děláte pro celý Semily nebo pro okres celý, on povídal. To je do Vánoc v hajzlu, tohle. Ale to bylo, ti říkám, asi na 350 těch flašek, prostě to.
4: Promiň, ale zlí jazykové teda tvrdí, že ty jíš jenom schnilý jabka, je to pravda?
0: Jo, no to je to, píšu o tom, že jo, v tamtý brožu, ale zajímavější věc si vzpomínám na to, když jsem jel jednou z východní Německa s dětma, to jsem poprvé byl na výletě, ty kluci to bylo jednomu 10, druhýmu bylo 9 a já strašně mám rád ty tévursty, že jo. No a tak jsem jako koupil v jednom městě tévurs, v druhém městě tévurs.
3: Co je tévurs?
0: No to je takový ten salám, takový...
3: To není mécký salám.
0: No, no, tu čajovku. No a nakoupil jsem toho hromady, že jo. Ale furt byl hlad, tak jsem tam, jsem si uvždyb něco sežral, děti seděli v autobuse vzadu. No prostě to dopadlo tak, když jsme se blížili k hranicím, tak každý skovával ty boty a všecko skovával, že jo. Pač byly ty kontroly a teďka ty vyděšení synové přišli ke mně. A tatínku, co bude s těma salámama? A ty jsem nevěděl, co říct, já vám teda děti, nebojte se, nic nebude, já je všechny sežral.
5: Řada pražských divadel si váží toho, když tam někdy vy výjimečně tedy usednete v hledišti, protože už jste teď prozradil, že nerad jezdíte do Prahy, je tam i moc lidí a...
0: A vždycky, když takhle v divadle sedím, víte, můj nejdramatičtější zážitek je, když si počítám knoflíky a uvěřím, že už mě ukradli auto, ještě mě ho neukradli, až za hodinu ho ukradnou. A takový nejsilnější umělecký zážitek, když vylezu z tramvaje a vidím, že tam moje obstarožní haluška tam stojí, já nemusím vlakem a pojedu domů autem.
5: Učil jste vlastní ženu řídit, anebo dirigujete ji při jízdě, nebo dáváte připomínky, podněty k řízení?
0: Když žena jede, tak brzdím sám prostě tam vedle a ona zas nerada jezdí se mnou, protože ona říká, že se kochám. A když viděla pak ten film Vesničková středisko a dělalo jí to strašnou radost, protože když vyjedeme 70, najednou vidí na mém ksichtě úsměv, tak jedeme 60 a když už to cuká na 40, tak vždycky říká, zbuď se, potřebujeme do Semil dojet. Hmm. Tak zase přidám, takže já imr vire jezdím tou 60, no a když je tam napsána 40, tak platím pokutu.
6: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: tam koná, že jo, tak se taky vyšprdili, no ona byla jak vánoční stromeček, ty opičky po sobě všelijaký, no já šel normálně a jenom ten kluk, když jsme šli, to jsme šli od špitálu, jen je ošetřovatelka a tam jakože pěšky, tak ty auta se tam nechali a tam nechal hrdě tu škodovku, tam to mě nikdo neukradne, že jo, tak jsem tam nechal. A teďka byla červená, zelená, no tak průvodce roztrh, že? A když už jsme se blížili k radnici, protože projít do kostela nemůže, to by musel zaplatit a on teda tomu moc nerozuměl těm církvím. A povídá, ty ale mámě, manželce, povídá, a je ta prostřednice má toho Holanděna, ona furt kojí. No a Růžena povídá, no a proč by nekojila, když má mlíko, že jo? Proč by nekojila? A on povedal, no jo, ale oni už, ten kluk už je veliký, on běhá. No mně to bylo divný, no podám, ať si kojí, že jo? Ale nebudu vás držovat, moje sláva, nevrlej z toho. A teď si ale představte, přiběhneme pod ten národní výbor, teda německý, její, na Češku. To je 1000 kilometrů od nás. A on povídá, no počkáte tady na nás dole, nebo půjdete nahoru? No to mě rozčílo, když 1000 kilometrů jdete a nebudu u obřadu, no to jdeme nahoru. Jenomže do dneška mě to kluk vyčítá, protože my jsme se dělali takhle v zádivu, že jo? A před náma teda ta nevěsta ženich a já mezi nima zrovna viděl tam tu holku, k ní přiběh ten kluk, zařval, ona to vyhodila ven, že jo? No. A kluk se stravoval při obřadu, že? Ale on by si mě teda nikdo nevšiml, ale tam ten německý blbec nás fotografoval. No. A do dneška mě kluk vyčítá, že pak bylo slušno, aby pan táta uronil slzu, že jo, když taková, jo, první kluk se žení a ještě k tomu poprvé. No a já, mě zajímaly jiné věci, že jo. Do dneška jsou s tím nepříjemnost.
1: Kromě nadání malířského měl i dar vypravěčství, ale také psaní. Napsal spoustu krásných vět a dopisů. Třeba jeho citát, že život se skládá z větších či menších nepříjemností, hustě na sebe navazujících, je přece dokonalý. Na jeden úžasný dopis zavzpomínala i Iva Hitnerová.
2: Mohla bych taky z jednoho dopisu, tak on mi daroval jeden obrázek a já jsem mu psala, že jsem mu hrozně zavázaná, co jsem dlužna a on mi napsal, milovaná Ivo Hitnerová, nejste nic dlužna, jelikož jste od řemesla. Taky vám písemně vykám. A teď je jako obrázek a tak ten dopis je o tom, že vlastně nic nepotřebuje. Jako já jsem říkal, čím se můžu odvděčit a on říkal, rád bych si koupil židli v Jičíně, ale kam jí postavit? Roštípat starou krásnou proč? Víno ani kořálku nepiju a když tak bliju. Mám stále hlad, ale jak se nažeru, nemůžu dejchat a to pak nemůžu ani malovat. Nemám šaty a co seženu je k breku. Dal jsem si ušít sako za 5000, když jsem se do toho oblík, stal jsem se do breku. Ani v nadměrných velikostech na mě nic nemají a dát si šít a s hrůzou čekat, co z nich vyleze, potřebuju já to? Knih mám 3000 svazků, do konce života to neprolistuju. Jediný, co mám rád, jsou cizí dívky. Ale proč se mi cizí dívky líbějí, na to už jsem zapomněl a žena Růžena mi to nechce říct. Miluju klid a lidi, co mají rádi moji práci a mezi ně patříte už léta tvůj komár.
1: Svou povahou si Vladimír Komárek získal mnoho známých a přátel. Neměl problém si kohokoliv pozvat do svého ateliéru, kam se sjížděly jak slavné osobnosti, tak jeho obdivovatelé z řad široké veřejnosti. Pro své účely si dokonce vedl od 70. let takzvanou návštěvní knihu, kam mu přátelé a další příchozí zapisovali a psali vzkazy. Mezi návštěvníky tak byli třeba Vlastimil Brodský, Josef Kemr, Josef Vinklář, Jiřina Bohdalová, Kristián Kodet a později i Lucie Bílá.
3: A on měl krásný hlášky, on třeba říkal, já jsem nemocný na zadní, protože měl nemocný nohy. A nebo třeba říkal, ty si mě tak zblbla, měli by tě dávat v práškách, jmenovalo by se to halucina bílá. Ale tohle je tak strašně nádherný, poetický, až jednou přijde čas a já budu tam, kde není dnes.

0: nebude zítra, kde nebude dole ani nahoře, tak já budu dyštěm dubnovým a budu stékat po tvojí hlavince havraní a zasychat na tvých očičkách průzračných a na tvých hrtech zůstanu v krupích, až se usměješ, otevřou se nebesa a já se budu tudy vracet do nebe.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho

0: Vladimír Komárek byl všestranný člověk a právě proto si o něm dnes vyprávíme a taky nás baví.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to malíř, dělal i do sochařiny a jen tak nikdo ho nedohonil v grafice. Zvlášť pak v suché jehle, jak se říkalo. Ale byl to i skvělý vypravěč, uměl nádherně a vtipně psát a báječné na něm bylo to, že uměl žít naplno. Byl kupodivu abstinent, nekouřil, ale strašně rád jedl a nestyděl se za tuhle slabost. A jaký byl jeho vztah k módě? To probíral kdysi i v tobogánu s Tomášem Slámou.
2: Chci se zeptat pana Vladimíra Komárka na jednu věc. Vím, Vladimíre, že dnešní setkání bereš velmi vážně, ale že to vemeš tak vážně, že si na setkání s paní Stelou Zázvorkovou pořídíš nové moderní sako, to jsem skutečně nečekal.
3: No, já jsem rád, Tomáši, že to připomeneš, protože mě nikdy na hadrech nezáleželo. A když už teda jsem si to pořídil, já totiž, co se týče hadrů, tak jako mám takový určitý dilemno. A začalo to tím, že jsem se dostal, když si, jak končila ta, teda ten minulej režim, tak mě pustili jednou do západního Německa. Já pám, ženo růženo, žádný hadry se nebudou kupovat, budeme dělat bohatý z východu. Načež teda si představte, přijdeme do takové rodiny a tam jim umřel tlustej dědeček. A teď si představte ti hadru, co po něm zbylo. Ale krásně teda, jako oni říkají, provedený. Že? To jsem dostal boty, kapesníky, saka, trenýrky, prostě všecko. Akorát tu SS uniformu si nechali na památku. Ale... Ale jinak prostě všecko jsem dostal, víte? Ale zase ta tragédie, on ten dědeček sice byl tlustý, ale kam se hrave na Slovaná, že jo? No tak jsem z těch hadrů i rost, víte? To i te Slámovi to dát nemůžu, ten by to měl všecko jako zimáky, že jo? Tak to mám doma. To byly ty začátky mýho ošacení. A takže jako teďka, když... jedu do té buržoázie, že jo, tak vždycky jako koukám, co bude laciný. A teď si představte, předloň jsem tam byl a v takovým tom kauhausu já vždycky chodím, kam chodí Turci, protože tam to bude laciný. Tak jdu za Turkama a najednou vám vidím nádherný růžový sako. A jako Čecha mě oslnilo, tam bylo napsané 25 marek. To víte, za 25 marek sako, teda to nepočítal, 18 korun, že jo, za marku, ale bylo to teda nádherný. Ovšem ten komplex, protože co Němec, to perfektní člověk. Já si vám to sako oblíknu a najednou koukám, že levej rukáv, já neviděl ruku, pravej normální, plán, že by ze mě byl mrzák, protože oni jsou perfektní. To já byl nervák až do nedvězího, když mě paní Krejčová změřila ruce, pláne, je to dobrý, oni tam přišli blbej rukáv, protože je to laciné.
0: Mezi lety 1959 až 2008 Vladimír Komárek ilustroval na 125 knížek a vytvořil zhruba 662 knižních značek. Od 60. let až téměř do své smrti vyprodukoval více než 200 grafických listů, přičemž dodnes nejsou zpracovány celkové soupisy. Realizoval přes 170 samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí a za svůj život získal mnoho uměleckých ocenění. V roce 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem a posmrtně v roce 2011 získal poctu hejtmana Libereckého kraje. O 10 let později mu prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Škoda, že jsme mu nestihli dát i nějakou cenu za dobrou historku nebo skvělý vtip, protože i v tom byl přeborník.
3: Tam mě se líbí, já jsem znal několik fór a teď už je nemůžu říkat, páč už nejsou vůbec vtipný. Ale to, jak přišli hrobníci spocený do toho a povedal, kdo umřel? A povedal, tady předseda umřel a jsme ho spouštili do hru. Takovej potle se 8krát jsme museli vytáhnout.
4: To je krásný.
5: To je vlastně tvé, jak jste říkal, takové sídelní město.
3: Ano, tam. Já vždycky říkám, Turnov, brána Českého ráje, Semlí město pořebního ruchu. Máme nejstarší krematorium, já jsem na to hrdý, taky vás zvu. A to je instituce, která vždycky plnila svůj plán, taky, že teď už to teda je to škoda, je to sundali, ale v tam, co byli pozůstalí, seděli, čekali na obřad, tak viděli po stěnách diplomy za splněný plán první čtvrtletí, druhý čtvrtletí. A tak jste byl jistý, že jste ve slušných rukách, že jo?
0: Vladimír Komárek zemřel 24. srpna roku 2002 v Jilemnické nemocnici. A jak kdysi prohlásil, to malování nedělal proto, aby se líbilo, ale aby to bylo svědectví o marné cestě životem.
3: Ať se nezlobí, když se všechno se nemůže líbit, víte? To je zrovna jako když ukazují tu královnu krásy, ono tam místo vypadá jako řeznický krám, že jo? Ale přitom hezká holka je věc velmi hezká, na to jsem taky přišel za mlada. Ale mám dojem, že ten kumšt není skutečně pro každýho, je jenom pro ty, který to chtějí chápat, víte? A rozumět kumšt, na to není škola. To je určitá průprava, to v někom je, v druhým to není. Tak a čím nás bude víc, co budeme mít rádi umění, nejenom ty moje obrazy, ale rádi umění, tím budeme o sobě říkat, že jsme vzdělanější.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka sváteční, nedělně pondělní, právě otevírá 23. hodina minula. Nejvyšší čas začít, co říkáte. Krásný pozdní stále sváteční večer vám všem, co jste napřímo, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit a vy samozřejmě především vy naši stálí hosté nočních linek víte, že jsou před námi celé dvě hodiny společného setkávání se a společného povídání. No a dnes to v noční lince bude na vaše četná e-mailová přání opravdu prázdninové, protože otázka zní. Spali jste někdy pod širákem a jste Trumpové tělem a duší, a nebo raději takzvaný all inclusive a hotelové služby? Říká se, že kdo jednou zkusil ranní rosu a vůni lesa, propadne trampingu na celý život. Západ slunce, oheň a na něm kotlík s čajem, zlehka se začínají ozývat tóny kytary, no prostě romantika. Byli a nebo dokonce jste členy třeba nějaké osady, kam jezdíte pravidelně a nevadí vám voda z potoka a světlo petrolejky. Kdo vás k tomuto stylu života a k této filozofii přivedl? Často se v současné době mluví o návratu k přírodě a myslíte, že tramping přežije internetovou dobu, a jaké zážitky si z pobytu v přírodě, pokud je absolvujete, tak jaké zážitky si odnášíte? Tolika mnohem více na toto velmi prázdninové, myslím, a velmi oblíbené tady v těch českých a moravských luzích a jejich téma. Určitě vás bude mnoho, kteří k tomu budete mít mnohé co říci, a telefon k nám jenom připomenu 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka, tam už mnozí píšete, a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: úvod tady byla pro nás, pro všechny, Petra Černocká se svojí písničkou Vrať mi zpět můj smích. No a během téhle písničky se k nám jako první dovolala Helča od Poděbrad. Krásný večer, Helčo, přeju a moc zdravím.
1: Jo, já taky všechny zdravím, všechny nespalce, hlavně všechny čundráky.
0: Jo, jo.
1: Protože že po Trampstu se říkalo čundráci.
0: Ano, ano.
1: A já teda jsem moc nejezdila, jako svobodná jsem párkrát byla a pak jsem se k tomu dostala víceméně, že mě k tomu přemluvil tehdejší přítel a to už mi bylo přes 40.
0: No to nevadí,
1: nevadí, ale zjistila jsem, že prostě nemá cenu něco plánovat na ten čundr, protože když ti říkají, my to všecko máme dopředu, jo, tak ani náhodou. Prostě první hospoda, co zazdí, a jel se pod Čerák někam k Vlašimi.
0: Aha.
1: A šlo se samozřejmě do hospody, že jo, a protože se jezdilo v pátek, takže po práci, tak se do té hospody přišlo tak nějak k večeru.
0: Ano.
1: No a už to za chvilku to začalo, že jo, kluci vyvolili kytary, začalo se hrát, no a pak to letělo, kluci, ty tady máte pivo, kluci, tady máte panáka, no a to byla konečná, no. A jelo se, nikdo neměl baterku, samozřejmě, protože my přece tam dojdem za světla, jo, a my víme přibližně, kam se jde a kde se bude spát. Ano. No, akorát teda, že tam byl jeden, kterýho jsem neznala, to byla parta, kde se scházeli vždycky na výročí, jo, takže to byli kluci, kteří se znali z úplně jiných skupin. No a ten jeden tam měl psa německého ovčáka. A já mám hrozný závratě za prvé, takže já jsem třeba dvakrát málem vypadla z okna, takže vždycky v okna musel mít mužský doma.
0: Jo.
1: A nelezu na žádný výšky, nemůžu na rozhledny, jo, nesmím na lanovku. Tak. A navíc se hrozně bojím psů cizích. Takže já jsem se tomu psovi moc nepřibližovala. No ale jak se hrálo, že jo, a lítali tam panáky, tak samozřejmě to bylo, dokud odspoda nezavřela. Tak nás vždycky vysypal a teď nikde nikdo. Na kraji vesnice už končily veřejné osvětlení.
0: Tma jak spytli? Ano, ano.
1: A teď kam, jo, no, bez baterky. A přimotali se tam nějaký dva kluci, ten jeden měl takový dlouhý, velký nůž, jo, připevněný k pásku. A my vás dovedeme. Tak jsme někam šli a pak jsme někde lezli. A to byly jako kořeny a jsem tam byl takový schod v hlíně. No prostě jsme lezli do nějakého šíleného kopce a já už jsem se potom bála docela. Jsem si říkala, kam nás ty kluci vlečou. Ty byli všichni z té naší skupiny, všichni byli pod parou, že jo? Takže jim to bylo jedno.
0: Takže zvesela do kopce, ano.
1: Jo, akorát ten, co měl toho psa, tak ten jako byl střízlivý. A já mu říkám, hele, mně už se to nelíbí, kam nás ty kluci vlečou. Když tě vůbec neznáme, ještě ten nůž takový. A došli jsme na nějakou mítinu, nebo teda spíš dolezli.
0: Aha.
1: A já říkám, tady už bychom se měli prostě nějak to zastavit a vyspat se tady.
0: Ubivakovat, ano.
1: No, takže ty kluci pokračovali někam. No a my jsme se tam rozložili na té mítině, jo, kluci vlezli do spacáku, já taky. Jenomže se mi potom, jo, ale bála jsem se, tak jsem nemohla pořádně spát. A pak se mi chtěla na záchod, tak jsem říkala, Herko, tak já se odplížím tady v oku, dál, tam se někde přičápla, vyčurám se. Jenže jsem se bála toho psa, protože jakmile jsem se zvedla, tak mu zavrčela. No, takže mě pěkně mě zase přišpendlil. No a tak jsem koukala do blbá a už se začínalo jako svítat a to holka, když se rozednilo, když už bylo vidět,
0: no,
1: tak ještě, že mě ten pes teda hlídal,
0: no,
1: víceméně, aby se nehejvala, protože kdybych udělala pár kroků, tak jsem se možná i zabila.
0: Jste byli na nějaký skále?
1: Já,
0: nebo
1: já
0: kde
1: jsem
0: jste...
1: zjistila, jo, že jsme na nějaký skále.
0: Yeah.
1: Vysoký. A dolů nevedla žádná cesta, proto my jsme se tam drápali přes nějaký kořeny.
0: Aha.
1: Já když jsem to viděla, tak se mi úplně udělalo zle, takže jsem budila kluky a říkám, hele, jak se dostaneme dolů? A ježišme, jak jsme se sem dostali. Já jsem říkala, no drápali jsme se sem, ale mě teda dolů nedostanete, já se bojím. Jo, a já neudělám ani krok, já prostě to je vysoko, no já nevím, kolik to mohlo být. Takových 15 metrů.
0: No, což je hodně.
1: No. No takže jeden les pode mnou dával mi nohy na různý ty kořeny a na různý ty prohlubně a jeden nade mnou, který mě držel za ruku, jo, abych se nebála a abych náhodou se nepustila a nesvalila se a nestrala ještě toho jednoho sebou.
0: Jo.
1: Takže to byl hrozný čundr, hrozný.
0: Takže vzpomínka zůstala až do dneška, jak to tak poslouchám.
1: No, no, to nemůžeš zapomenout.
0: Ale jinak s paní Počirákem potrženo sečteno, jo, příjemná
1: dobrý,
0: věc, ne?
1: Dobrý,
0: tak, to
1: paní
0: je dobře.
1: Počirákem není špatný, když teda si to užíváš, když opravdu
0: a
1: ráno
0: Nelly
1: se
0: a tak, ano.
1: A je příroda a tohle. A jednou jsme spali pod takovým skalním výčnělkem, to zase bylo přímý příležitosti. A tam to bylo dobrý, protože jsme byli chráněný, jo. Ale taky bez baterky, no. Kdybych ní ještě někdy bejvala jela, tak už jsem si ji určitě přibalila, ale já tak jsem pak radši nikam nejela.
0: Nikam si ma nejela. Tak tolik na úvod, no. Helča, od Poděbrad. Helče, moc děkuju, jinak přeju klidné prázdninové dny, hezké léto, moc si ho užij a hodně zdraví přeju taky, ano?
1: No já jsem taky a ať jezděj, ať kytary hrajou,
0: ano.
1: Protože to je krásný.
0: K létu to patří.
1: Já teda mám ráda country a budu ho mít ráda vždycky.
0: To je dobře. Děkuju moc krát, Helčo. Ahoj, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožora je skupina Elán a Voda, čo ma drží nad vodou. Jedna známá to filmová písnička. 17 minut po 23. hodině, to je přesný čas. A dovolal se k nám z Frýdlantu Jarča. Krásný večer, Jarčo.
1: Já vám krásný večer, Jituš, i všem lidičkám, co poslouchají.
0: Děkuju za všechny.
1: A chci říct, že mám krásné vzpomínky. Když jsem byla malá, tak jsme se tenkrát sešli na Hartě. A když nás jich bylo hodně, tak my jsme šli spát třeba do stanu jako malí děti. No a byli jsme na zahradě, protože tam se to zamykalo, že na noc, když jsme byli malí a dospělí byli nahoře, no a akorát si chodili k nám dívat, jestli spíme. Jestli tam neděláme nějaký hlouposti jako malí děti.
0: Jo.
1: No byly 4 roky, takže já si to pamatuju.
0: No tak to malinká úplně, ano.
1: A já byla ze všech nejmenší už ve stanu. Protože tam byly větší, jo, já jsem spala, protože já jsem byla vždycky unavená, když jsem byla menší. No a oni prostě říkali, no, tak budeme spát, no najednou přišli a koukali na nás dospělí, jestli spíme, no jo, spím, že spí, no tak jsme spali, jo, a já jsem spala tvrdě, ale ty větší jako tvrdě nespali, ty měli takový, neměli takový tvrdý spánek jako já. A pak mám další příběh, před 4 rokama, mě říkala praneter, hele, jadu, pojeď se mnou, vem si teda přikrývku a polštářek, co máš nejradši a budeme spát v autě, protože chatka byla plná, byla tam neteř a vlastně její odneteře táta, jo, a jeho paní, no a vlastně praneteře babička, který je děda.
0: Ano.
1: A my jsme jeli za nima do sloupu a druhá neteř ta spala taky po autě, protože to bylo obsazený, že druhý den jela k ním třetí neteř. A já jsem v praneteři jela třetí, jako druhý den domů, protože jsme tam byli jen tak se podívat na ně do sloupě. A my jsme spali v autě, tak jsme se uslali v autě. V 11.
0: No,
1: a já už byla větší zůru.
0: Jo.
1: Takže mi stačí 3-4 hodinky spát takhle, protože jsem byla jako to a neteř se mě plaklekla, jak vyšla ven, co tady děláš, já jdu tak brzo. Koukám, no, poslouchám ty zvířata, které jsou.
0: Jo, noční zvuky, no jo.
1: Ano, že to musí to. To je zrovna v lese v tom sloupě, co jsme tenkrát byli za nima. Byli jsme se na ně podívat, jak tam valčej.
0: Ano,
1: tak
0: ano.
1: Jsme tam si museli sednout, je opekat, jak jsem si musela rád. Pekáček, že jo, jinak by to nešlo.
0: No klasika, takže radši jste přestali v autě než pod čirákem, jo, že byste hodili celtu na zem a tak.
1: No, protože my jsme neměli tam nebylo jak kde se dát celtu, protože tam byly chaty a auta, takže tam se nedalo.
0: Jo, takže radši v autě takhle.
1: No
0: proč ne?
1: Ano. A tak jsme takhle se vyspali, no a já jsem byla ve 3 ráno zůru, takže já jsem byla brzo. A neteř se mě lekla, když šla na záchod jako. Já říkám, nelekej se, já jsem tady, já jenom tady pozoru, sleduju, co se tady děje venku, zvířata tady poslouchám.
0: Tak nebáli jste se a bylo to všechno v pořádku, jo?
1: No, ano.
0: Tak
1: ano,
0: to je dobře.
1: Ano.
0: A letos na prázdniny bude nějaký vandr, Jarčo, nějaký tramp?
1: No.
0: Do přírody?
1: No, tak já chodím do přírody tak jako... Já jdu do rybníku a to je taky vlastně příroda. Tak já chodím pro vodu, takže já jdu taky k rybníku a tam jsou taky stromy, tak to je pod zámkem, to je jako příroda.
0: Takže takové menší výlety a procházky.
1: Ano, zámecký rybník to máme.
0: Jo, no tak to je krása. Dobře, tak jo, tak já moc děkuju za návštěvu, přeju taky já hezké taky. Léto, hezké dny a děkuju moc za návštěvu, za povídání, jo?
1: Ano, prosím, naslyšenou,
0: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byli pánové Michal Tučný a Zdeněk Rytíř, kteří se vypravili na kosmický vandr. To vše v noční lince, kam se dovolala také paní Marcela z Polabí. Marcelo, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, taky přeju.
0: Děkuju.
1: Já jsem trošku se popletla, protože já jsem pro vás měla tenhle příspěvek připravený. A asi týden dozadu jsem se dovolala na vaši kolegyňku a ona, tak nám to řekněte, tak nám toto, no tak bylo to podobný motiv, jako máte vy, nebo...
0: Jo, to nevadí, tak nám to zopakujte, klidně mnozí neslyšeli, já taky ne.
1: Jestli vám to nevadí, tak
0: to víte, že ne.
1: Takže já k tomu něco povím.
0: Ano.
1: Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny, chystají se všechny děti, nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily. Zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyli. Všimnete si zčista jasna, že je louka zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří. Vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
0: No to byla krása, tak krásně jste to složila, krásně jste nám to i přednesla. No a co vy sama, Marcelo, na takové nějaké vandry, trampingy, spaní v přírodě, ať už pod Celtou, nebo jenom tak zkrátka pod Čirákem?
1: Já jsem narozená v první polovině minulého století, takže já už teď vůbec ne.
0: No a za raného mládí taky ne?
1: No, jezdili jsme i Lužnici, jsme jezdili několikrát.
0: Jako no vidíte.
1: Tak samozřejmě.
0: A na těch vodáckých táborech jste si stavěli stany, nebo jste spali zkrátka jen tak v těch kempech opravdu pod Čirákem?
1: No to byly stany s podsadama tehda. Jsme teda spali jako to. A jinak jsme si stavěli stany jenom tak, když jsme jeli na vodu, no tak tam, kam jsme dojeli, že jo?
0: No jasně. Jak to vyjde zrovna, no, to je pravda.
1: No pomáru, no to...
0: Ano, ano.
1: Udělali, takže pak, když jsme si vařili, tak jsme sůl měli v tekutém stavu, takže jsme si to tam solili tou slanou vodou.
0: Ano.
1: Tak to byly, jenomže to je to, co už dneska hodně se vytrácí. Tím, že vlastně takhle je jiná doba, lidi můžou dneska do světa, že jo. Nemohli se dostat nikam, no tak teď využívají toho, že jezdí po různých destinacích do ciziny, budíš jako... Každému to přeju. Ale my jsme si strašně vystačili i s takovýhlema.
0: No ale co já vím teda, co slyším, tak na vodách na Vltavě a na Lužnici stále plno, dokonce až přeplněno.
1: No tak to teďka zase jako už se to všechno zase vrací trošku. A je to škoda, že některý dávají přednost víc teda ty cizině, no tak chtějí poznat. No
0: to všechno má něco samozřejmě. Ano. Někteří stihnou obojí a je to úplně ideální.
1: ale jo, krásný vzpomínky má člověk. I na ty dětský tábory, když jsme jezdili na tábory a to nebylo na týden, to bylo vždycky na tři neděle.
0: Ano.
1: Nějaký takový, jako, že se musíme, že se nám bude stejskat nebo něco, no tak to prostě se jsme tam odjeli a
0: bylo po stejskání.
1: No. Takže to bylo to hezky, ale to je všechno pryč a dneska je to trošku jinak, ale ráda bych, kdyby ty lidi nezapomínali na tu přírodu a na to, co my máme tady krásného.
0: Určitě.
1: My tady máme strašně moc krásných destinací, kde se taky dá, že jo, no. Tak jenom taková motivace.
0: Dobře. Tak paní Marcelo, moc vám děkuju, přeju vám vydařené léto podle vašich představ.
1: No tak já už toho moc nenadělám, ale to nevadí. Užiju si to.
0: No to je dobře.
1: Vedra, to jako musím být doma.
0: Jo, ty velký vedra, ne. Tak mám přeju krásné letní dny a moc děkuju za návštěvu. Mějte se hezky.
1: A vám taky.
0: Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: A na Zakorová a její biograf Láska, ta krásná to písnička, ale právě končí a na telefonu máme Františka ze Židlochovic. Františku, zdravíme na Moravu, hezký večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, já vás zdravím do rádia a všechny posluchače u naší linky.
0: Děkuji moc krát, doufám, že se máte hezky svátečně. No a co vy ano. A takové zamladá trampy, vandry s paní pod Čirákem, eventuálně pod Stanem?
1: Pod Stanem, paní Jitučko, se spál asi dvakrát. Jednou s kamarádem švagrem na Mláchovým jezeře a jednou s rodinou na Znojemské přehradě, na Vranovské, jo? Tak to bylo tak všechno. Ale pod Čirákem, to vám řeknu. No. Já jsem dělal v Řeří u Prahy, to bylo v roku 59-60, jo? No a jezdili jsme za kulturou z té Řeže, se jezdilo za kulturou do Prahy. To nás tam táhlo, víte? No, jako kluci třeba partia a teď jsme se odtaď vraceli, to jsme si vždycky našli poslední vlak, který je na Děčín, jo, na Kralupy a tak.
0: Jo.
1: Tak jsme jeli posledním vlakem a vystupovali jsme v Žalově. A to je na Žalově na levé straně, na levém břehu Vltavy, jo.
0: Ano.
1: A ta Vltava se musela... Tam je převozník, tam byl tenkrát. Převozník a ten nás převážel do Řeže, jo? Jedině poslední vlak tam už potom nikoho on nevezl nebo tak a nepřevážel. Tak jsme tam museli zůstat, až přijede nad ránem, kdy on zase odvážel lidi.
0: Když přijede a probudí se,
1: převážel, jo? No. Ale co teď, tak tam byly takový jako nějaká louka, nebo co, byly tam nasečený kopky sena. Tak tam jsme vždycky, a bylo to jenom v letě teda, že samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: No, tak tam jsme na těch kopkách vždycky jako kluci si zřímli, jo, třeba tak 3 hodiny, do 4 do rána jsme si tak jako zřímli. My jsme, někdy jsme pokoušeli pískat na něho, on tam bydlel, on tam měl domeček, on se měl Vilda, ale příjmení nevím. No a tak jsme pískali a to nic nepomohlo, tak pak už jsme vždycky automaticky tam zalehli do kopek v letě. A
0: čekali na ráno.
1: Tři hodinky jsme si zříbili, jo? No,
0: jo.
1: A tak... Tak to mám ty vzpomínky. Dneska, když je to tak asi 2-3 roky, jsem v té Řeži byl se podívat, tak už je tam veliká lávka přes tu Vltavu, jo? Takže přímo naproti tomu ústavu jaderné fyziky je velká lávka a teď teda nevím, jestli u té lávky ten vlak zasavuje, protože on by musel asi 0,5 kilometra. No ale zase to žalováci by to měli...
0: Třeba se nám někdo ozve a dovysvětlí, kdyby se tam někdo vypravoval teď v létě na vandr. No.
1: No, tak takový, to bylo takový ty, kde jsme spali na Širáku, jako pěkně, a to pěkně vonělo, víte, a protože já jsem zvenkova, tak mě to obzvlášť vonělo, jo.
0: No já, je krása, takže jste se nebáli ničeho, nic, krásně jste si... krásně jste si schrupli.
1: No. Tak to bylo, no. Někteří kluci si odtaď vezli holku z Prahy, jo.
0: Aha.
1: No, tak tam měli zábavu, jako, jo, té kopci. Ty tam měli zábavu, a my jsme jim to záviděli a tak, no.
0: Jo.
1: To byli starší, takový si má už, jo. No, ale takový zážitky jsem měl, no.
0: To no bylo, tak to je krása. To bylo... Krásný vzpomínky, no. Krásné letní zážitky, ano. Jak přespat zkrátka, když převozník už nejezdí přes vodu zrovna.
1: No. Takže, tak teď už, jak to tam je, si to zastavuje v Žalově a potom u té lásky to vodní asi jenom 0,5 kilometra popojí ten vlak, tak to nevím, jak to tam mají zařízeny. Dvě zastávky blízko sebe, no. Nebo je to jenom třeba u té lávky ta zastávka.
0: Jo? Třeba nám někdo ještě se ozve tam, kdo to tam zná, kdo tam žije a bydlí. No a Františku, co vaše vnoučata a děti? Jezdí na nějaké vandry, tábory a tak?
1: No, děti, myslím, možná Milan, syn a Martinka, dcera, ne, ta nikde myslím nebyla, ale vnoučata jsou teď v Chorvatsku. Včera jeli s synem, jo, tak ti jsou... Ty jsou teďko v
0: Ty si jeli užívat moře, ano. Tak to je dobře, že si užívají.
1: Takže tak.
0: Dobře, Františku, tak moc děkuju taky a přeju krásný víkend sváteční a hezké dny další. Mějte se hezky.
1: No, děkuji, dobrou noc.
0: Děkuju, dobrou noc, naslyšenou. Noční linka.
2: čas pro vaše příběhy.

0: David Koller, skupina Lucie a písnička Sen. Máme 11:45 a na telefonu paní Boženku z Hradce Králové. Boženko, krásný večer přeju.
1: Já taky vám přeju všem pěkný večer a chci se připojit. Je to už hodně let, ale prostě nezapomenu na to. Můj manžel byl ze Slovenska a blízko nás byla posádka vojenská. A několik chlapců ze Slovenska se tady oženilo a zůstali a ještě s těma, co byli na Slovensku, tak jsme byli v kontaktu. A kamarád dostal auto na poukaz z Dunajské středy. Jeho sestra zažádala. Tak jsme se domluvili, že teda pojedeme se podívat na Slovensko. No tak jsme jeli a byli jsme v Liptovský Mikuláši, v Hybech a pak jsme jeli do Bardějova a tam byla taková, ale vždycky jsme někde večer zastavili, postavili stan, někde jsme u vody vždycky tak nějak hledali a jeli jsme do Bardějova a tam byla okresní cesta, ale byl to samej kámen. A my jsme tam píchli. A když jsme jeli, tak mamka nám na cestu napekla koláče. No a my, jak jsme byli dvě rodiny, že tak jsme měli nadspanej kufr. A kamarád musel vytahovat rezervu a říká, no za ještě ty koláče a to. A jak jsme zastavili, tak okolo nás bylo plno dětí. Tak já jsem ty koláče vzala a prostě těm dětem jsem dala. No ale dojeli jsme k tomu kamarádovi a pak jsme šli si postavit stan do Bardějovských kupelů.

0: nebo tank. A tam byl i pramen nějaký léčivý a kousek dál od nás měli postavený stan studenti z Prahy.
1: Jo.
0: Ráno, když jsme stali, tak tam bylo ještě těch pár koláčů, já jsem počítala tak nějak na zadní kolečka, no tak jsem jich tam pár nechala a chlapci, ty studenti pili akorát mlíko, tak jsem jim ty koláče nabídla. No tak ještě, no tak jako kluci byli rádi, že tak ty koláče jsme snědli a my už jsme se vraceli, jenomže jsme se vraceli v neděli a všude byly obchody zavřeny. My jsme koukali po nějakým poli, aspoň do kurku si utrhnout nebo něco, protože jsme měli hlad. No a nikde nic jsme s ničím se nesetkali, tak jsme až v Litomyšli došli do restaurace a tam jsme se najedli. A pak po druhý jsme jeli taky se známými a to jsme jeli prostě do Banské Bystrice a tam tudy jsme jako projížděli ten Nižný a Vyšný Komárník, jsme se byli podívat a na Dukle a tak jsme asi 2500 kilometrů udělali a když jsme jeli do té Banské Bystrice, tak jsme se nějak zdrželi a ten stan jsme stavěli už večer a ráno jsme se probudili a okolo nás bylo stádo krav. A co jsme měli v té takové předsínce v tom stanu, tak měli jsme tam nějakou mrkev, prostě nějakou zeleninu a to tak nám to krávy všechno rozčochnili. Takže jsme toho nic neměli, ale mám pěkný vzpomínky.
1: No je, je.
0: Pak jsme jezdili k rybníku Řeka a to je u Havličkovýho Brodu, jmenovalo se to Křížová a teď to je Krucemburg. No a objížděli jsme taky Dáškola a prostě tak nějak ty rybníky, ale tam jsme stanovali a ráno jsme vždycky v 6 hodin vylezli a šli se vykoupat. Tam byl asi 4-hektarový rybník, pak jsme zalezli do spacáku a spali jsme. No, nejdříve jsme tam byli 4, pak už nás jich jelo asi 8, vždycky na ten týden, takže ale ještě jsem si vzpomněla, ten kamarád, co jsme s ním byli v tom Bardějově a tak, tak jsme měli teda jeden stan velký a on spal, prostě měl sekírku pod tím, pod hlavou,
1: jo.
0: Že se bál, kdyby náhodou
1: kdyby
0: něco,
1: upežit.
0: To by... No, takže byly takovéhle vzpomínky. Já
1: ale dobře, to všechno
0: stanování.
1: Dopadlo, tak to jsem ráda.
0: Dopadlo
1: tak...
0: to dobře. Tak jo.
1: A hezky vzpomínáte. Boženko, tak. Moc vám taky děkuju za krásné vzpomínky, za hezké zážitky, které jste nám převyprávila tady a přeju také hezký večer a hezký sváteční víkend. Užijte si ho. Mějte se hezky. Díky.
0: Vám taky všem a dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkujeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lenka Filipová, jenom blázni se radujou. Tolik písnička, půlnoc klepe na dveře a před půlnocí pozdravíme do Šternberka Bohumíra. Krásný večer, Bohumíre.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Dobrý večer.
1: 60. léta to začal stop, tak jsem jezdil stopem.
0: Uh-huh.
1: 15 let jsem byl stopem v Maďarsku.
0: Krása.
1: A pak jsem se dal na trampování.
0: Jo.
1: To se jezdilo hodně na pastviny, na přehradu takovou.
0: Uh-huh.
1: A to se šlo vždycky večer do hospody, najel se na nějakou svačinku.
0: Ano.
1: No a po cestě se kradlo dřevo, aby bylo oheň.
0: Aby bylo na vohýnek, jasně.
1: No aby bylo teplo do ohně.
0: Jo.
1: No. Takže se dali hodně kamení, bylo kolem ohně. Věci se dali do stanu, vždycky někdo sebou měl stan,
0: uh-huh.
1: To se dalo do stanu, no a polehávali jsme kolem ohně. A já jsem měl sebou bílé prostěradlo,
0: jo.
1: Do toho jsem se vždycky zakumlal, nebo aj dva, jako, no a tak jsme vydrželi do těch 4 hodin do rána, to tak bylo běžný.
0: Jo.
1: No a jednou jsem vám zavítal, já jsem málo jezdil vlakem, já jsem většinou stopem. Jako
0: mm-hmm.
1: A jednou jsem vám chytil stopa, já nevím, jestli ten pán ještě žije, jako já. To byl Volseda Blas Pionýr,
0: mm-hmm.
1: A on to vzal na Červenou vodu.
0: Ano.
1: No pak brácha byl na vojně v Liberci, tak mm-hmm. jsem si říkal, no pojedu za něm a tamhle, kde v Krkonočích, tam to někde... něco chytnu a přidám se k ním. No a tam vám jsem, už to bylo pozdě, protože na tým Pionýře to ve dvou, to se nemohlo jít rychle, jakože.
0: Jasně.
1: A on jel taky za rodinou, tak musel jít dopatrně a takový, tak mě, jak jsou Jánský lázně, tam já už si to přesně nepamatuju.
0: Jo.
1: No prostě tam mě vysadil.
0: Ano.
1: Já jsem šel tím lesem, to byla tma, a představte si, mě zastavil hadrolet, jako ta, teď to nemám na jazyku, no, tříkola.
0: Ta tříkolka, ano.
1: No, ten hadrolet, my jsme to
0: říkali. Jo.
1: No. A on vám mě vzdál, on je někde si na chalupu, taky jako já, ale říká, víte, to máte cesty, já vás tady musím vyložit jako já.
0: Uh-huh.
1: A jak svítil ty hadrolety, tak jsem uviděl kopky cená, jako já, tak říkám, paráda, tady se s tím. Tenkrát se dalo přespat v Přikopě, já nevím, u lesa na kraji, jako já.
0: Uh-huh.
1: Dneska by to bylo divný přespat, kde nebo vůbec kopce cena, to ani kopky už se dneska nedělají. Mm-hmm. To by se musela chytnout nějakého soukromíka. No. A ráno jsem se vám probudil, to bylo asi 17:30, já jsem tvrdě usnul. Jako,
0: mm-hmm.
1: Ja? A dorazil jsem do toho Liberce, za bráchou, ten se diví, co tam dělám a jak brzo a co naští a takový. A to, naši o mě vůbec neměli strach. No. Tak já jsem trampoval. A já
0: krása.
1: Jsem pojezdil celou republiku.
0: No.
1: Celou republiku. A vždycky v práci říkali, ty se nestratíš, jako, ty se nebojíš a to je důležitý, nebát se, jako já.
0: Mm-hmm.
1: A taky vám řeknu jednou, to už končilo to moje trampování.
0: Ano.
1: Jsem šel skoro 30 km pěšky z Náchoda.
0: Pánečku.
1: Náchoda z Velké Petře a ve velkým deštu, jako já. Ale přežil jsem to a jsem tady.
0: Jo, takže no. Taky rád vzpomínáte no. I na tuhle tu po mně. To je docela dlouhá túra, 30 kilometrů. To vám řekl.
1: Kluci, Olek, vynikající nálada, každý řekl něco jako... A rozdělili jsme se o jídlo, kdo měl co sebou.
0: Uh-huh.
1: V pohodě.
0: Tak to je dobře, že máte takhle krásné vzpomínky.
1: Když se znova narodil, tak bych to zase dělal.
0: Jo. Zase no. Znovu, zkrátka, krásné prázdniny s Baťohem na zádech. Výborně, tak Bohumíre, moc vám děkuju, přeju hezký večer.
1: Děkuji a přeji dobré poslouchání.
0: Budu se těšit zase příště, mějte se krásně, naslyšenou, zdravíme do Šternberku.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy.

0: písničkou Karla Zicha jsme se přehoupli do nového dne, kterým je pondělí, ale sváteční, s datem 6. července. A na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den sváteční, krásný, vydařený, abychom si ji užili podle svých představ a aby se nám zkrátka všechno dařilo. Pokud vás čekají nějaké pracovní aktivity, tak ať se dílo daří a práce jde dobře od ruky. A pokud vás čeká den volný nebo výletový, tak si to moc a moc užijte a hlavně s úsměvem a hlavně ve zdraví. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma spali jste někdy i pod čirákem? Jste Trumpové tělem a duší, anebo raději all inclusive a hotelové služby? Říká se, že kdo jednou zkusil raní rosu a vůni lesa, propadne trampingu na celý život. Západ slunce, oheň, na něm kotlík s čajem, zlehka se začínají ozývat tóny kytary. Prostě romantika. Byli anebo dokonce jste členy třeba nějaké osady, kam jezdíte pravidelně? Nevadí vám voda z potoka, světlo petrolejky? Kdo vás k tomuto stylu života a k téhle filozofii přivedl? Často se v současné době mluví o návratu k přírodě. No a myslíte, že tramping přežije třeba současnou internetovou dobu? Jaké zážitky si z pobytu v přírodě pamatujete a jaké si odnášíte nebo jaké jste si odnesli? Tak tolik a mnohem více na toto téma. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Viana Bartošová a její písnička se jmenovala Dotek lásky. No a teď na telefonu pozdravíme paní Emu do Javorníku u Jeseníku.
1: Jeseníku, tak.
0: Krásnou noc, paní Evo. Emo, vám přeju a moc vás zdravím.
1: Já taky.
0: Děkuju.
1: Protože já když přijedu večer z práce, tak bez vašeho rádia neusínám.
0: Děkujeme za přízeň a za věrnost.
1: No, včera měl Honza směnu a nebylo boha se tam dovolat.
0: Jo, někdy je to těžký, já vím, no.
1: No, dneska máte perfektní téma.
0: Tak to je dobře.
1: Trampové. Já jsem v 15 letech jezdila na tramp, že jsme byli takhle založeni doma. Ale měli jsme kotlík, vojenskou deku, smotanou jako Ferda Mravenec.
0: Jo.
1: Můžete to představit.
0: No je.
1: Tak a celtu. Přijeli jsme někde na Šumavu, našli jsme si super stromy, nasadili celtu, kluci posekali větve jehličí, dali to na zem, no to jsme hodili deky. Přespali jsme a pochodovali jsme dál, jako jo. A dneska já jsem servírka, hospodská, no. A chodil turisti a mají ty bagle a vždycky jim říkám, co v těch baglech máte? Obývák, koupelnu, my jsme měli deku, celtu a někdo nosil rendlík, které jsme si vařili jídlo. Asi tak nějak, jako jo. A dneska, když je turisty vidím, tak to mám prostě hrozně. Jo, a nenosil kytary. My jsme měli kytaru, housle.
0: No krása.
1: Ráda na tady časy vzpomínám, protože to bylo úžasné. Od 15 let mi rodiče dovolili na trampy, že viděli, že jsem zodpovědný člověk.
0: Ano.
1: Asi tak nějak.
0: Ano.
1: No a já volám z Javorníku u Jeseníku.
0: Krásný to kraj, no.
1: No úplně nádherný, máme tady, teda já říkám, můj nádherný zámek. Muzeum, kousek dál je tančírna, radši údolí.
0: Je, takže je tam kam se vypravit na výlety a kde eventuálně i přespat pod Čirákem, že jo?
1: Prostě a já dělám v Jeseníku, jsem, i když jsem důchodě, tak ještě pořád sloužím jako servírka. Ty jste mě vyžádali a všem turistům říkám, odkud jste, zase Králové, byli jste v Jeseníku na zámku, ještě ne. V Javorníku na zámku, ještě ne. Já říkám, no tak jděte, úžasný, na celý den krásný výlet.
0: Ano.
1: Prostě něco nádherného.
0: Tak to tam mají dobrý turisti, že jim poradíte takhle a pošlete, kam se mají podívat ještě a co stihnout.
1: No, abyste u nás už byla v Javorníku?
0: Já myslím, že určitě ne teda. No, bohužel taky mám spousty takových těch míst na mapě, kam by bylo potřeba ještě dojet se podívat.
1: A já se zeptám takovou tak jako na rovinu. Četla jste knížku Kladivo na čarodějnice?
0: Nečetla jsem knížku, viděla jsem film, ale to už je dávno teda.
1: No, takže ty exekuce, které v té době probíhaly, se probíraly u nás na zámku.
0: Ano.
1: Javorníku, to patřilo pod Vroclav, pro Polsko, než se vrátili zpátky. A potom ty ženy a muže odváželi do Losin a tam je upalovali u té...
0: Jej, no jo, temná historie.
1: No, a to je skutečnost, to není jako výmysl. No. A ty zahrobná Sisi u nás na zámku trávila asi 2 roky, jako když utekla a potřebovala klid.
0: Ano.
1: U nás na zámku má se komnaty s vešaty. Což je úplně úžasné. Takom zámek se celý zveřejnil, že je možnost do půdních prostorů, do skrobních prostorů.
0: Jo, že se lidi dostanou.
1: No, něco úžasného.
0: Tak to je krása.
1: Já mám pejska, jezevčíka.
0: Ano.
1: Bianku. Když mám volno, tak moje procházka je zámek, protože říkám, že je to můj zámek.
0: Jo.
1: A mimo jiné, ještě mám takovou maličkost, že když jsem se tam byla s manželem, tak jsem byla rozvedená o Mlzdovec.
0: Mm-hmm.
1: A jezdili jsme do Javorníku tady na ubytovnu randit.
0: Jo.
1: A tak se tam Javorník zalíbil strašně, že už tady bydlíme 9 let.
0: No vidíte to, jak se člověku některá místa stanou osudovými. Dobře, tak paní Emo, moc vám děkuju taky za vlastně prázdninové pozvání pro ty, kteří nebyli, a tak, aby věděli, nebo to tam mají kousek, tak aby se zastavili a zavýletovali. A jinak vám přeju hezké letní dny a děkuju moc za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Já taky, protože já když jdu večer z práce, tak když jdu spát, tak se pustím vaše rádio.
0: Tak to je dobře, že...
1: Úplně ty témata. A včera Honza měl takové super téma.
0: Jo.
1: A nedovolala jsem se,
0: tak
1: to je strašně mrzelo.
0: Určitě
1: jako.
0: Se dovoláte zase příště někdy. Mějte se moc hezky, paní Emo, děkuju, naslyšenou.
1: Taky vám přeji hezký večer a všem posluchačům úplně úžasné. Prázdniny, léto, krásno.
0: Dobře, ráda vyřizuju.
1: A kdyby někteří zavítali do Jeseníku,
0: mm-hmm.
1: tak hodil hotel Pradě na náměstí,
0: mm-hmm.
1: zahrádka. Stačí říct. Slyšeli jsme, že tady sloužíte.
0: Paní Emo, dobře. Tak jo, krásné léto, naslyšenou, zdravíme do Javorníku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Eva Farna, Všechno nebo nic, tak se jmenovala písnička. No a dovolala se k nám Olinsko Křivnice. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás zdravím taky po delší době, mějte se krásně a dobrou noc.
0: Tak to bylo rychlý, ano. Tak doufám, že něco přidáte k těm trampům, čundrům, vandrům a spaní počiráky a tak.
1: Ano. No, já jsem s tím vlastně začínal, když jsem se dostal Moravského Slovácka, kde jsem se teda narodil a kde jsem vyrůstal, do Rožnova, na Promyslovku, tam jsem byl na internátě.
0: Ano.
1: A protože jsme vlastně tam byli taková partia z celé republiky, tam byli kluci až z Prahy a tak dále, a já jsem tam z Jižní Moravy, takže na víkendy jsme nepravidelně jezdili domů, tak jsme se zebrali v pátek a vyrazíme do toho terénu. Spaní počirákem je úžasná věc.
0: Ano.
1: Vzpomínám si, moje první spaní, to byl vlastně takový pokus o čundrování ještě na základní škole, tak to jsme s kamarádama vzali velký stan, nebo Ačko takové větší, pro možná 5 lidí. To jsme si postavili u nás v lese, kousek od nás asi 3 kilometry, a měli jsme malý stan, ale co jsme si nevzali, deky a spacáky, nic.
0: Jo.
1: Takže jsme vlezli do toho stanu na večer, vlezli jsme do toho malého stanu, co jsme se zamotali. To byla zima. Vybrovali jsme od večera až do rána. Ráno jsme stanuli. My jsme spali, takže jsme se prostě jenom zvedli, zbalili jsme to všechno a šli jsme domů. Dostali jsme világoš, protože jsme neřekli, že jdeme na noc pryč. Tam byl povyk, že jo?
0: No je.
1: A pak dopadlo to teda jako pár fackama, co to vyřešilo. No, ale potom, jak jsem byl na té Promyslovce, tak to byly krásné zážitky, protože to bylo Rožno pod Radoštěm. Tam už jsou kopce, tam uděláte pár kroků, už jste, jak se říká, na horách. Kousek od mezi Rožnovem a Veřovicemi, to je takový prostě přechod přes kopec, tam je prameny Činky, kousek, tam je kamenárka a pod ní byla ještě za války postavený údajně partizánama nebo vojákama nebo kým, takový kamenný srub.
0: Jo.
1: Kluci z Rožnova, tramská osada Estacado, si tam to upravili, dali tam strop, dali tam všichni střechu prostě a tam jsme mývali takzvané ohně. Prostě jsme se domluvili, že přijdeme tam a tenkrát, vzali se kytary, zabalili se oheň, prostě se sedělo, zpívalo, pak jsme zalehli a tak dále. V zimní táboření, jedno si vzpomínám, tam přijeli kluci z Ostravy, já jsem si postavil s kamarádem jehlán, to bylo z takových těch celt, takový kosošverce, dva k sobě, spory jsme vystřelali četinou, to je vlastně to suché větvičky ze smrků. Dali jsme na to igelit a na to jsme dali deku a už jsem byl připravený ke spaní. Jenomže přišel za mnou šerif z té osady a říká, mám tady bráchu, on je nějaký nachcípaný, má si horečku, nenecháš mu místo v tom stanu. Tak říkám, dobrá, tak ať tam jde. Takže on si lehl do stanu, já s tím šerifem jsme lehli vedle toho srubu do takového výklenku, kde bylo u nás naskladané dřevo. Pod sebou jsme měli taky sucho, to jako jo, teď jsme si vlezli do spacáku, přikryli se celtou a boty pod hlavu, jak se říká, a spali jsme.
0: Ano.
1: A hlavu přes tu, teda celtu přes hlavu a teď zkouším, v noci mě něco tlačit na tu hlavu. Tak jsem se probudil, na nás bylo 20 cm sněhu.
0: Ježiš.
1: Ten nás tak krásně izoloval, že bylo teplo, jako, to jako jo, ale prostě na tu hlavu mě to tlačilo, tak jsem, ten Fazol se jmenoval, ten šerif, a říkal, co blbne, nebuď mě, když se krásně spí. Takže jsme se ráno probudili, opravdu pod tím sněh bylo krásně
0: teplo.
1: Bílo všude a tak dále.
0: No vidíte to, tak to málo kdo zkusil, že by takhle spal pod čerstvě napadaným sněhem, aby zjistili, jestli hřeje nebo nehřeje.
1: A to už ještě potom jako žena, to je už děcka byly skoro velký, tak tady z Kopřivnice jsem říkám, nevím, co mi to napadlo, říkám, manželce, já pojedu na čundr. Blázně, říkám, ne. Takže ona říká, udělej to, takže ve 3 hodiny, ne. Měl jsem psa tenkrát německého včáka Sata, vzal jsem ho sebou, vlakem jsem dojel do Bystřice pod Hostýnem.
0: Ano.
1: Tam jsem si dal na nadražní hospůdce 2 pivečka a teď jsme vyšli na Hostýn, No, víte, to je ten, tam je ta Minor Bazilika.
0: Ano, ano.
1: Krásné místo.
0: Ano,
1: posvátné, nebo jak se tomu říká. A tam jsme lehli pod líp. Tam je taková krásná křižová cesta. Vlastně jsou tam tři. Takže jsme tam lehli pod stromem. Já jsem si sada přivázal k ruce, protože to jako tam běhali zajíci a srnky a tak dále, tak musel být přivázaný.
0: Aby neutek, no jo.
1: Ano, a teď jsme prostě, tam jsme spali, pak jsme šli na tesák, tam jsme spali na tom, za tím tesákem, taky zase pod širákem a ve 4 hodiny ráno asi začal vrčet, já říkám, co se děje. Teď jsem posvítil a pod náma na louce se pásly srnky.
0: Mm-hmm.
1: A jak jsem svítil, tak byly vidět jenom ty světla, jak se říká, takové tečky, oči, tam, možná jich tam bylo 10, 15, nevím přesně.
0: Mm-hmm.
1: A takhle jsme šli z toho, z tebe si se porostlím, až zase pěšky do Kopřivnice.
0: No tak to je krásná.
1: Bylo tam 4-5 dní, na Bystřice, tam je velká přehrada, tam jsme spali taky.
0: Koupání, spaní.
1: Nádhera.
0: Krásná trasa, krásný výlet, tak jsem ráda, že jste si to takhle pěkně užili a takovéhle pěkné vzpomínky máte. Takže jenom doporučujete, že jo? Hurá do
1: určitě,
0: přírody.
1: Určitě.
0: Baťoch a do přírody.
1: A teď je to dobré, když máte v noci máte 25-30 stupňů.
0: No tak to je.
1: Nemusíte mít spát.
0: To skoro člověk nepotřebuje.
1: Na kus igelitu a máte to vyřešené.
0: Jednu celtu na baťoch přivázat a je to.
1: Ano,
0: dobře.
1: Nemáte to.
0: Tak Oline, moc vám taky děkuju, přeju krásný sváteční víkend nebo zbytek ještě toho svátečního víkendu a hezké dny a budu se těšit. Naslyšenou.
1: Někdy opět.
0: Budu se těšit. Dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jiří Korn a písnička jménem Dík a dovolala se k nám paní Jindra z Brna. Krásnou noc, Jindřiško, přeju.
1: Zdravím vás, přeji hezký večer.
0: Děkuju nápodobně.
1: Já jsem si vzpomněla na jeden vejlet, tak mě to nedalo, sice to není podstan, ale je to prostě už x let, takže si snad budu z toho něco pamatovat.
0: Jo.
1: My jsme jeli na sever, jako z Německa jsme se nechali velkým tím parníkem, měli jsme obytnou avii, aby to tak jako upřesnila. Tak tou obytnou avii jsme se vydali, že uděláme Švédsko a Norsko. Tak jsme vyjeli na noc a nechali jsme se teda teplout do Štokholmu. Tam jsme byli asi dva dny. Pak jsme jeli ke známým v tom Švédsku, protože chtěli salámy, které jim chutnaly naše, ty jejich, že jim nechutnají, tak samozřejmě jsme jim vzali a pivo chtěli. A do té ávie se leda to naskládá. No a pak jsme samozřejmě chtěli pokračovat jako vlastně do Norska, tak jsme se vydali. Bylo to krásný. Ty Bystřiny v těch kopcích.
0: No je, je.
1: Bylo, a bylo léto krásný, takže jako se dalo. A v té Avi jsme měli plno jídla, takže žádný problém. No a vydali jsme se až do na západ, až do Bergenu. A to je prostě městečko na skalách, že on když se přijíždí dolů, tak to jsou stály a stály. Po pravé straně jsme jeli dolů a viděli jsme ty světýlka, jak to svítí vysoko, ty domky. No tak jsme přijížděli teda a jsme teda sjeli, tak jsme tam zaparkovali někde a ráno jsme museli samozřejmě se podívat po jiným parkování. Nedá se všude zaparkovat, že jo, musí se dovolit člověk. No tak jsme samozřejmě tam zůstali a porozsídli jsme se a měli jsme tam taky známýho, protože člověk, když jede na takovou dlouhou cestu, tak musí se trochu jistit, aby si zajistil nějaký ty známý, když se něco by stalo, že jo, člověk by onemocnil nebo něco, cokoliv. No a tak z toho Bergenu jsme se nakonec vydali po pravé straně, tak si to pamatuju, zase na noc jsme vyjeli prostě. A teď jsme přijeli, a to bylo ještě odpoledne, kdy jsme vyjížděli, ale do těch hor už nejeli potně. A přijeli jsme na velkou čtyřproudovou křižovatku a zůstali jsme stát. A teď to nešlo ani doprava, ani doleva. Manžel úplně byl brunátný, protože když viděl, tam nikdo ale na nás netroubil, to bylo teda chválihodné. Já jsem byla z toho úplně nešťastná, když jsem viděla, co se děje, že stojíme. No tak musel jít zavolat odchytku, ne odchytku, ne záchytku, na auta, na opravy. Aut, jak se to jmenuje, sakra. No, prostě nás odvezli jako do toho, kde se opravují auta. Nic jiného nám nezbylo, než tam poprosit někoho, aby se podíval, proč ta avie...
0: Paní Jindřiško, já vás musím trošku přibrzdit a trošku popohnat zároveň. Jednak jsme úplně mimo téma. Takže se...
1: Vydržte.
0: Abychom to téma na to navlíkli. Stalo se vám, že když jste se vypravili právě na sever Evropy, že byste tam udělali nějaký chundrwandr, nějakou tu pěší túru, nebo to byl jenom výlet autem a vlastně prohlídka těchto krásných zemí a to je to krásné?
1: Byl to výlet. Jako
0: hlavně výlet.
1: Jo.
0: No a co to s paní v přírodě? Ani tam jste nevyzkoušeli někde, když to bylo v létě, nebo byla příliš velká zima?
1: Ne, bylo krásně teplo. Jako. Ale to vám, to se přírodě, když vyjdete ven, tak se prostě v přírodě.
0: Jo, tak ale nějaké přespávání v přírodě, že byste spali pod čirákem nebo něco takového, to jste neskusili, když jste to měli takhle pěkně tam všechno kolem sebe?
1: No tak to vám ten, ta Ávy je prostě obytná, takže...
0: Jo, takže nebyla potřeba. No tak krása, když máte vlastně dům na kolečkách, tak co by ne, tak si poradíte.
1: Já jsem tomu říkala bydlibus. Jak to
0: říkala. Bydlibus.
1: No a tak na tom opravně tam se někdo na to díval a prostě nás úplně vyrazil nám dech, že je tam zlomená osa. Mm-hmm. No tak to byla katastrofa samozřejmě. Takže tam jsme byli asi 3 dny, než se sehnali nějaký ty součástky do toho. Já to teda urychlím.
0: Urychlete, prosím, pěkně, přeci jenom, čas běží. Ano, děkuju.
1: Ano. Takže jako nám to spravili a my jsme prostě z toho Bergenu zase po té pravé straně.
0: No, tak.
1: Jeli nahoru a jeli jsme. A představte si, když je taková zpráva, teda, že něco nejede nebo je špatný. Mm-hmm. Srdce, jak to dopadne, tak těch tunelů tam bylo.
0: Ano, ano.
1: Jeli asi 18. No, tak jsme se cestou i dívali pod to, jestli ta osa drží. No a jeli jsme teda...
0: Vydržela. Tak to je dobře. Tak to je dobře. Paní Jindřiško, musím poděkovat. Každopádně moc děkuju za to vaše povídání. Jo, jsem ráda, že jste si ten výlet užili.
1: Dobře domů, takže...
0: To je dobře. Děkuji vám moc krát, že to dobře dopadlo a přeju krásné léto a hezké dny. Děkuji. Naslyšenou, dobrou noc. Tak to byla paní Jindřiška a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Žalman a spol, kdyby tady byla taková panenka, pojďme se podívat také do pošty, protože hojně píšete, za což děkuju mnohokrát. Tak třeba pan Honza píše: dobrý večer všem, pod čirákem jsem spal několikrát a vždycky to byl nádherný zážitek. Nejvíc mi utkvěla noc ve Vinicích u Znojma. Kolem nás svítily petrolejky, nad hlavou bylo plno hvězd a z dálky bylo slyšet jenom cvrčky a mezi řádky vinné révy panoval neuvěřitelný klid. Ráno nás probudilo slunce a vůně vinic. Byla to jedna z těch nocí, na které člověk jen tak nezapomene. Přeju krásné noční vysílání a zdravím všechny posluchače. Honza Sklatov. Tak milý Honzo, taky děkuju mnohokrát. Pak Bohumír k tématu píše: když se vrátím o dobrých 55 roků zpět, trampování jsem si nemohl nechat ujít. Nejen těch cest šourem, přespávání v kopkách sena nebo v příkopech, zvuků bublajících potůčků a ptáčků na březích lesa nebo spaní u ohně, to je prostě v krvi. I naše děti jsem nutil spát pod čirákem, jinak si tahali do stanu pod hlavce a prošívané deky. No to už je ale pryč, to bych se musel znova narodit, ale užil jsem si to, tak tolik pan Bohumír. A máme tady k tématu paní Aneška píše, jistě si vzpomenete, jak jsme tady mluvili o řece Želivce a o stanici Žalov, tak Aneška píše: pro pana Františka, vlak od stanice Žalov má zastávku ještě v Úholičkách a pak je zastávka Řeš, kde je hned lávka přes Vltavu do Řeže k Jadernému ústavu. Ráda tou trasou jezdím, no a odteď, když pojedu přes Želiv, si vždycky vzpomenu na mladého Františka a jeho kamarády. Krásnou letní noc všem do noční linky. Aneška, tak paní Aneško, taky děkuji moc a popojedem, protože čas začíná být neúprosný, přichází Bára Baziková s Kamilem Střihavkou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
2: Když se snáší den,

0: Když se snáší déšť, tak se jmenovala písnička a na telefonu teď máme paní Ivetu z Poděbrad. Krásnou noc, Iveto, přeju.
1: Já vám všem taky dobrý večer nebo dobrou noc. Těžko říct, jak to říct. Já jsem vzpomněla díky tomu vašemu pořadu, respektive tématu,
0: ano?
1: Na jednu úžasnou noc v Alpách. Mhm. Děli tenkrát, to bylo ještě v době, kdy se musel žádat o různá povolení, výjezdní doložky a přísliby a tak dále. Ale prostě vzali jsme dohromady partu a jeli jsme tenkrát do Celtvégu na Formule 1.
0: Mm-hmm.
1: A samozřejmě peněz jsme měli strašně málo, protože ten příslib byl hrozně nízký. Tak aby nám zbylo aspoň na tu vstupenku a na to nejnutnější, tak co s ubytováním. Tak jsme si vzali sebou spacáky, igelitový pytle a tak dále. No a v Alpách jsme potom zajeli do takový, no to je jako kraj lesa. Mm-hmm. A tam prostě jsme chlapi přidělali na ten mini autobus, kterým jsme jeli, přidělali plachtu, stahli jako takový přístřešek udělali a tam jsme se naskládali jak sardinky do toho.
0: No prosím, kramičky. Jak jste si poradili.
1: A tam jsme se vyspali. Bylo to teda úžasný,
0: jo.
1: Protože takový zážitek myslím, asi hned tak někdo neměl.
0: Žádný ochránce Národního parku na vás nenaběhl ráno.
1: No, to jsem právě chtěla dodat, že prostě až když jsme se vrátili domů a tady jsme to vyprávěli, tak nám jeden známý říká, ty blbci, kdyby vás tam načapali, tak vám ty vaše přísliby nestačily.
0: No jo, no, to je pravda, že někde v té přírodě to může být problém, to je fakt.
1: Nás to nikoho nenapadlo, že prostě by se tohle jako nesmělo, jo. Prostě.
0: Ale tak třeba tam, kde jste zrovna spali vy, tak to určitě bylo povoleno.
1: Že to byl takový úžasný zážitek, ale je teda pravda, že když jsme jako vykoukli spod té plachty, tak takových hvězd jsem snad neviděla nikdy.
0: Nikdy, že jo.
1: Jako tenkrát tam prostě taková ta úžasná tma, která tam byla, tady ten světelný smog, to prostě...
0: Já vím, toho je všude.
1: Ale říká se nejkrásnější hvězdy nad Splitem, ale to teda, to nemělo vůbec konkurenci tohle, to opravdu, to bylo úžasné. Tak jako říkám, díky tomuhle tomu jsem si vzpomněla na Formuli 1 a tenkrát vyhrál Lauda.
0: No nádherné vzpomínky máte, dokonce ještě s takovýmhle pánem šoférem. Krása.
1: No ale víte co, tam nejlepší na tom bylo, že tam prodávali třeba vstupenku na možnost vidět ten start z vzduchu. Vstupenku do helikoptéry a to tam... No a ten start, na který byl nejdražší vstupenka, nebo letenka by se dalo říct.
0: Ano.
1: A ten start byl neplatný. Ten se musel opakovat. Takže ti, co měli až tu další, jako další let, tak ti měli teprve ten platný start vlastně ty Formule 1. Ale to už je taková jenom...
0: Někdo prostě má občas smůlu, to je pravda. No každopádně krásný výlet spojený i s nocí pod čirákem. Nádhera, paní Iveto, to jen tak někdo... Jen tak někdo nezažije, ještě s panem Niky Laudou, no nádhera. Každopádně moc děkuju, přeju krásné dny, letní, užijte si je. A budu se těšit zase příště, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Janů a pomalu půjdeme do finále, protože čas je takový, jaký je, a píše pan Mojmír ze Svitav. Ahoj kamarádi, nedá mi to, abych tentokrát nepozdravil, protože jsem léta jezdil jako tramp a spali jsme pod čirákem, pod převisem nebo na zastávce vlaku, když pršelo. Je fajn se probudit a pár metrů od tebe se pase srnka. Písničky dneska moc tramské nejsou, ale to nevadí, třeba na Žalmana a Nohavicu taky jednou dojde. Později jsem přešel k šermířům a když jsem se stal knězem, dělali jsme pro děti tábory, ale přišlo stáří a nemoci, skončil jsem v pečovatelském domě, i do chrámu mě už musí vozit, ale třeba po smrti dostanu křídla, tak všem přeju suchou stezku a jasné slunce nad hlavou. Mojmír Kříž Svitavy. Pane Mojmíre, já vám přeju krásné dny, pevné zdraví, mnoho všeho dobrého a budu se těšit zase v Noční lince.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byli brontosauři. No a ještě poslední pohled do pošty, než se rozloučíme. Paní Majka třeba také píše: krásný večer přeju všem. Dneska pěkné téma. V 18 letech jsme jeli Čundrova do jižních Čech na Bezdrev pod Hlubokou. Bylo to krásné a moc se nám tam líbilo. Přesunuli jsme se na Šumavu, taky super. A pak jsme jezdili do Jeseníků a pak na Slovensko do Diakovců, ale moc jsem si přála ještě někdy návštěvu Českých Budějovic a Hluboké. A představte si, že dcera se nám tam provdala, už tam bydlí 30 let. No a my máme druhý domov v jižních Čechách. Moc to tam máme rádi. Všem přeju krásnou dobrou noc a vydařené léto. Tak paní Majko, moc děkuju, taky přeju krásné léto. A protože jsme na konci, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny. Kdybyste náhodou byli na příjmu dalšího vysílání, tak samozřejmě hezký poslech a budu se těšit se jako vždycky velmi brzy naslyšenou. A jinak děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak si vám tak říkám, jak nejlépe představit dnešního hlavního hosta, paradoxně právě v divadle, když on sám už dávno herectví vyměnil za roli skvělého moderátora anebo vlídného tazatele v pořadu Na plovárně. Víc už asi dodávat netřeba. Tedy pěkný večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ono to s tím herectvím Marka Ebena není tak úplně pravda. Neopustil ho tak docela. Když jsem ještě svého času byl u vzniku několika inscenací v Pražské Viole, splnili jsme si s paní režisérkou Lidou Engelovou náš celoživotní sen, totiž jevištní koláž z textů bohemisty Pavla Eisnera. Dodnes je to moc příjemný večer, kterým provázejí pánové Marek Eben a Jan Hartl. A Marek pro to představení dokonce složil i několik písniček.
2: Česká příjmení a proto i kombinování jména křestního se jménem rodovým ustálil josefinský patent z roku 1786. Pokud šlo o obyvatelstvo české, vzal úřad na vědomí jméno rodové,
3: tedy příjmení,
2: jak mu bylo hlášeno.
3: Málo bylo případů, kdy někomu přiskli příjmení z moci úřední.
2: To znamená, že Čechové si svá příjmení dali sami. A že jsou tedy odpovědní za všechny roztodivnosti a čertovinky těchto jmen.
3: Na první pohled si lze povšimnout, že je mezi námi nápadně mnoho přezdívek, jež se berou z nějaké tělesné zvláštnosti, jako bradáč, hlaváč, hubáček, nosál, nožička, paleček, zubatý.
2: Berka, příjmení velmi staré, znamená zloděje. A nic jiného. A je věru ku podivu, že s tímhle jménem procházel staletími rod tak mocný a vážený jako Berkové z Dubé. Že se lidé, a to velmi slušní a čestní, mohou jmenovat Bezecný, je neméně českou zvláštností než příjmení Mizera.
3: Drbohlav, Bejček, Durdík. Nepotřebují výkladu. Právě tak jako Kňourek nebo Plaček.
2: Kulhánek je jméno dochované nám již ze 14. století.
3: Ukázky až dosud podané jsou však jen pouhá preludia, pouhý předvoj. Nejčeštější typ českých příjmení smíme zajisté spatřovati v příjmeních, jež jsou příčestím minulým činím.
2: Navrátil.
3: Vyhlídal, vykoukal.
2: Kvapil. Toť člověk, který kdysi kvapil, že...
3: Dokulil. Toť muž, který kdysi cosi někam dokulil.
2: Hele, jak jméno člověka skrývá celou větu a ta věta o něm něco vypovídá.
3: Je to zvláštnost taková, že kdyby nebyla naším denním chlebem, možná bychom po zjištění, že si černoši v rovníkové Africe dávají jména
2: ten co si jednou stejská.
3: Ano, nebo žena muže, který jednou vykukoval z okna, spráskli úžasem ruce. Navíc tato příjmení mívají jen málo kdy obsah kladný. Však takový Zavrzal či Zamazal by mohl povídat.
2: Se značnou zálibou se u nás...
3: Jenom bych využil možnosti. Ono totiž, vy ten scénář nemáte, ale ono tam bude ještě poměrně hodně různých příjmení. A my jsme si řekli, že by možná nebylo špatné, pokud by někdo z vás uslyšel své vlastní příjmení. Přihlaste se. A my vás oceníme nějakou drobností z Honzovy a mojí domácnosti. Protože když jsme to řešili, tak jsme shledali, že máme v našich domácnostech spoustu věcí, kterými bychom rádi někoho ocenili. Takže nestyďte se, pokud někdo už se příjmení slyšel, A který vy jste?
4: Vejček.
3: Pane Bejčku, mám pro vás polodrahokam. Dlouho u mě ležel doma.
2: Se značnou zálibou se u nás při tvoření rodových jmen sahalo i do zásobáren fauny a flóry. Příjmení jako koníček nebo kočička nejsou zrovna hanlivá, ale neupřeme, že jsou titěrná. Nejdou valně do páru s představami o pravém muži.
3: Řezicha, lípa, doubek, bříza nepotřebují výkladu a jsou to zajisté příjmení pěkná. Ale již cibulka a růžička jsou jména trošku komická a karafiát či konvalinka jsou příjmení až příliš poetická.

0: Slyšel jsem to poprvé od ženy z lidu. Ta paní děla. Koupila jsem husu, tak nevím. Naše Liduška se už chce vdávat, tak nevím. Můj říká, že neudělá víc než 3 piva, tak nevím. Tak nevím je typicky české pochybování o všelikých hodnotách a pravdách. Koupili jsme husu, tak nevíme. To je český životní optimismus. Temperovaný skepsí, jež ví, že nestačí husu koupit a dát na pekáč. Nikdy nevíš, kolik dá sádla, jaký bude mít šmak a vůbec. A může jí třeba sežrat kočka, nebo se může přihodit nějaká jiná hrůza z antické tragédie. Neboť nejenom nešikovný vták je husa, i proradná bývá. Moudrý pečuje o sebe a koupí si husu. Ale jsa člověk moudrý, pořád ještě neví.
1: Je to životní moudrost národa zkoušeného, ergo zkušeného. Marie de France napsala pomilování hodnou povídku o dvou milencích. Jak ten král měl svou dcerušku v takové lásce, že ji nechtěl dát nikomu. I určil těm, kdož se o ní ucházeli, že musí milou princesku donést náramný lán cesty na vysoký kopec u řeky Seiny. Pokusili se mnozí, ale se zlou se potázali. A nakonec to dokázal ten pravý, její znejmilejší. Ovšem, princeska se předtím potají postila, aby byla lehčí.
0: Na toho panice, který si svou znejmilejší nese světem a do kopce, myslím pokaždé, když vidím české kroužkované ú. Než si o něm povíme, dovolte mi, abych podotkl, že všechny ty české čárky na dloužených samohláskách A, E, I, O, U, I, pak ten háček nad E, stejně i háčky nad souhláskami Č, Š, Ř, Ž, Ň a háčky vedle souhlásek Ť a Ď
1: působí na cizince dojmem prapodivným. My si tyto zvláštnosti již neuvědomujeme, ale cizinec do češtiny zaklet není i vidí to, co my již nevidíme. A vrcholem podivnosti je pro cizince český písmový znak kroužkované U. A není ani divu, vždyť je to taková zvláštnost a vzácnost a má ji jen a jen čeština.
0: Mně je to písmenko sympatické. Je to opravdu takový hodný chasníček, který si ten kroužek nese jako znejmilejší na zádech a vandruje s ním světem českých knížek. Ona by bez něho byla jen zcvrklé o a on bez ní jen prosté u. Jsou to dušičky symbolické.
1: Už často jsem si říkal, jaká je to vlastně nejvlastnější definice vlasti české. Vlast česká je tam, kde se píše U s kroužkem. Kde domov můj, tam, kde mají v můj toho chasníčka s princeskou na zádech.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: V televizi se Marku Ebenovi nejčastěji připomíná jeho dětství a role válečka z kamarádů takto starého televizního seriálu pro děti. A v rozhlase? Inu, tady byl zase Marek, už tedy pravda trochu starší, Mirkem Vondrou v nekonečném rozhlasovém seriálu Jak se máte, Vondrovi? Jeho 68. díl patřil klasické rodinné situaci, kdy Milena Vondrová musí jít na koncert vážné hudby sama. Její muž chce zůstat doma a dívat se na fotbal. Jak jinak?
2: Teď se zdá, že domácí s definitivní platností získají míč. Peterka.
3: Mirečku, prosím tě, tak už se usadne.
4: Víš, já mám hlad.
2: Peterka,
3: co to Jana mi přinesla večeři?
4: Ta sedí v kuchyni a čte si.
2: Postraní kolba vás
3: tady, traporek, aby se člověk... Ale prosím tě, teď s ním počkej a dívej se.
4: Kdy to bylo offside, tati, koukej.
3: No, offside, samozřejmě, že offside. Ještě, že tak. Jano, děláš večeři?
5: Je středa. Dneska vaří máma.
3: Slyšel jsi? Máma vaří. Tak už dej pokoj, prosím tě, a dívej se. No jo, ale kde máma je?
4: Kdyby byla v práci.
3: Prosím tě, do 7:15?
4: Co je na tom? Někdy přijde i v 7, ne? Jo, teď mi došlo, že vlastně už doma byla, asi ve 4.
3: Jak to? A to zas někam šla?
4: Jo, převlíkla se a šla a říkala, že goliči.
3: Goliči? A... Do čeho se převlíkla?
4: No, do takového toho, do nedělního, víš.
3: Do nedělního?
4: Jako na pohřeb. Tati, já už hlady šilhám. Já si namažu aspoň chleba.
3: A proč šla k holiči? Mirku, udělej tě chlebu víc. A otevři sklenici okurek. A přines mě pivo. No ne, pivo nenos. Pivo už samozřejmě zase není.
6: Tati? Kde jsou ty okurky?
3: Kde by byli v kredenci?
6: A dole nebo nahoře?
3: Nahoře. A neotravuj už.
6: Tati, já to nemůžu najít. V kredenci nejsou. Dole ani nahoře.
3: Prosím tě, sám jsem je tam strkal. No, prosím, prosím. Jsou tady nebo ne?
2: A je to tady, milí televizní diváci? Ano. Domácí inkasovali gol. Zapíšeme si. 15. minuta. 0-1.
3: Jděte mi do háje s okurkama. Dali nám gól. Dali nám gól a já jsem to ani neviděl.
7: Vstupenky, prosím. Děkuji.
8: Mileno, tady jsme.
7: Vstupenky, prosím.
8: Zdar, prosím.
7: Děkuji.
8: Ty jsi byla u holiče, viď?
9: Ani jsem kvůli tomu nevečeřila.
8: A ty jsi přišla sama?
9: Sama, manžel... Něco?
8: Kouká na fotbal, že?
9: Ne, on... Jo, kouká na fotbal.
8: Ale promiň, Mileno, já tady klábosím a ani jsem ti nepředstavila. To je ten můj...
7: Prouza, Emil.
8: Dobrý večer, Vondrová.
7: Dobrý večer.
8: Mileno, tobě to sluší. Jako Lolo Bridgidě.
2: Je to další gol. 37. minuta druhého poločasu, stav 0-2 v neprospěch domácích, pochopitelně. Střelec Ondroušek, číslo 9. To se bude těžko dohánět.
3: Dokonce no, to bude, samozřejmě to bude. Hrkot, nemám já smůlu. 2-0, k tomu mám ještě hlad jako pes. Pes. Jano, byla jsi venku se psem?
5: Nebyla.
3: A kdo s ním půjde, prosím
5: já
3: tě?
5: Já už ne, tady mladí.
4: Cože, zase já?
5: Já už mám nejvyšší čas do kina, brácho.
3: Bez večeře.
5: Umíchala jsem si vajíčka.
3: A to jsi nemohla nám taky?
5: Nemohla, byly tam jen 3. Čau, fotbalisti.
3: Počkej.
5: Co je, Honza mě čeká.
3: A kde je máma? Teď už je skoro 7:45.
5: Prosím tě, netvář se, že nevíš, je na koncertě.
3: Na koncertě?
5: Vždyť říkala, že jde.
3: Říkala, že chce jít se mnou.
5: No a ty, že ne, že radši fotbal, tak šla sama.
3: Sama?
5: Jo, sama.
3: Ale to se snad ani nehodí.
5: Vážený soudruhu, až to tady ti kopálisti dokopou, posaďte se hezky tamhle pod fíkus, můžete si k tomu otevřít sedmičku Grácie, stojí v komoře Mikulovská, mladík vám ji zatím dá vychladit, viď? A pěkně v klidu přemýšlejte, co se hodí a co se nehodí, ale sebekriticky.
4: Co to mlela?
3: Ale... Že bys to poslouchal, prosím tě.
4: Řeči. 2-1. Táto, je to 2-1.
3: No dobře, dobře. Žvou jako paviáni. Já nikdy nepochopím, proč se kvůli fotbalu lidi tak rozčilujou. Stum to, prosím tě. Na koncert. A ne, to asi ne. Zřejmě se zdržela v práci. Určitě. Proč bych si sedal pod fíkus?

0: Dala byste mi lístek od šatny, soudružko Vondrová?
1: Ale já sama, děkuju.
0: Proč? Vezmu to všechno najednou.
1: Tak děkuju.
0: Prosím.
1: Líbilo se ti to? Moc. Člověk je najednou jako...
2: jako po sauně.
1: Ani se nechce domů. Víš co? Půjdeme někam na dvě deci a něco zakousnout. Co tomu říkáš?
2: To samozřejmě, jen běžte.
1: Ale ty taky.
2: Prosím tě, budete sebou vláčet starou tetu jako přívažek.
1: Jo, starou. Podívej se na Emila. Můžou mu oči vypadnout, jak po tobě celý večer šila. No, ty jsi z toho vůbec nevšimla.
2: Ne, to jsem si nevšimla.
1: Je, promiň, Milano. Já jsem dneska nějaká hrozně hubatá, co? Ale když ono je mi tak nějak fajn. Že spolu jednou taky sedíme jinde než v kanclíku. Hněváš se?
2: Jak ti něco takového může napadnout, prosím
0: tě. Je to váš kabát?
2: Je, děkuji.
0: Tak, prosím.
2: Oh, děkuji.
1: Tak, a jde se. Emile, pojď a veď dámy do noci.
0: Na ten flám?
1: No, řekněme, flámeče.
2: Já tak vás dobra. Kousek doprovodím a pak si vezmu taxík.
1: Ne, jestli tě pustím, Emile, no. Emile, už jsi vymyslel, kam půjdeme?
3: Kolik je hodin?
4: Bude 11. Mám tam ty brambory naházet?
3: Nejdřív se smak musí rozkrájet, ne? A najdi sůl. A ten? Kmín?
5: Jo.
3: Co bychom do toho ještě vrazili?
4: Kostku, tati. Dáme tam kostku.
3: Dost, ať to nepřesolíš. Kostku?
4: No, koukej. Tady je bujon. Hovězí. No,
3: když myslíš... Ale až potom, ne? Až se ty rteple rozvazí.
4: To bude trvat.
3: Kdyby bylo kus mrkve. Nebo ten karfiol.
4: Jo, no. Je tam jen cibule.
3: No výborně, tak ji přines, ale napřed oloupej.
4: Jo. A taky Tatra.
3: Tatra? Co to je?
4: Plnotučné kondenzované mléko neslazené. Závod Hlinsko v Čechách. Na obrázku jsou chrpy. Nebo kosatce. Tati, co je to, chrpa nebo kosatec? V pozadí vrcholky Tater. No, to asi budou ty nad tím Hlinskem.
3: Propíchni tu pixlu, mlékem se nedá nic kazit.
4: A už budem jíst?
3: Mirečku, kapeti na karbit. Polívka to přece není čaj. To bude chvilku trvat. Tak teď si sedni a tiše přemýšlej.
4: Pod fíkus?
3: Nějak si poslední dobou dovoluješ, ne? Kolik už je hodin? Ten budík se snad přechází. 11 pryč? No konečně.
4: To je Jana.
3: Jana?
4: No jo. Ty tati, na jakém koncertě je vlastně máma?
3: Na jakým, no. Prostě na koncertě. Nebude pořád kysnout tady v kuchyni.
4: A s kým šla?
3: S kým by šla sama?
4: A že tě nevzala sebou, ty radši kysneš tady v kuchyni?
3: Chceš jednu přes?
6: Ahoj, vy jste ještě vzhůru. To vás ten fotbal tak rozpěnil, jo?
3: No prosím tě, co je mě do fotbalu. A vůbec, jdeš pozdě, ne?
6: Jak to?
4: Jo, posínkovali se před barákem a zapomněli, jak ten čas uplývá.
6: Nějak to znáš, Bráško.
4: Z literatury, sestro.
6: Jak to, že to mrně už nespí? Máma ještě není doma?
3: Není, no.
6: To už začíná vypadat podezřele, ne? Víš, kolik je hodin, podívej.
3: A teď mě nech, prosím tě. Vidíš, že míchám polívku.

0: Milena, ty skoro vůbec nepiješ.
1: Já už bych měla jít domů.
2: Ještě není ani půlnoc.
0: A ty už zíváš?
2: Já?
0: No, po tajmu, ale zíváš.
1: Kdy ráno vstáváte?
2: Před pátou. Dělám v ČKD a bydlím v Košířích.
1: Tak to se to špatně flámuje.
2: Já taky vůbec neflámuju.
0: Ne, tohle je letos poprvé, Mileno, co bude vzhůru přes půlnoc, fakt.
1: Karel doma už určitě spí. Bůh ví, co večeřili.
0: Je tam Jana, ne?
1: Ta vaří v úterý a v pátek, ostatní dny já.
0: No pro jednou šli spát o hladu.
1: A co Mírek, ten potřebuje hodně jíst.
0: Mileno, ty se vdávala brzy, viď? To já se vdám až tak ve 40.
2: Jak to?
1: Proč?
0: No on tuhle Emil má takovou pomalejší náturu.
2: Smím prosit o tanec?
1: Koho mě?
2: Jen vás a vaše oči šedé.
1: Ne, to nezlobte se, já netančím.
2: Taky mě vlastně bolí nohy. Přisednu si.
1: Ale...
2: Je zde volno, že?
1: Ne.
2: A budu se vám dívat do očí.
1: Nezlobte se, ta židle není volná.
2: Vy někoho čekáte?
1: Samozřejmě, no, manžela.
2: Jo, manžela, to je mrzuté.
0: Emile, ty tady sedíš, ani necekneš.
2: Prosím tě, měl jsem se s ním prát.
0: Krásná Heleno, podívej se, pořád si po tobě otáčí, ten se zamiloval. Ten se zamiloval.
1: Ten se nadrátoval. Ne, děcka, ale vážně, já už musím mít opravdu.
2: No, my už taky půjdeme, viď, Ruženko?
1: No.
3: Tato, nepůjdeme spát.
2: Počkej ještě.
3: Je půlnoc.
2: No a co? Nemůžeme, drobátko, posedět? No tak si jdi spát, jestli tě to zmáhá. Mně se tu docela příjemně sedí. Uvaž mi kafe.
3: Otevřu okno. Ať se to tu provětrá, jinak usneš.
2: Ticho. Chceš nás?
3: Že by přijela taxíkem?
2: Ne, Jano, neotvírej okno. Ještě to bude vypadat, že... Jen jestli je to ona. Jakoby dole bouchly dveře, slyšás? Měli jsme jít spát. Takhle to ještě může vypadat, že ji kontrolujeme, kdy přišla. Je to ona. Já budu jako že se nic neděje. Víš, podej mi knížku. No, jako že si čtu. Nesměj se, kruci, no.
3: Vy ještě nejste v posteli.
2: Však není tak pozdě.
3: Půlnoc pryč.
2: A opravdu? Zapovídali jsme se.
1: Co to čteš?
2: No co by, knížku.
1: Kuchařskou?
3: Táta tě chtěl překvapit. On se chystal zadělat na buchty, víš? Nepočítal s tím, že přijdeš tak brzo.
2: Co to plácáš? Vařili jsme s klukem polívku.
1: A povedlo se?
2: Nijak zvlášť.
1: Mírek už doufám spí.
2: Už dávno.
1: Ach, taky se mi zavírají oči.
2: A nemáš hlad? Nic si nejedla?
1: Jedla biftek s vajíčkem.
2: Biftek? Před tím koncertem?
1: Po koncertě.
3: A u holiče byla.
1: A šperky jsem vytáhla, nevidíš? Už jsem je neměla na sobě ani.
3: Sluší ti to, mami?
2: Biftek, to je jako někde v hospodě?
1: Ale ve vinárně. Jano, víš, že jsem u toho holiče seděla přes 2 hodiny?
3: Čekala jsi?
1: Pracovali na mě, podívej, velká rekonstrukce fasády. Já si pustím vodu do vany.
2: Ve vinárně.
3: Pěkná ženská, co?
2: Kdo?
3: No máma, dám krk, že chlap ještě.
2: Jak to mluvíš o mámě?
3: Nerozčiluj se, skládám jí poklony.
2: Měla by si tě poslechnout.
3: Táto, ty žárlíš.
1: To je, Mirek se nekoupal?
2: Ne, myslím, že se nekoupal.
1: Jak tu nejsem? Ach, ti vám tak krásně hráli, jako když padá sníh.
2: A to jsi tam byla sama?
1: A s kým bych byla? Škoda, že jsi tam nebyl.
3: On se táta na fotbal skoro stejně nedíval. Nějak ho to ani netěšilo.
2: I ve vinárně jsi byla sama? To vykládej na dvorku slepici.
1: Co na mě křičíš? Co s tebou je?
2: No, nic.
1: Ale já jsem opravdu byla na tom koncertě sama. A z toho mě moc krásně nebylo.
2: Já vím. A stydím se.
0: Tak co doma, Mileno?
1: Všecko v pořádku. Jenom jsem hrozně uspala.
0: V sobotu je v televizi fotbal.
4: Měla bys jít zase na konce.
0: Sociální odbor ONV. Dobrý den.
5: Manžel.
1: Ahoj, co pak?
6: Ahoj. Ale jen tak, koupil jsem to...
1: Pivo.
6: Ne, pivo. Lísky do divadla jsem koupil. Na sobotu. Do Národního. Co je? Haló? Jsi tam? Slyšíš mě? Já už jsem se lekl, že se něco porouchalo.
4: Pane, nic se neporouchalo.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedna z asi méně známých tváří Marka Ebena. Totiž jako řidiče a taky autora populárních fejetonů, které se objevují co měsíc v jednom z dnešních populárních časopisů. Ale sebrané po letech do knížky vyšly jako myšlenky za volantem. Příběhy o tom, co Marka napadá právě při cestách autem.
2: Tuhle jsem jel autem po Praze, koukal jsem na ty nové fasády, jak pěkně svítí, a začal jsem uvažovat o barvách. Ono se říká, že ten socialismus byl takový šedý. Zní to jako fráze, ale když jsem začal vzpomínat, ono fakt jo. To vůbec byly zvláštní odstíny barev za toho socialismu. Jakoby modrá nebyla modrá, zelená nebyla zelená, všechny ty barvy byly takové vyšisované, jakoby je někdo už 20krát vypral. Jediné poměrně jasné byly trenky, co jsme museli nosit na tělocvik. Jasně červené. Ale ty holčičí, modré s kapsičkou, to už Bůh ví, co nebylo. A taky teda nebyly sexy. To opravdu ne. Vlastně ani nevím, proč měly holky modré trenky a my červené. Protože po logice by to přece mělo být naopak. Už v kočárku jsou chlapečci modří a holky růžové. Ale na škole by asi růžové trenky holkám neprošly. To by moc rozptylovalo. A taky byla ta růžová poněkud buržoazní. Taky jsem si vzpomněl na nátěry radiátorů. To tedy byla zvlášť hnusná barva. Buď taková exkrementně hnědá, nebo něco, čemu se říkalo slonová kost. Nebylo to ani bílé, ani béžové, jen velmi odpudivé. Říkal jsem si, proč tomu tak bylo? Jakou ideu měly tyhle nedomrlé odstíny vyjadřovat? Možná to byl takový ideový protipol k té barvičkové Americe, že nás se tohle netýká. A vlezlo to i do filmu. Východní Němci vyráběli filmový materiál Orvo a ten se postaral o to, aby i ta příroda, pokud byste ji chtěli natočit, měla takové vyblité barvy na rozdíl od Kodaku, na kterém všechno zářilo. Vlastně nejzářivější barva, kterou si z toho socialismu pamatuji, byl náš kapelový trabant. Ten byl totiž vyveden v nevídané zelené barvě. Už jsem tu na něj párkrát vzpomínal. Byla to asi barva, kterou nikdo nechtěl, nebo si prostě netroufal. Někteří mý kamarádi říkali tomu vozu Evergreen a něco na tom bylo. Později jsme s kapelou přešli na většího Wartburga a trabant mi zůstal. A velmi slušel Markétě. Jsou takové obrazy, které mi nikdy nevymizí z paměti, a jeden z nich je náš brutálně zelený trabant, jak jede kolem Rudolfína, uvnitř sedí Markéta a má na hlavě jasně červený klobouk. Vypadala jako jahoda na keříku.

Tak já vám to teda řeknu. Už mě to mnoho let trápí a vidím, že to musí ven. Jde o to velikonoční pondělí. Konkrétně o ten lidový zvyk s tou pomláskou. Kdybych žil v Kyjově, tak neřeknu, tam mi to přijde docela přirozené. Ale já jsem Pražák, většinu života jsem prožil v Praze a když vidím, jak se na velikonoční pondělí u nás v Pařížské proplétá mezi Japonci a Číňany chlap s pomláskou, vypadá to divně. Paradoxní je, že daleko divněji vypadá ten Čech než ti Japonci. Možná, že kdyby byl v kroji, tak by to bylo lepší, ale on je v civilu a velmi často ještě něco nese, třeba aktovku. V jedné ruce aktovku, v druhé pomlásku. To vypadá, že z té aktovky vytáhne papír, kde ta ženská nejdřív podepíše, že souhlasí s tím, aby ji seřezal z důvodu plodnosti a že ho za to nebude žalovat. Tohle by ale zdaleka nebylo to nejhorší. Ta svízel spočívá v tom, že to člověk musí dělat taky. Když máte děti, tak bych řekl, že se to ještě jakž takž snese. Je to taková hra pro ty děti, že tatínek z ničeho nic začne běhat po bytě s klackem a pokud má malého synka, jsou aspoň dva,

0: Můžu vám dát za pravdu, že je to nesmysl. Ale běda, když to neuděláte. To je zle. Protože přijde sousedka a rozšafně se zeptá, tak jak tě ten tvůj vyplatil? A vy pak pozorujete smutné oči své ženy, která závistivě hledí na jelita sousedky a je jí to líto. A to zase radši vydržím svých 5 poněkud trapných minut.
1: Na louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí? Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la.
2: S Markem Ebenem se dnes rozloučíme netradičně, alespoň krátkou ukázkou z besedy, kde jsme se nedávno potkali všichni společně také s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. A byl to skutečně pěkný večer. Připomněl lecos od toho, že Marek Eben už má věk na to, aby jezdil po Praze zadarmo, až po jeho někdejší krátké angažmá v Národním divadle. A vám už jen zůstávejte ve zdraví a všechno dobré.
3: Kluci v Ypsilonce říkali, tak co? Jak se tam cítíš? Já jsem říkal, kluci, to je jako kdybych já hrál v Ypsilonce a diváci by seděli v obchodním domě Máj v oddělení galanterie. Jo. Tak takový to je, prostě to je obrovský prostor. A tak, jak to vždycky říkali ti starý bardi, že musíte vědět, kam si stoupnout, aby vás bylo slyšet, tak to tam opravdu platí. Druhá věc, na kterou jsem byl zvyklý, byla ta atomizace těch šaten. V Ypsilonce byla jedna báječná věc, a sice, že tam byla jedna pánská šatna a jedna dámská šatna. A tam seděli všichni pohromadě. Všechny ženský pohromadě, všichni chlapi pohromadě. A kdybych byl architekt divadla, tak bych tohle dal jako absolutně nutnou podmínku. To má jeden báječný aspekt, že se nemůžete pomlouvat. Protože tam, ale to není tak, jakoby, ono se to zdá být úsměvný, ale není. Vy jste tam všichni pořád pohromadě a ty věci si buď to musíte vyříkat na rovinu, anebo vůbec. Nemáte tam prostor, že byste za zády někoho jiného drbali. A když si dva lidi na té scéně něco udělají, tak přijdou do té šatny a v tom spravedlivém rozhořčení si to hned vyříkají, což samozřejmě velice pobaví všechny ostatní, kteří k tomu mají velmi často nějaké další komentáře a pobaví se pak všichni. A ten prostor se vyčistí. To v tom Národním prostě nebylo. Já si pamatuju, že tehdy bylo takový období, kdy v té zimní pohádce taky zkoušel Josef Abraham. A Libuška Šafránková už byla v té době v angažmá. A oni, že jo, manželský pár, tak když jeden něco dělal, tak ten druhý vždycky se chodil dívat, aby mu k tomu mohl něco říct, na nějakou poradit. No a Pepa tam měl velký monolog, takový měl tam velikánskou roli. No a při jedné z generálních zkoušek tak vyšel na tu forbínu a vydrtil tam ten monolog. A Libuška byla na galerii a z té galerie se ozvalo: Pepo, ani slovo. Tak to je Národní divadlo.
4: Divadlo pro vaše uši.

0: to jsme přijeli občas do nějakých menších měst, tak buď to se mi stane, že se tam, jestli tam taky můžou jezdit MHD zdarma, a oni řeknou, my tady nemáme MHD. Jo. To je první věc. A druhá věc je, že velmi často to tak není. Že to mají třeba
1: od 70.
0: No, bývá to posunutý, anebo že třeba platí půlku, ale tak to je vždycky posledně, já myslím, že to bylo v Liberci, že se mi to stalo, a oni říkali, že jsme o tom mluvili na koncertě. A teď já jsem se ptal a říkal jsem teda, že my jezdíme zdarma, a oni říkali, že teda oni platí půlku, a teď byli zaražení a vypadalo to trošku, že jsou jako namíchnutý. Teď já se nevěděl, co s tím mám dělat. Pak jsem říkal, no to je tím, že prostě máte tady lepší vzduch. Prostě v Praze dřív umíráme, je tam horší vzduch, tak to máme dřív.
1: A začal jste jezdit víc tramvají?
0: Jezdím hodně, no.
1: Jo, takže ve 64 auto a v 65.
0: Ono je to nesmírně pohodlný, protože jak se v Praze strašně horší to parkování, tak si zatraceně rozmyslíte, jestli pojedete autem, nebo jestli pojedete MHD. A teď je to skvělý. Já jsem nejdřív jsem musel mít průkaz seniora. To bylo, když vám 60, tak v Praze potřebujete průkaz seniora. A to musíte jít na úřad. A tam vás vyfotějí. A to je zvláštní, že ten foťák už to nějak prostě pozná a rovnou už vás vyfotí jako mrtvolu.
2: Na parté, jo?
0: A řekli byste si, že to přece není žádný rozdíl, jestli budete jezdit jako za půlku s průkazem senior, no to je velký rozdíl, protože vy přece jenom musíte mít k tomu ještě ten lístek. A to je nějaký seniorský lístek, který stojí půlku, nebo to musíte tam zadávat do toho systému, když to je přes tu kartu, teď na to pořádně nevidíte, potřebujete brýle, než je nasadíte, už vystupujete, no, takže není to nic snadného, když nepotřebujete nic a máte, už ani v podstatě nepotřebujete občanku, ten revizor přijde, podívá se, on už se vás ani neptá, což je...
1: Bude hůř, až budou říkat, tady máte volný místo.
0: No, ale on se podívá, vy víte, že nevypadáte teda nic moc, když už k vám ani nejde. Jo?
2: On vás ujistí teda. Jako.
0: Ale strašně to jako usnadňuje to cestování, protože vy jdete, vlezete do jakékoliv tramvaje, do jakéhokoliv dopravního prostředku, tím odjedete, zase vystoupíte. Těší mě to, používám to hodně.
1: A není to trošku v rozporu s popularitou, když nastoupíte tak, že nejste moc v klidu, nebo?
0: No to takhle. Občas některý tak kouká, jako co ten tady chce.
2: No, jak to, že nejezdí autem.
0: No, jako někdy ty pohledy vidím trošku unavený. Jako, ne, to je teda unavený, chci říct, udivený, můj je unavený. Už ale jinak to celkem to prochází v klidu.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.